Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: On chtěl by feed, posílá beat, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Look at that thing move.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave. Too many strife, nigga. Silver books up, nigga.

bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajou s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvělo, tvoje bitches si o sobě myslí, že jsou

0: Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.
2: Ahoj Kufi. Jsem tvá medicína. Mám pro tebe píseň. Poslouchej.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
2: Děláme vlny.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: doznívá Easy Fun Nobody v 8 hodin ráno. No a společně s ním už tu ve studiu máme naši zprávařku Barču Zajíčkovou.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Pražský IKEM tento týden hledá vhodné dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Stačí vyplnit dotazník a podstoupit stěr z úst. Při pádu vrtulníku ve městě Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří z něj informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy. Na místě začalo hořet. Podle policie zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě. Nehody úřadu vyšetřují. Slovenští hygienici našli v balené vodě Natura látku, která může způsobit poleptání. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Voda se vyrábí v Česku. Úřady teď prověřují další láhve ze stejné šarže. Na český trh se ale podle ministerstva zdravotnictví nedostala. Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Štejmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny.
1: Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavi a Liberce postoupili do osmifinále domácího poháru. Oba týmy porazili druholigové soupeře. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec vyhrála ve Vlašimi 2-0.
1: Počasí.
2: Dnes počátku čekejme jasno až polojasno, postupně až oblačno a ráno ojedněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se postupně přidají přehánky nebo déšť. Lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. A to byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na rádiu Wave už začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin 11 minut nám dohrává Blady a píseň Blondie, no a stále ještě je trochu vyšisovaná od sluníčka. Tady přede mnou stojí Sára Slavíčková po letní dovolené, která už je tedy pár týdnů zpátky.
1: Je dobré ráno, no jsem zatím týden zpátky.
0: Ono to zase tak neletí ještě.
1: No já právě mám pocit, že to strašně letí, víš, že... nad tím jsem teda dneska mimochodem ráno přemýšlela, že co se všechno může jako za týden odehrát a jak ten tvůj život může být úplně jiný.
0: To víš, hele, opravdu. Týden víš, může být dlouhá doba.
1: A víš, čím to je možná tento rok speciálně způsobené, protože my jsme stále v tom ohnivém koni.
0: No jo, to ještě nepřestalo.
1: No to...
0: Počkej, kdy už bude další zase?
1: Já myslím, že zase únor.
0: A co to bude, už víme?
1: Mrazivý
0: kůň zase, jo? Nebo...
1: Já myslím, že toho koně máme dost. Ty to nějak třeba cítíš, že tenhle ten rok je pro tebe, že ti to strašně ubíhá, zároveň se v tvém životě dějou změny,
0: já cítím takové neočekávané v každém roce svého života, protože čím je člověk starší, tím rychleji ten čas letí. To je prostě
1: fakt. Tak ty to máš tímhle podmíněné. No ale tenhle ten rok prostě by to ještě mělo být zesílené tím koněm. Takže jestli vám to hodně letí a dějou se ve vašem životě změny, tak... Hele, může za to prostě ten kalendář.
0: Sáro, nezapomínej na to, že EZO vstup máme až jako druhý. Čili nepředbíhejme. Každopádně vítejte při ránu ze Saracha Jakubem a datu 16. září. Opravdu ten čas letí neuvěřitelně. Dnes má svátek Ludmila a také Lola. To je nádherné jméno, tak zdravíme všechny Loli a Ludmily.
1: A to tady v našem kalendáři nevidím, tak jsem rád, že jsi to zmínil, Loli.
0: No, to
1: já vidím jenom tu Ludmilu.
0: No a tak ty máš ten OG papírový kalendář, tak tam se toho tolik nenarve.
1: Píše svatá Ludmila, medu do řepy nalila.
0: No.
1: Počkej, medu do řepy nalila.
0: Jo, to by dávalo smysl.
1: Jo, dává to, no.
0: Hele, červená řepa s medem, to je lahůdka. Každopádně teď
1: jako
0: už.
1: Jako dnešní vysílání.
0: A jako dnešní vysílání, protože dneska je středa, čili hudebních novinek na Radio Waves je třeba, no a jedna
1: první
0: už
1: vlaštovka
0: teď.
1: Právě teď.
0: Už teď vylítá Liars, Icepick a Kalamazoo.

0: Už se to roztáčí, už to jede.
1: Už to jede.
0: Ezoterické okénko na Radio Wave ze Saracha
1: Jakubem. Vlci ví na měsíc.
0: No dneska speciálně.
1: I Bamesac taky dohrála Bad Karma Boy, ale všechno se toto...
0: Ale to není náhoda. Záro, věci se dějí z určitého důvodu.
1: Ale já nevěřím na náhody.
0: Jak říká Vlasta Plamínek. Každopádně dneska je tvůj den. Víš proč?
1: Ne.
0: 16. září je totiž Mezinárodní den sbírání kamenů.
1: Ne.
0: No opravdu. Ne, ale... Takže Sáro, ty už vyšupaj jdi tady z proskleného studia a běž někam do nějakého kamenolomu a hned to tam všechno pozbírej, pak to nabij o ten měsíc, jo?
1: No jasné, ano, ano, ano.
0: A je to.
1: Tak já už je mám samozřejmě nabité. Musím ti říct, že teď jsem se na ně dívala doma, protože jsem se sbírala z dovolené z Kréty. Mám jich opravdu hodně za tyto prázdniny.
0: Máš takovou skalku doma z nich už udělala.
1: Mám takovou skalku a nakonec tobě jsem jich pár dala.
0: To je pravda.
1: Takže ty už z nich máš taky takovou skalku.
0: Já mám
1: říkal
0: takový
1: si,
0: malý
1: máš
0: útes.
1: Výstavku.
0: Jo, jo, jo. Útes takovou... na své poličce.
1: No a vidíš,
0: mám.
1: On kámen ke kameni a ono složíš skoro, za chvilku si postavíš skoro dům. No o čem
0: to
1: jsme...
0: Pravda.
1: Já jsem ale ráda za tento den. Díky, že jsme to řekl. Každopádně, o čem jsme se předtím bavili, tak rok ohnivého koně je teď, tedy 2026. A já jsem se si tak vyhledávala, protože jsem zapomněla, co bude příští rok.
0: Já to pak chci hrozně říct.
1: Tak to řekni ty.
0: Tak pozor, jo. Sára si hledá, říká... Prosím tě, musíme jim říct, co bude teda příští rok za ten, když letos je ten
1: ohnivý
0: kůň, tak co bude příští rok? Počkej, já se podívám. Tak si to tak otevřela, hledá a říká, a sakra, příští rok je rok kozy, viď?
1: Ohnivá koza.
0: Jaký kozy?
1: Ohnivá koza.
0: O, a fakt ohnivý kozy?
1: No, tím pádem, tak si to trošku řekneme, protože ten kůň jde o rychlé změny, právě zaměřený spíš na venek. Je to yangová síla, která pohání celý tento rok, je aktivní, rychlá, divoká. Tomu samozřejmě přispívá i ten oheň. Mm-hmm. Tím pádem trošku tohohle ohně my si přeneseme do dalšího roku. Nakonec ale tedy beru zpět svoje zděšení, protože ta koza je taková mírnější. Ta má naopak energii v jinu, takže ten opak je teda ta energie pasivní, jemná, hloubavá,
0: teda
1: zaměřená dovnitra. Takže ty změny se spíš budou dít zevnitř. Oproti takže... tomu koni, který prostě tento na tebe hází, jo, vyhazov z práce, rozchod. A ty se s tím musíš popasovat.
0: Ale ani jedno se ti nestalo v loňském roce, roce.
1: Přesně, ani se mi...
0: Tak uvidíme, ano. Co přinese ta ohnivá koza teda.
1: No a my jsme prosím tě 97, takže my jsme bůvolové.
0: Aha.
1: Pro nás to bude docela fajn.
0: Jo?
1: My jsme s tou kozou v míru.
0: Vidíš to, já celý život žiju v tom, že jsem rok krysy nebo nějaký takovýhle.
1: My jsme bůvol. Musíš někdy mě, nazývaný taky bík.
0: Musíš mě v tom dozdělat, Sáro. No každopádně, užijte si ještě zbytek roku ohnivého koně, potom už nás čekají...
1: V podstatě jsme v půlce, no.
0: Pak už nás čekají ty avizované ohnivé kozy, no a...
1: A hloubání.
0: A hloubání, tak hloubejte.

0: 8 hodin 32 minut, vy posloucháte Radio Wave, konkrétně Rupola, no a my se teďka přesuneme k tomu, abychom vám tak nějak přetlumočili, co všechno vás dneska s námi vlastně čeká, protože na to jsme úplně zapomněli. Dneska je středa, čili přijde Matěj Dvořák.
1: Přijde Matěj Dvořák představit nejnovější songy, které se urodily za ten týden a budeme je přidávat do naší hudební rotace. Nějaké z nich už můžete slyšet, my vám je samozřejmě budeme ohlašovat.
0: Zcela určitě a prezentovat. No a to není všechno, kdo dneska přijde do studia Radia Wave, protože nás tady čeká také hostka Anna Marie Bartová, která nám poreferuje o novinkách týkajících se
1: Lunchmeat Festivalu.
0: Tak, děkuji.
1: Lunchmeat Festivalu, který proběhne, věřím, že už tento víkend.
0: No právě, už se to nachýlilo. Anu Marie už jsme tady několikrát měli, rádi ji uvidíme jako vždy. No ale oproti normálu dneska hosta mít...
1: Pardon, další víkend.
0: Až ten další víkend. Ale co je trochu atypické, je, že na rozdíl od nás dnes nebudou mít žádného hosta Buchty, které budou mít nový díl dnes od 19 hodin.
1: No a tentokrát si bez teda hosta nebo hostky budou povídat o dvojnících, záměnách lidí a kopiích. Ivana se Zuzanou se scházejí, jak už jsme říkali, sami ve studiu a připravili díl až z filozofického vyznění.
0: Bavili se třeba o tom, proč chce být každý výjimečný a kde je hranice mezi novým a starým.
1: No tak, Kubo, co my dva? Myslíš, že jsme originální od sebe? Já myslím, že jo.
0: Každý je originál. Ale my se, Sáro, my jsme jako yin a yang, my se doplňujeme.
1: No a to je právě fajn, abychom se nekopírovali, víš,
0: přesně
1: ty kopírko.
0: Přesně tak. Ale hele, uvidíme, co přinese ten rok ohnivé kozy. Třeba bude všechno
1: Aha,
0: jinak.
1: Už mi o tom nepovídej, ne.
0: Každopádně,
1: já se taky těším
0: a taky se těším dneska od 19 hodin. Buchty na Radio Wave.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují.

0: 8 hodin 41 minut. No a jak jsme avizovali, to byla novinka na Radio Wave, Ebow a Arbeit. Třeba i o té nám třeba víc řekne Matěj Dvořák, který přijde kolem 10. hodiny a 20. minuty. No už se na něj těším, Sáro, dlouho jsem ho neviděl, jsem zvědav, co nám přinese.
1: No a Kubo, jak už se zmiňoval, tak je samozřejmě 16. září, středa, dnes má svátek Ludmila a taky Lola. No a já jsem ti chtěla říct, že od tohohle pondělí, tedy od 14. mě začal vlastně nový školní taneční rok.
0: No jo, protože, ty jsi vlastně tanečnice.
1: Protože jak ty víš, tak já už druhý rok tančím street dance.
0: Ano.
1: Tentokrát ta pondělní hodina je hlavně zaměřená na hip-hop, house teda ne, ale ten mám taky moc ráda, hip-hop a MTV dance.
0: Mm-hmm. A jak to tak probíhá, prosím tě? Já už jsem totiž dlouho netančil a ony ty trendy se mění, tak to je celkem jasné, ale...
1: Tak já jsem ani nezabrousila do těch starých trendů, tak nevím, co se... No, učíme se zkrátka jako jednotlivé moves.
0: A jaký je tvůj oblíbený styl?
1: Jaký je můj oblíbený? No, asi ten hip-hop a house.
0: Jo, správně, samozřejmě. No, to se pozná.
1: Ale
0: prostě.
1: Tak naučili jsme se třeba move, který se jmenuje Bart Simpson.
0: Ano.
1: Steve Martin.
0: Ano.
1: A pak už nevím, jak se jmenujou.
0: To je v pohodě, já to názvosloví taky nikdy nezvládal. Já ti můžu vyprávět.
1: Ale jako je to docela vtipný, ne? Že se to jmenuje takhle.
0: No to každopádně, oni ty názvy jsou často vtipný. Nicméně při takovém Bartovi Simpsonovi právě, což je tady taneční krok, já jsem si v podstatě uzavřel svoji taneční kariéru na věky. Byly časy, kdy jsem opravdu tančil, a to i závodně. Nicméně soutěžení už mě tolik nebavilo, takže jsem se přesunul do betlového světa. No, a to je zajímavá subkultura. Opravdu taneční betly, byť mnoho lidí si třeba myslí, že v Česku je nedostatkové zboží, tak opravdu probíhá i zde mnoho betlů zajímavých a máme skvělé tanečníky, takže proč by ne. No a právě při takovém kroku, při mém prvním betlu, po tom, co jsem si řekl, že se tedy dám na tuto dráhu, tak se
1: zvrkl
0: ozvalo...
1: kotníček.
0: No ozvalo se tak zásadní křupnutí, že se otáčeli lidé a říkali si, co se to pro boha děje a proč se ten člověk válí tak takhle divně po té zemi. Měl jsem vodu, nejenom vodu, i krev v koleni následně, to bylo nehezké.
1: No a tím skončila teda tvoje betlová kariéra a kariéra taneční, tyjo.
0: Velmi rychle
1: a tak
0: skončila.
1: To bylo taky nějaký znamení.
0: Asi jo, no, řekl bych.
1: A prosím tě, jak to je, jako že betluješ, třeba máš 3 minuty, nebo to je vlastně moc?
0: Ne, to je moc. Ten vstup bývá kolem 45 vteřin třeba. Mm-hmm. Ale musíš do toho narvat všechno, co máš prostě.
1: No já vím, no prostě, ano, no, ukázat to nejlepší.
0: Různá typologie, že jo, někdo, takzvaně two versus two, jo, takže máš dvojičky, pak máš třeba
1: celé
0: skupiny.
1: No to by nám spolu
0: skupiny,
1: šlo,
0: ale teda
1: já
0: koukám.
1: A já bych breakovala, ale
0: no,
1: teda.
0: Ty by, samozřejmě, ty by ses tam točila na hlavě někde.
1: Točila na hlavě, přesně. Dělala nějaký dipy.
0: No a pak by si ale vytáhla svoje eso v rukávu, což je v tvém případě samozřejmě irský tanec.
1: Já bych vytáhla irské stepky, přesně tak. A
0: to by,
1: z kapsy. A
0: to by čuměli všichni.
1: No to by čuměli. Prosím tě, kdyby ses chtěl možná ještě v tomhletom věku i po tomhle úraze přihlásit do nějaké taneční školy, tak já jsem šla dnes po Vinohradské do rozhlasu a viděla jsem tady letáček na taneční štolu.
0: Štolu, jo.
1: A kde se učí uhlobalet, důlní disko, vodní val a Fimfarej.
0: Ale nutno, nevím, jaká bude ta kvalita, nutno říct, že je to originální. To každopádně.
1: A co bys si zvolil? Uhlobalet, důlní disko nebo vodní valc nebo Fimfarej? Uhlobalet,
0: asi uhlobalet, no, tak protože to tě naučí opravdu ten náročný tanec v těch nejhorších možných podmínkách někde prostě kilometr pod zemí, předpokládám.
1: Právě tak a pak v Národním divadle.
0: Přesně, no a uhlí...
1: To už bude opravdu procházka růžovou zahradou.
0: Přesně,
1: že?
0: Tak a zároveň cena uhlí jde nahoru, čili vždycky po každé lekci si můžeš naplnit pytel a odejít a zapálit si potom v krbu, nebo já nevím, jak to s tím uhlím vlastně je.

0: to je to hra. Bojíme se, že těž budeme cringe. To jsme dávno, můj brat.
1: 8 hodin 52 minut, no a právě nám hraje Fakult a jeho Rap Game.
2: Do konce hodiny taky Dukla nebo Chloe Lilac a J Balvin, no a pak v 9 hodin další zprávy, které nám přinese Barča Zajíčková. A kdo nás ještě neslyšel, tak přejeme krásné středeční ráno.
1: Přesně
2: jsem
1: tak.
2: Se chtěla spíš, že úterní, ale středeční.
1: On ten čas letí, když se člověk dobře baví, že jo.
3: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Let go, let go.
1: J Balvin, my G a taky Bára Zajíčková a s ní druhé dnešní zprávy.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Armáda dnes začne mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvo obrany předloží další plán sanace. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů se v lesích Národního parku Šumava nachází asi 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačím. Někdejší politik a voják podle prokuratury v letech 1998 až 1999 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu za to až 45 let vězení. Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech vládě návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdí, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozónové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté prohráli na evropském šampionátu s domácími Italií 1-3 na sety. Poslední utkání ve skupině je čeká dnes večer. Budou hrát se Slovinskem.
2: Počasí.
3: Dnes počátku čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přeháňky nebo déšť. Lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. A to byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
2: Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin 7 minut nám dohrává Playboy Carti, no a v proskleném studiu Rádia Wave jsme zatím se Sárou stále jenom my dva, nicméně ne na dlouho.
1: No za chvíli se to změní, konkrétně už v 9.40, protože nám přijde hostka, a to Anna Marie Bártová z Lunch Meet Festivalu, který se odehrává příští čtvrtek až do neděle, tedy 24 až 27 září.
0: Samozřejmě pro všechny milovníky hudby a nejen toho, ale i audiovizuálních efektů a různých instalací v rámci vystoupení jednotlivých performerů. Se jedná o velkou událost, velmi očekávanou a také už tradiční součást toho kulturního pražského prostoru.
1: Festival se totiž odehrává už od roku 2010, no a hlavní venue, jako asi i ty před minulé roky, tak je samozřejmě Veletržní palác, ale bude to možná i na jiných místech, samozřejmě. O tom nám víc řekne Anna Marie Bártová už v 9.40.
0: No a teď si pojďme poslechnout další novinku na Radio Wave, a to Dry Spell od Computer Kill.

0: Turnstile v 9 hodin a 16 minut, k tomu song s názvem Seeing Stars, a já si myslím, že nějaké hvězdy dokonce vy dnes můžete vidět i slyšet, protože začíná Noc literatury, už 26. ročník. Odehrává se na několika místech po celé České republice, ale v Praze, v Holešovicích, a knížky moc zajímavé, tak čte několik známých herců a hereček vždycky.
1: To každopádně, my jsme se o tom dozvěděli, respektive Sára už to samozřejmě věděla, protože ona na rozdíl ode mě pravidelně čte, já jsem takový v tom špatný. Nicméně naše zprávařka Bára Zajíčková už o tom informovala v rámci zpráv a ty si mi následně řekla, že se dneska dokonce na Noc literatury chystáš. Tak kam, Sáro, kam vyrazíš?
0: Já se asi chystám do Chemistry galerie, ale právě jak jsem říkala, tak když si rozkliknete stránku Noc literatury.cz, tak tam se dozvíte více a je tam krásně popsaná právě mapa míst v Praze, ale i v regionech, protože v každém z kraji, tak tam je několik míst, kam můžete zajít a poslechnout si naživo čtení.
1: Mm-hmm. Já ještě doplním, že dnes by se to mohlo jakoby vyvinout jako opravdu veliká akce a samozřejmě bude, protože jak říkala Sára, je to po celé České republice, po všech větších i menších městech zastoupeno. No a taky aby ne, když je to letos jubilejní 20. ročník, Sáry, 20.
0: Jubilejní 20. No. ročník. Výborně, tak Kuba mě správně opravil. Akce se koná v časech 18 až 23 hodin. Mm-hmm. Tím pádem můžete zajít na takové odpolední spíš čtení, ale pokud byste neměli čas předtím, tak po práci úplně ideální.
1: A Sáro, ty víš, na co půjdeš do Chemistry Gallery? Na jaké čtení, nebo ještě takzvaně na blind?
0: Ještě nevím. Jdu na blind, protože tam pracuje moje kamarádka.
1: Tak ji zdravíme, necháš se překvapit, to je dobře. No a samozřejmě, pokud tedy vyrazíte právě například do Prahy, tak celá noc literatury se odehrává na Praze 7, tak doražte.

0: 9 hodin, 27 minut a Sára Slavičková tady přede mnou skáče jak na trampolíně a říká, cituji, musíme se nějak rozhýbat.
1: Musíme se nějak rozhýbat, dnes jsem taková uzemněná, ale
0: vůbec ne.
1: Ty rozhodně ne. A já nakonec, já taky ne, protože dnes začíná naše oblíbená reality show.
0: Je to tak.
1: A to jsou zrádci.
0: Jsou to zrádci, samozřejmě.
1: Dokonce dnes se odehrává i live streamování vlastně první epizody s epickou show, která proběhne v kongresovém centru. Z doslechu, fakt nevím, jestli to je pravda. Samozřejmě tam bude Vojta Kotek, ale prý tam bude i
0: vlastně
1: radní pán.
0: Je to tak.
1: No, ale dokonce tam bude i kůň možná.
0: Dokonce i kůň, no tak kde je Vojta Kotek, tam musí být i kůň, že jo, to už je taková, řekněme, jistota.
1: Já myslím, že možná přijede na koni a možná, že už to tak bylo, jenom my to zase nevíme.
0: Je to možný.
1: A dívíme se to.
0: Samozřejmě už, jak vidíte na našich vlastně takých nejistých výpovědích, tak my se Sárou prostě máme rádi ty nejrůznější intriky a tajemno a ještě to zámecko,
1: to
0: hradecké hradní prostředí, to především já. Takže pro nás to je show jak na míru, vy, Sáry.
1: No určitě a hlavně nás potěšilo, podle mě, nejen nás s Kubou, včerejší vlastně takovej leak, no už odhalení naprosto veřejné dvou posledních hráčů, nebo hráček, Zíša Pokorná, samozřejmě youtuber.
0: Investigativní novinářka deníku N a youtuber Jan Špaček.
1: Jan Špaček, přesně tak. A myslím si, že ty zamíchají kartama a co jsem jenom tak četla na sociálních sítích, fanoušci jsou opravdu nadšení.
0: No, já myslím,
1: tyhle
0: že
1: dva
0: ano.
1: Hráči jsou top.
0: Dobře, oni taky teda si dali dost jak to říct správně, trvalo jim, než přišli s nějakými známými jmény, nicméně podle autora toho konceptu, respektive té české verze toho
1: Markuse
0: Kruka, že ano.
1: Ano, to je režisér, víš?
0: To je režisér, přesně tak, jako ty, Sáro. Tak podle něj vlastně ta letošní série by měla být méně o těch známých tváří, byť tedy tyto dvě poslední oznámené jsou známé, ale měla by být více tak nějak, že ty neznámí o té hře a že ty méně známí dokáží naopak potom o to víc ještě překvapit.
1: No stejně, jestli jste si četli, kdo vlastně mezi těmi hráči a hráčkami je, tak jsou ta jména opravdu zajímavá, nebo myslím ty povolání, taky záleží, co řeknou právě ve hře, víš, co byste
0: uvidíme.
1: Řekl? Řekl bys, že jsi moderátor, je to výhodné nebo ne? Já bych třeba řekla asi, že jsem třeba veterinářka, víš?
0: Proč zrovna veterinářka?
1: No tak to mi přijde takový skoro míru milovný povolání, víš, že by nikdo ode mě nečekal, třeba, to jsou takový blbý předsudky,
0: řekl,
1: víš, nějaký velký kroky a...
0: Já bych rovnou vyložil karty na stůl a řekl bych, že jsem kosmonaut. Buchty.

0: 9 hodin 39 minut, no a nám dohrává novinka na rádiu Wave, píseň Queen, no ale
1: tak
0: další,
1: se hodí,
0: ano,
1: ale
0: přesně tak, protože Queen, ale která zároveň není novinkou na rádiu Wave, protože už u nás několikrát na návštěvě byla je naše dnešní hostka Anna Marie Bartová za Lunch Meet, ahoj.
2: Ahoj.
0: My tě tady moc rádi vítáme, moc rádi tě zde opět máme, tak kdo by snad nevěděl, Lunch Meet samozřejmě je pro lidi, kteří nejenom milují kvalitní elektronickou hudbu, ale zároveň i různou audiovizuální show a jakési propojení, tak jestli toto vyhledáváte, tak právě Lunch Meet už tuším od roku 2010 je dost zásadní stopou na mapě těchto aktivit.
1: Tak můžeš možná ještě maličko říct k tomu konceptu a jestli pro letošní ročník jste si připravili třeba něco nového, kam se to vlastně vyvíjí?
2: Kam se to vyvíjí? To je velmi zajímavá otázka. Já si myslím, že my nějakým způsobem jsme pořád napojení na tu naši filozofii, že hudba i vizuál by se měly být stejně zastoupeny, nebo vlastně jsou úplně na stejné úrovni pro nás, jak my to vnímáme. Takže hudebnictvo i vizuálno má vlastně úplně stejné zastoupení na Lunch Meetu. To je taková naše filozofie. A kam se ubíráme? No my z mýho pocitu bych řekla, že vlastně ten Lunch Meet jednak trošku jakoby sklidňujeme. Možná, co se týká dramaturgie, protože začínáme mít víc rádi koncerty, nicméně DJ sety tam budou pořád, ale možná bych si dovolila říct, že co se týká toho vizuálna, tak tam naopak prostě přitlačujeme a ty acty, které tam budou letos, budou možná někdy až jakoby extrémnější, bych řekla, co se ale týče nějakého zážitku audiovizuálního.
0: No tak možná se pojďme rovnou posunout především k tomu letošnímu ročníku, který nutno dodat, proběhne poslední září prodloužený víkend od středy večer až do neděle 24. až 27. září. No tak ty k nám vždycky přicházíš představovat nějaká nová jména, ale teďka už samozřejmě většina toho line-upu venku je, tak s čím přicházíš dnes?
2: S čím přicházím dnes? Tak já bych vás dneska mega chtěla pozvat vlastně přesně za týden. Děláme speciální opening night v Ankeli. To už je taková naše tradice, respektive minulé roky to nebyl úplně opening night, letos nám to vyšlo takhle na středu. A bude to takovej trošku atypičtější večer, než jaký jsme tam dříve dělali. Dříve jsme tam buď dělali klubovky do rána, anebo ambientnější polohy. Ale to bude jako hodně experimentální, že jsme tam pozvali kanadský hudebnictvo Tatí a Umil, které jsou velmi experimentální a taky sem do Prahy přijíždí velmi talentovaný producent Matthew Degant, který je vlastně sound designer a dělá sound design do her a prostě do VRka, takže to bude jakoby úplně
0: hravý.
2: Něco jiného, bude to hodně hravý, úplně něco jiného, co jsme tam dřív dělali a já se na to docela těším, že to bude takový jakoby příjemný začátek toho festivalu, že nic tvrdýho a pak až se to rozjede.
1: Takže středa opening party Ankeli, pak je hlavní venue teda ve studio Hrdinu, Veletržní palác. A pak máte ještě nějaké novinky v rámci letošního ročníku?
2: Pak ještě se vracíme do planetária po roce, což není úplně novinka, ale to planetárium, to bych taky mega vyzdvihla, protože to prošlo tou obrovskou rekonstrukcí, že jo, to všichni slyšeli. A ten zážitek je tam fakt krutej. A ještě letos mě to o to víc těší, protože tam máme dva projekty, které jsou, dalo bys říct, environmentální, nějakým způsobem upozorňují na to, co tady děláme v přírodě prostě a že to není.
1: Takže to je nějaké sympozium?
2: Ne, vyloženě vlastně já tam máme tam AVčkový filmy, které mají tématiku, takhle. Jsou to takový jakoby poetický básně prostě o přírodě. Jedno je vyloženě o rostlinách, o ohrožených druhách, o kytkách, prostě o keříkách. Jsem řekla hodně nadlehčeně teďka. A to druhý je o vodě a o nějaké vlastně o vlnách, jo, jak se jako vystřídá. A na to se moc těším, že loni to bylo jakoby hodně divoký, ty AVčkový filmy, ale to doufám, že to bude takový jakoby příjemnější.
0: Mně se líbí, že vlastně my v rámci toho rozhovoru si tady odpovídáme v podstatě na tu první otázku, kam za těch 15 let fungování nebo 16 let fungování ten festival směřuje, že původně, že jo, šlo především pro ten samotný, že jo, efekt audiovizuální, soundový, ale teďka s těmi přidanými tématy, environmentálnost a tak dále, jde ten festival vlastně víc a víc do hloubky, tak je tohle právě ten směr, kterým by se mohl ubírat, že bude akcentovat ty velmi důležitá společenská témata?
2: Já si myslím, že ano, že tam spím a že to je jeden z našich velkých přání, abychom jakoby upozorňovali i na nějaké věci mimo hudbu a mimo vizuálnu.
1: Ale tak já se ještě zeptám, sice se tady bavíme o takových jako ambientnějších, pomalejších, hloubavějších věcech, ale tak nemáte tam taky nějakou dupačku pořádnou, prostě nějakou elektroniku, techínko, co samozřejmě. Třeba z tohohle žánru?
2: Hele, samozřejmě máme tam DJ sety, já se těším, to bylo na mým wishlistu DJ a producent Umru z PC Music, který ho miluju, jako Hyperpop, to bude jako hodně roztančen. Potom tam budeme mít B2Bčko, Bitter Babe, Lechuja DJ, to bude taky hodně takový jakoby roztančen. A pak si myslím, že tam ještě, že vždycky vlastně v pátek a v sobotu už ke konci po druhý hodině, kdy skončí ty nejvíc heavy AVčka, taky ty nejvíc náročný, tak jsou DJ sety a to, že tancovačka až do rána.
0: Mně se líbí, že ty jsi řekla, že to je na tvým wishlistu, to mi krásně nakopává na další otázku. Co je vlastně v tom letošním ročníku, jestli vůbec se dá říct, co je z pohledu organizátorů a to prostě týmu nejočekávanějším titulem nebo jménem? A jestli je to právě, že vy představujete každoročně několik světových premiér, taky to je k rozeznání na vašem webu, tak jestli to bude právě nějaká světová premiéra, anebo prostě jenom velké jméno, které už ale ty návštěvníci slyšeli a jdou za ním.
1: Těch světových premiér tam máte několik.
2: Máme jich tam 6, možná ještě přibude 7. A to je vlastně takový to naše gro, na co se nejvíc těšíme, protože to je něco, co jsme ještě nikdy předtím neviděli, protože jinak naši dramaturgové jezdí samozřejmě po festivalech, sledujou releasey, sledujou labely, ale to je něco, co dáváme dohromady my s nima, takže to je věc, na kterou se my jako nejvíc těšíme, jak to vyjde, protože to bude poprvé, co to uvidíme i my.
1: Hele, a my ještě asi závěrečnou otázku. My jsme se s Kubou bavili o tom, že vlastně nevíme, a určitě jste to asi někdy už v rozhovoru říkali, proč ten Lunch Meat Festival, ten název, proč se to tak jmenuje?
2: Tyjo, hele, to je strašně dlouhá historie a to by úplně nejlíp na to odpověděl Jakub Pešek, zakladatel Lunch Meatu, ale ono to vzniklo tenkrát, že taková skupina přátel založili tenkrát Lunch Meat, protože se ani jeden, co mi teda Kuba říkal, mi neřekla nějakou blbost, jo. Takže se nedostali tenkrát na umělecký školy, na který se hlásili a založili si takový kolektiv Lunch Meat, že Lunch Meat to maso, i kdyby v konzervě jsou ty odřezky, že jo, jakoby toho, co zbyde to dobrý, tak jim pak zbyde jako Lunch Meat, takže takhle to vzniklo teda. Nemá to žádný
1: patičtější. S tím se s Kubou docela dokážeme momentálně.
0: To každopádně.
2: Taky se Lunch Meat je teďka trošku.
0: Tak občas to přichází, že se
2: ale nakonec podle mě třeba tady na Lunch Meatu to nakonec dopadlo úplně nejlíp a podle mě jako tady Lunch Meat extrémně maká.
1: Já myslím, že to je dobrý příklad, dobrá inspirace.
0: No. Přesně tak. No a my děkujeme za dnešní inspiraci Aně Marie Bartové za Lunch Meat. Děkujeme, že jsi byla naší dnešní hostkou.
2: Taky moc děkuju a vidíme se příští týden.
1: No, je mega kruto přísný, jak jsi sama říkala. Lunch Meat.
2: Já jsem se vybrala.
1: Lunch Meat příští středa až neděle 23 až 27 září.
0: Je to tak, takže Lunch Meat. Děkuji.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Radio Wave. Tak to tady, já jsem v tom dobu.

0: 9 hodin 51 minut, my máme za sebou dnešní rozhovor s Annou Marií Bartovou. Znovu připomínáme, Lunch Meet Festival rozhodně neminout, bude to velká podívaná.
1: Přesně tak, od příští středy 23. září do neděle 27. září. A my jsme se ptali, hele, v neděli ještě jako někdo chodí, není to prostě blbý, že jo, na konci víkendu. Ale pozor, přátelé, on je státní svátek 28, pondělí, takže no tam můžete jít úplně v pohodě.
0: Takže možná i my se Sárou půjdeme si trošku, jak se to říká, klepnout střevícem.
1: Taky.
0: Taky by se dalo.
1: Roztancovat bůčky, veď? No, nebo vyhodit z kopejtka.
0: Přesně tak. Ale než budeme se věnovat těmto našim kratochvílím volnočasovým, tak ještě trochu toho moderování, protože máme před sebou ještě hodinu a pár minut tomu. Teď do konce 10. hodiny nás čeká například Heron Coffee anebo Matching Car a potom Barbora Zajíčková.
1: Přesně tak. A pak ještě 10.20 Matěj Dvořák. Ale no, dneska se tady dveře netrhnou.
0: Je to busy.
1: Nebo spíš
0: to
1: trhnou, busy, že jo?
0: Ale tak to máme rádi.
1: Tak to máme rádi, ty lunch míte.
0: Tak příjemný poslech, posloucháte

0: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: odbíjí právě teď. No a s ní už závěrečné třetí zprávy, které nám přináší právě teď Bára Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky daly na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytly 26 miliard a 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pronese zprávu o stavu Unie. V tradičním projevu před Evropským parlamentem stanoví priority 27 pro následující rok a zhodnotí ten minulý. Ve zprávě má mimo jiné představit plány na zavedení věkových omezení pro použití sociálních sítí. Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí víc než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole.
1: Sport.
3: Hokejisté Třince vstoupili do nové extraligové sezóny výhrou 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. Od 17 hodin a 30 minut se budou hrát zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin začnou utkání Pardubice Hradec Králové a Olomouc Sparta.
1: Počasí.
3: Dnes počátku čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno. Během dne se odzev v severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na Radio Wave zase pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Desátá hodina, 8. minuta nám doznívá Gleb, no a pomalu, ale jistě se přesouváme k finální části rána se Saracha Jakubem. Byli jsme tu i včera, Sáry, čili pro nás už to není nic tak nějak vzrušujícího, náročného, je to tak?
1: Přesně tak, dva ze dvou, jak my říkáme, dva dny ze dvou už skoro končí. 52 minutek před námi, taky středa 16. září, Ludmila Lola má svátek, toto opravdu, ale letí, jsme v půlce září.
0: Škoda, že nám nepřijde dneska na rozhovor nějaká Ludmila.
1: Paní Ludmila.
0: No, ta by se sem
1: hodila. A víš, kdo tohle to zpívá?
0: Ne, vůbec nevím.
1: Mutanti hledají východiska přeci.
0: Ano, paní Ludmila, ano. Už vím, už mi to připomněla.
1: Pan Klimeš a paní Ludmila.
0: A 15, nejmíň 15 piv, že jo?
1: Není, to se tam zpívá
0: to
1: samozřejmě.
0: To se tam zpívá samozřejmě, to bych jinak nikdy nezvládl, jo, bych rád jenom upozornil.
1: Ne, tak to je velká nadsázka samozřejmě.
0: Každopádně to už není úplně hudební novinka, byť je to už v dnešní době legenda, kvalitní legenda, na kterou
1: si vždy rád
0: zajdu. Ale já
1: myslím, že vydávali tenhle rok Mutanti nový album.
0: Je to tak? Myslím, že Rada starších, jestli se nepletu.
1: Já jsem myslela, že se jmenuje Puma. A tak vidíte.
0: A je to možný. A je to možný, že oba dva máme pravdu, anebo se oba dva pleteme, že jo, taky.
1: A nebo a možná, že tyhle ty dva songy se skoro se mi zdá, že tam jsou, ale jak se jmenuje to album, to zjistíme. Každopádně o hudbě samozřejmě ví úplně všechno Matěj Dvořák, hudební dramaturg, který k nám přijde už za 11 minut. A víš, na co se ho chci, Kubo, mimo jiné zeptat, protože jsme se s ním neviděli téměř celý prázdniny, nebo já nevím, jestli ty jo.
0: Já ne. Já člověče taky ne.
1: Chci se ho zeptat, co byl jeho jako pík léta hudební.
0: Léta, no.
1: Zážitek, ne jako by úplně co dělal v osobním životě a tak.
0: Na toho se ho můžeme zeptat.
1: Tak na to se ho zeptáš.
0: A nevím, jestli nám na to odpoví na mikrofon. No ale kdo nám rád odpovídá také na mikrofon, je Kas Vladyka a toho dnes taky uvidíme při předávce, protože po našem ránu navazuje On Air s Karlem Vladykou. No potom jeho vystřídá Jarda Petřík, v 17.30 nás čekají na Rádiu Wave také Houpačky, od 18 hodin Slejvák, no a co tam máš dál? Sáry.
1: Od 19 hodin Buchty, no a pak od 20 hodin poslední díl naší série Nájemníci, režisérku je Bára Venclová, kterou moc zdravím a ta série je strašně povedená, takže i tímto gratuluju a opravdu si ji poslechněte, protože je tam spousta zajímavého.
0: No a když už jsme u těch novinek, tak samozřejmě dneska také ještě repríza prvního dílu Stělesnění na téma Pilates Girl.
1: Tak to já si myslím, že je hodně z čeho vybírat. Budík 5.30, šťavnatý make-up, hladký culík, matching set, Kubo.
0: Jo, tak
1: to tady je epizoda o mě. Adela Šponerová
0: Adela Šponerová si mě.

Mě tam vzala jako hosta, no. Tak to se dalo čekat samozřejmě. No a teď už Not Today od Kima Gordona, potom taky Haunted Youth, no a potom už novinky na rádiu Wave s Matějem Dvořákem.

0: 10 hodin, 23 minut.
1: Doufám, že pracuješ, Kuba.
0: No tak samozřejmě, Arbeit je práce překladu. Ty jsi němčinář, ty jsi měla španělštinu,
1: ne? Já jsem španělštinu, ale já samozřejmě umím tak,
0: no,
1: co.
0: No, ale nedržme to jenom mezi námi dvěma, protože tady už máme třetího našeho dnešního hosta, samozřejmě. Matěj Dvořák se stoupil z Výšin Českého rozhlasu, aby nám poreferoval o novinkách na rádiu Wave. Ahoj, Matěj.
1: Ahoj.
0: No a začneme písní nikoli tou předešou, ale ještě tou přední. A to byla Bloody Shield od Gucci Mane, nebo respektive Gucci Mane od Bloody Shield. Tak co nám k ní přikládáš?
2: Ono se to trošku plete, já chápu, že to on totiž jak Gucci Mane, tak Bloody Shield jsou rapeři. A právě toho zmíněného Gucci Mane a Bloody Shield na svém novém tracku zmiňuje. Jedná se o otevírací track jeho nového alba Year of the Horse. Proč se to jmenuje Gucci Mane? Je protože on vlastně v refrénu dělá takovej ten jako Gucci Maneův slavnej adlib, takový to I feel like Gucci Mane, vlastně, takže se cítí jako Gucci Mane a právě proto se ta skladba tak jmenuje. Bloody Shield je vlastně člověk, kterýho já už mám v hledáčku dlouho, poprvý jsem ho viděl naživo minulý rok v Kutné Hoře na Creepy TP festivalu a od té doby jsem jako mega fanoušek. Musím říct, že on si trošku restartoval kariéru, on už na scéně není nováčkem, on se pohybuje třeba od roku 2016 mezi takovým jako elektronicko-repovým až hyperpopovým prostředí, i proto má spolupráce s lidmi jako je například Umru, který bude vystupovat příští pátek na festivalu Lunch Meet, kdyby někdo chtěl.
0: O tom jsme tady dneska hodně mluvili.
1: Měli jsme rozhovor.
2: Tak super, že se takhle propojuje. Ale vlastně až nějak okolo roku 2023 Bloody Shield nastoupil na takovou svoji novou vlnu, ve který kombinuje folk, grime, cloud rap a další tady ty styly do jednoho, do takového dost unikátního balíčku, který jsem vlastně v nějakým rapovým undergroundu moc neslyšel. Zároveň je to je z Glasgow, takže není moc rapperů s takovým přízvukem jako Bloody Shield a to všechno dohromady dává takový extrémně zajímavý balíček a já musím říct, že Year of the Horse je pro mě extrémně jako vyvážený album, který mi dává všechno, co od undergroundového rapu chci.
1: A ty nám tu krásně nahráváš, protože my jsme dneska mluvili o roku ohnivého koně, protože to je letošní rok. A příští rok je ohnivá koza, tak třeba se dočkáme i dalšího alba.
2: No Bloody Shield je rozhodně ohnivý kůň, to určitě.
0: No ale nebudeme se bavit jenom o Bloody Shieldovi, protože další novinkou je Don Bart, vracíme se do Tuzemska a hlavně vracíme se k mladším ročníkům.
1: No, že... My jsme se dočetli, že odmaturoval minulý
2: je
1: rok.
2: To, je to tak, Don Bart na novém projektu rapuje, můj ročník je 07, je překvapená, můj ročník je 07 vlastně, protože kdo byl například na našich oslavách 20. narozenin, tak již Don Bart tam mohl vidět u nás na stage v rámci opak Disu Showcase, kde byste si fakt neřekli, že tomu týpkovi vlastně je tolik, kolik mu je, tak je jedna z věcí, kterou říká na albu je, že se ho spletli se sekuriťákem, když přišel do klubu a on tak fakt jako vypadá vlastně. A ta vizáž je podpořená i tím vlastně tvrdým rapem, který on dělá, protože Don Bart taky takový ohnivý kůň, nebo třeba ohnivé Cane Corso, což je věc, ke který on hodně se přirovnává, že je vlastně takový jako Cane Corso českýho rapu nebo pražskýho rapu. Zároveň je tam slyšet strašně moc inspirací z francouzského rapu, dokonce na novém albu Štráse Aroma 2, ze kterého právě uslyšíte písničku Mario Balotelli, tak se hodně odkazuje na Francii právě a i tam má dokonce spolupráci s jedním francouzským rapperem, což pro mě vždycky tady si česko-zahraniční spolupráce můžou dopadnout strašlivě a tady je to... Tady to si to teda sedlo jako extrémně dobře a celkově, jo, jako Don Bart po vydání Štráse Aroma 1, což je pár měsíců zpátky, už jsem si říkal, jako, že má strašně dobrý rok, vlastně mluví se o něm hodně, ty tracky, co vydává, jsou čím dál tím lepším a teďka Štráse Aroma 2 mě jako utvrdilo v tom, že Don Bart tady určitě s náma bude na dlouhou dobu, protože je to jako extrémní nálož tracků, kterou jsem v českém rapu už hrozně dlouho neslyšel. Šel. Kdo má rád Sergeje Barakudu, tak si určitě najde své, ale tím myslím starého Sergeje Barakudu, pouliční, ekonomická a tak dál. A je to pro mě asi v tuhle chvilku jako jeden z největších objevů vlastně na scéně.
0: No zároveň dává o sobě dost to vědět, protože jenom během letošního roku snad vydal už druhou desku.
2: Je to tak, je to druhá deska.
1: A ještě k tomu odmaturoval.
2: A ještě k tomu odmaturoval.
1: Jak to zvládá ten
2: kluk? A ještě k tomu nastupuje na Damu, na scénografii. No je to prostě, je to renesanční člověk.
1: Skoro máme závidět.
2: Je to renesanční člověk, on i ve svých textech vlastně hodně zmiňuje nějaké dějiny umění a tak dál. Na Štrasa Aroma 1 byl Petr Parlař a tak dál. Teďka tady říká, že novodobý Ezop. Tak pojďme si to pustit.
1: Přesně dva nový ohnivý koně v našem playlistu Bloody Shield předtím a teď Don Bart a my děkujeme taky ohnivýmu koni Matějovi Dvořákovi.
0: Díky, ahoj.
2: Díky.

0: Sary, v 10 hodin 35 minut ti přináším tip na sobotní program.
1: Výborně.
0: Ano, trochu kulturní, trochu komunitní, trochu takový...
1: Já jsem se tak zamýšlela, co dělám v sobotu a možná mám čas.
0: Opravdu? No tak pokud bys byla třeba v Praze, ale zároveň kdekoliv jinde, dalo by se říct, tak tento tip je platný. Jedná se totiž o sousedské slavnosti Zažít město jinak. Mm-hmm. Ty se letos uskuteční 19. září, tedy v sobotu, jak už jsem zmiňoval, a letošní téma, to by ti taky mohlo být sympatické, uličnictví.
1: Uličnictví, a co si pod tím máme představit? Je to možná... To je otázka.
0: No, to je asi.
1: To je otázka právě, teda proto se musíme na ten festival vypravit.
0: A zároveň ono se to dá určitě dohledat. Já si myslím, že uličnictví má být ve smyslu toho, jak se dá uličničit v tom veřejném prostoru,
1: myslíš?
0: Jak si s ním pohrát, jak si s ním zahrát.
1: Ale možná, že to bude i nějak navázáno na ulici, jak třeba můžeš ulici využívat nejen třeba na chůzi, ale třeba zase tam dá vytvořit i něco jiného.
0: Je to možný. I
1: takhle
0: jako to
1: nějaký
0: bude
1: prostor na sezení a tak rozžít nějak ulice.
0: No a tak jako určitě rozžité ulice to budou po celé České republice. Letos se zapojí přibližně 160 lokalit, z čehož asi 100 tedy najdete v Praze a 60 v dalších regionech. Rovnou tě zklamu, Sáro, v tvých milovaných Sudetách poblíž chalupy, tedy u Nového Boru, tam to bohužel neprobíhá. Takže budeš muset zůstat v Praze. Mm-hmm. No ale tam tě čeká výběr opravdu zajímavých lokalit.
1: No a máme něco třeba blízko Českého rozhlasu, něco na Dvojce?
0: Určitě.
1: Na Vinohradech?
0: Na Dvojce, prosím tě, adresa nebo ulice Na Slupy ožije, také Vyšehrad, tam bude probíhat taková jako sesterská nebo dceřiná akce Zažít Vyšehrad jinak v rámci spolupráce s komunitním centrem Táborka. No a můžeš se vypravit.
1: No já tady pak samozřejmě vidím, co se týče Prahy 3, tak téměř jako právě sousedství, ano. JZP, na městě Jiřího Spoděbrat, taky Slezská nebo pod Jarovem Perunova, no tak to všechno znám.
0: No a samozřejmě to už je zajetá klasika, o tom nikomu říkat nemusíme, protože tento festival nebo tyto sousedské slavnosti probíhají, prosím tě, nepřetržitě už od roku 2006. Tak já myslím,
1: takže
0: že
1: zažít město jinak a my vyrazíme. My jsme takový sousedi.
0: No je to pravda, ale my jsme doslova skoro sousedi.
1: Ne, jakoby, ale doslova.
0: Tak čau, sousedko.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: 10:43. No a aby toho dnešním programu Radia Wave nebylo málo, tak dnes bude v premiéře nasazena poslední finální díl pořadu nebo série, spíš takové Nájemníci. O co se jedná, Sáry?
1: Můžete ji slyšet od 8 večer a jedná se o dokumentární sérii Radia Wave s názvem Nájemníci. Jejíž autorkou je Bára Venclová, která sama v průběhu posledních let se musela opakovaně stěhovat. Kde složí hlavu generace Z, tak to je právě ta otázka, kterou si pokládá Bára i celá tahle ta série. Je to série, která sleduje mladý pár Veroniku a Tobiáše, který se ve 23 letech snaží sehnat své první společné bydlení v Praze.
0: Ano, a to je samozřejmě zásadní, ta Praha, tam jsou ty nájmy úplně astronomické a bohužel nejenom dneska už i v té Praze. Hmm. Nicméně ta doba tedy nenasvědčuje tomu úplně, že jo, český realitní trh, krize a tak dále. Pětidílná dokumentární série Nájemníci sleduje jejich příběh a spolu s ním i problémy, kterým dnešní dvacátníci čelí, když se chtějí osamostatit.
1: No a v tom závěrečném díle tak Veronice a Tobiášovi se v bytě uvolnil jeden pokoj a už brzo si budou muset hledat nového spolubydlícího. Za socialismu se na byt čekalo roky, dnes na něj mnozí nemají peníze. V čem se liší dnešní krize bydlení od toho, čemu čelili předchozí generace?
0: Tak to se dozvíte v posledním dílu dokumentární série Nájemníci na Radiu Wave už dnes od 20 hodin. Tak poslouchejte.

0: 10 hodin 50 minut, no a už přichází nová směna, je to samozřejmě náš milý
1: Kas
0: Vladyka.
2: Ahoj Kasi. Děkuji za krásné uvítání, jako vždy s vámi je to vždycky jedna radost.
0: To už my tě rádi vidíme, no.
1: A já jsem ti chtěla, Kasi, říct, že jsem vzala svoji babičku na Čika Čeka.
2: Řekneš na Kemp Miasma, což by bylo něco odvážnější.
1: Bylo, ale já jsem si právě říkala, jak máte ten claim, vem svoji mámu, ale jo. I tu babičku. Hele, tak... Upřímně, vám to teda tady řeknu, usnula asi po 20 minutách, ale na minutu. A pak právě říkala, já jsem byla tak ráda, že jsi mě vzbudila.
2: Tak to možná zmeškala mě, ne, když se tam mihnu.
1: To nevím, byl jsi v 20. minutě? Nebylo to až?
2: Možná něco později.
1: No ale zkrátka celý se jí to strašně líbilo.
0: Na druhou stranu, na obranu tady babičky. A pak se se mnou chtěla o tom bavit. Ono jí je 93 let, úctyhodný, ona je v naprosto skvělé kondici, každé ráno dělá sedy lehy. Je to tak, no. Takže není prostě divu, že usnula.
1: Bylo tam teplo, tak prostě na chviličku, ale pak se zase chytila. Říkala, díky bohu, že jsi mě zbudila. Fakt jeden z nejlepších filmů, co viděla za poslední rok a to se hodně kouká
2: to
1: na televizi.
2: Wow, hřeju srdíčka, samozřejmě, to moc líbilo. Souhlasím.
1: Takže vemte bábu, ano, nebo dědu.
0: Kasi dojatý, já to vidím.
2: Je to tak, jsem dojatý. No a dneska bude dojetí, ale taky velké umčo tady ve vysílání, protože hned po 12. hodině nás čeká rozhovor s umělci a kurátory, tedy s Andreasem Cefalvay a Klárou Klimas, se kterými se budeme bavit o jejich výstavě, která se bude konat teď brzy v galerii Světova 1 a věnuje se tématu gravitace.
0: No,
2: takže budeme možná
1: levitovat.
2: Uzemněné, nebo možná budeme opak levitovat, uvidíme.
0: No, kam Světová 1 je moc fajn, to je na Palmovce, fajn. Tuším, že ano. A naproti mají dobrý chleba prodávat.
2: Nedělej mi chutě.
0: No, tak
2: víš, že tato směna je takzvaná hladovka.
0: Tak já myslím, že Kas bude určitě dělat chutě nám všem, abychom si ho ladili po dobu následujících 4 hodin. A já se na to osobně velmi těším, tak asi měj se moc hezky.
1: Já taky, užij si to.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.
4: Hergot.
5: Hergot.
6: Hergot.
4: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
7: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
4: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
7: Hergot.
4: Každou neděli od 18 hodin
7: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Na vlnách Rádia Wave dozněla FKA Twigs a její óda krásným náhodným známostem Perfect Stranger. No a od mikrofonu už vás zdraví vaše snad oblíbená dlouhodobější známost Kas Vladyka. Máme 7 minut po 11. hodině, já tady pro vás dneska budu ve středečním vysílání až do 15 hodin a čeká nás krásný nabitý program. Po 12. hodině se můžete těšit na živý rozhovor, navštíví mě tady totiž umělec a kurátor András Cefalvaj a umělectvo Klára Klimas, se kterými se budeme bavit o jejich nadcházející výstavě Burden of Gravity, která se věnuje tématu gravitace. To nás čeká po 12. hodině, no a do té doby se můžete těšit na kulturní tipy, například na jeden taneční festival. Dáme si ukázku z nového Impactu a z playlistu už jsou před námi Toby, Kidba nebo Louds One.

0: To byly Louds One a Izomandias na vlnách Rádia Wave a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Impact. Dokonalá těla, automatický orgasmus a žádná komunikace. Filmy dlouho ukazovaly sex jako bezchybný výkon a podobná očekávání si lidé přenášeli i do vlastních ložnic. Generace Z ale podle odbornic žádá realističtější příběhy a sex už tolik nevnímá jako povinný důkaz dospělosti nebo společenského úspěchu. Celý díl Impactu si můžete poslechnout na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: A já si myslím, že oni tu intimitu prožívají jinak, že vlastně k ní jinak přistupují a že pro ně nutně neznamená sex nebo dotyky, že častěji prožívají právě tu emocionální intimitu, ale právě i online intimitu, jakkoliv paradoxně to může znít, protože myslím si, že jako když já jsem třeba dospívala v té mileniálské kultuře, tak že to bylo opravdu hodně zaměřené na to mít sex, znamená uspět, jo, jako patřit do té sociální skupiny, byl tam hodně jako velký ten peer pressure, ten tlak těch vrstevníků, zároveň přesně v mé, jako ať už to bylo Bravíčko nebo Holky Bacha, nebo všechny tyhle časopisy, tak právě byly zaměřené na to, jak uspokojit kluka, jak si udržet vztah skrze sex a tak podobně. A vlastně všechny tyhle ty koncepty bych řekla, že se v téhle generaci těch mileniálů podařilo transformovat ve smyslu, že klidně se postaví za to, že sex ještě neměli, že jsou s tím v pohodě, že ty vztahy prožívají jinak, že právě oni hledají jako jinou kvalitu té intimity, jo. A v naší ještě, bych řekla, té generaci se hodně objevila taková ta hookup culture, jako mít třeba sex na jednu noc s tím, že je to nějaký způsob sebepoznání a že vlastně to není špatně. A oni, bych řekla, viděli i všechny nevýhody a negativa téhleté kultury a vlastně opravdu určitě vstupují do těch vztahů opatrněji, určitě tu intimitu nezažívají tolik fyzicky, ale já osobně to nevnímám jako něco, co by mohl být nějaký problém nebo něco negativního.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: V 11 hodin a 28 minut na Radio Wave doznívá sesterské trio Haim a my už pro vás máme jednu novinku ze Singapuru. Ten totiž jako úplně první stát na světě začal bojovat proti takzvanému doomscrollingu, tedy neustálému prohlížení sociálních sítí a internetu na mobilu. Svým občanům platí za to, že si denně alespoň na 15 minut čtou knihu. Víc už nám poví redaktorka Barbora Zajíčková, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, proč Singapur začal lidi takto motivovat ke čtení knih?
1: Tak Singapur chce nejen jednak jakoby podpořit čtenářské návyky a zároveň reagovat na přesně rostoucí množství času, které lidi tráví na svých telefonech a sociálních sítích. Součástí té kampaně je právě proto i nějaká motivace na každý den a ta, aby 15 minut, alespoň každý den lidé četli knihu.
0: Jak taková motivace vypadá?
1: Tak čtenáři si musí zaznamenávat strávený čas přečtením stránky na vládní platformě a za každých 15 minut získají vlastně 20 virtuálních bodů žetonů. A během 4 měsíců potom musí nazbírat alespoň nějakých takových těch 15-minutových 50 posezení, a během kterých získají celkem 1000 bodů a potom můžou za to dostat jeden singapurský dolar, což teda není mnoho, ale v přepoštu to je nějaký 17 korun českých.
0: Alespoň něco. V textu se objevuje pojem takzvaná hniloba mozku, tedy brain rot, předpokládám. Jak tohle souvisí s tím programem?
1: Tak je to označení pro vnímání poklesu kognitivních schopností, které jsou spojené s nadměrnou konzumací povrchního online obsahu. Program má mimo jiné podpořit pravidelné čtení jako alternativu k dlouhému trávení času na sociálních sítích.
0: Já ti děkuju a přeju nám všem více čtení.
1: Jo, taky.
0: To byla Bára Zajíčková.
1: Ty se krásně, ahoj. Nenechte si ujít v České
2: televizi. Dobrý den.
3: Eva Adamčíková.
2: Dobrý.
4: Já jsem vás viděl v televizi.
2: Jo, no tak.
3: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
5: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
2: Jo, jsou.
5: Já teda moc nebulím, ale...
2: To je dobrý den.
6: Máš nějakou fobii?
2: Zvejšek trochu.
7: Jakou sladkost máš nejradši?
2: Čokoládu na různý způsoby.
3: Talk show na jedno.
2: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
3: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

0: on the beat.
1: I like long walks with my nigga to the bank.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do...

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Máme 11 hodin a 41 minut ve středu 16. září a já mám pro vás tip na taneční festival, který můžete navštěvovat až do této neděle v Brně. Jedná se o taneční festival Immediatus Biennale 2026, který je druhým ročníkem Mezinárodního festivalu improvizace a okamžité kompozice v tanci. Program nabídne taneční představení vyvíjená prostřednictvím okamžité kompozice, vedle nových performativních konstelací vznikajících ze živých setkání mezi místními a mezinárodními tanečními i hudebními umělci. Kromě hlavního uměleckého programu návštěvníky čeká také bohatý studijní a výcvikový program, včetně dvou tanečních workshopů a série masterclassů. To je taneční festival Immediatus Biennale 2026 tento týden v Brně.
2: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

0: byla Julikoli s trackem Stereotype na vlnách Radia Wave. Za 10 minut bude poledne, ještě předtím nám zazní Grace Carter, Ten Benja anebo Shady Nasty. No a hned po 12. hodině tady už se mnou ve studiu budou András Cefalvay a Klára Klimas, tedy umělci a kurátoři, se kterými si budeme povídat o jejich nové výstavě Burden of Gravity from Walking to Space. Výstavě, která se věnuje tématu gravitace a která bude brzy k vidění v galerii Světova 1. To už po 12. Těším se.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Yeah!

Jak asi, tak asi, na ní zehraj si.

0: Posloucháte Radio Wave, u mikrofonu je Kas Vladyka a ve studiu už jsou se mnou Andráš Čefalvaj, umělec, kurátor a docent na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, a Klára Klimas, interdisciplinární umělectvo pracující s fotografií, pohyblivým obrazem i textem. Společně budeme mluvit o výstavě Burden of Gravity from Walking to Space. Jejímž ústředním tématem je gravitace, a to nejen jako fyzikální síla. Výstava bude k vidění v galerii Světova 1 od 18. září až do konce října a koná se v rámci projektu As We Grow, o kterém nám už určitě poví sami umělci a jeden z kurátorů. Ahoj.
1: Zdravíme.
2: Ahoj, ahoj.
0: Vítejte u nás v Českém rozhlase. Pojďme začít u podhoubí výstavy, tedy toho projektu As We Grow. Co to má za cíl, jak to probíhá, kdo se ho účastnil?
2: As We Grow je taký projekt, pátý ročník o světovej. Spája umelcov, ktorí sú možno trošku ďalej vo svojej dráhe s mladými umelcami. Je to zase taký, možno klasická forma by sa dalo volať, že masterclass, ale práve ten spôsob, ako sa na As We Grow snažíme robiť, je, že to otočiť, čiže rasteme spolu a nie je to nejaká ako workshop jednoho človeka a ostatným, ale je to tak ako skupinová práca.
0: Takže i ten workshop samotný, ty umělce a umělkyně takovým gravitačným spôsobem spojuje, by sa dalo říct.
2: Je to jedna veľká globula, ktorá sa spája.
0: Poďme tedy k tomu tématu gravitace. Co stálo za túto voľbou a jak ho vlastne interpretujete?
2: Za voľbou stálo to, že si myslím, že je strašne dôležité si uvedomiť, akým spôsobom gravitácia nám dáva nejakú orientáciu. Rastliny rastú proti gravitácii, my chodíme proti gravitácii a túžime po tom, čo je nad tou gravitáciou, ale stále nás to uzemňuje. Mm-hmm.
1: Jo, přesně tak, jako by mě přišlo na volbě tohoto tématu velmi zajímavý i nějakého rozšíření a vnímání jako toho pojmu gravitace jako takového vlastně v těch jako společensko-sociálních ekonomických kontextech, nebo třeba přístup gravitace jako k nějaké politické síle taktéž.
0: Než se dostaneme k těm nějakým možná více společenským, vztahovým a tak dále interpretacím té gravitace, tak by mě zajímaly vlastně víc ty vědecké reálie, protože například v anotaci k té výstavě zmiňujete různé takové fun facts o gravitaci, které známe například díky rostlinám nebo medúzám vyslaným do vesmíru, tak mohli byste se podělit o tyto reálie?
2: No práve ide o to, že nejakým spôsobom sa orientujeme tou zemskou gravitáciou a napriek tomu, že skoro každý živočích, aj tí, ktorí žijú v mori, aj tí, ktorí žijeme na suši, sa tej gravitácii snažíme nejakým spôsobom uniknúť, vyvíjame spôsob, ako lietať, buď už krídla, alebo vesmírne raketoplány, ale stále nás to nejakým spôsobom uzemňuje a vytvára to vlastne aj ten jeden organizmus, tú zem, alebo gaju, ktorá funguje aj sám o sebe. Čiže ja si myslím, že práve táto dualita pôvodne mňa a potom nás ako celú skupinu zaujímala. Ale čo je možno aj dôležité povedať, že okrem tých fun facts, workshopy boli práve veľmi skúsenostné. Čiže boli aj niektoré texty a nechceli sme aj ako keby tú intelektuálnu rovinu toho vynechať, ale väčšina činností boli práve o tom, že niečo skúšame nejakým spôsobom.
0: Ako třeba pár důvěry,
2: bojujeme.
1: Ale jo, to sme presne jakoby v rámci jednoho antigravitačního cvičení jako provádili. Přesně tady tenhle ten jakoby pád do neznáma nebo nějaký test jako důvěry v někoho nebo něco jiného. No?
0: To je super, jako prostě praxe, hra. Mě velmi zajímají taky takové ty průniky vědy a umění. Vlastně, když se bavíme o gravitaci, o nějakých vesmírných silách, tak mě vždycky nejvíc jako člověka i umělce, bych řekl, inspirují takové třeba vědecké dokumenty o tom, jak vznikal vesmír a svět. Ideálně třeba ještě dabuje Morgan Freeman, že jo, říká o tom, jak se prostě formovala naše planeta, jak se formoval měsíc. Teď třeba přemýšlím nad planetou Theia, která vrazila před miliardami let do Země, že jo, taky nějakým vlivem prostě gravitace různých přitažlivých sil. Z té se potom formoval měsíc, tím, jak se Země naklonila, tak díky tomu máme sezóny, které máme, tak to mě vždycky přijde jako poezie sama. Tak by mě zajímalo, jaký máte třeba i ve své praxi vztah právě k vědě, k těm průnikům umění a vědy.
2: Pre mňa to je možno absolútny taký zákaz svojím spôsobom, totiž si myslím, že umenie tiež vytvára poznanie

0: poznanie. A myslím si, že to umelecké poznanie je vo veľa momentoch môže byť rovnako užitočné ako to vedecké, ale práve preto mňa veľmi zaujíma študovať práve aj tie vedecký spôsob, ako ten svet poznávame a nejakým spôsobom to porovnávať, alebo to. A zase, ak sa iba na sekundu vrátim k tým workshopom, to bolo presne to, že my sme išli sa pozrieť na hviezdárňu, pozreli sme sa na slnko, ale zároveň sme hneď vybehali Petrín po schodoch a potom ešte v Ružovej záhrade sme robili niekoľko fyzických cvičení. A následne potom sme to tak nejakým spôsobom nejak reflektovali, že čo to znamená fyzický popis gravitácie, čo to znamená zrazu byť brutálne unavený z toho, že sme vyšli nejakých 50 metrov po schodoch. Takže práve toto je ako keby to skúsenostné poznanie, ktoré nejakým spôsobom sme tak ako konfrontovali.
1: No mne přijde jakoby nejak jako v současné debatě hodně aktuální jako pojem umělecký výzkum, což mne přijde jako relativně přeceňovaný pojem, protože mně přijde, že umělci vždy pracovali na nějakém výzkumu.
2: Že ta praxe je výzkum sama sebe.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže pro mě jako ty průniky vědy a umění tak vždycky byly vlastně jako hodně přirozený. Už i vlastně z toho důvodu, že vycházíme z nějakých jako sdílených jako teritorií, bych řekla.
2: My si dáme jednu písničku, konkrétně My z Pety, a potom se vrátíme k tomu, co jste hlouběji o gravitaci poznali.
3: Dávno mě neděsí

0: Posloucháte Radio Wave a ve studiu jsou se mnou Andráš Čefalvaj a Klára Klimas, se kterými se bavíme o jejich nadcházející výstavě Burden of Gravity from Walking to Space, která se, jak název napovídá, věnuje tématu gravitace. Tak pojďme se do toho ponořit hlouběji. Kláro, například jako jedna z vystavujících umělkyň, umělců, jak to téma pojímáš a reflektuješ třeba i na nějaké osobnější rovině? Skrze právě svá díla.
1: No, tak já jsem vlastně na to téma nějakým způsobem, nebo že jo, mě k tomuto tématu nějakým způsobem přitahovala i nějaká moje jakoby předchozí okruhy zájmu, takže já vlastně v rámci naší společné výstavy vystavím jednu z mých posledních videoesejí, která se zabývá hydrologickým cyklem. Je tam vlastně taková jako premisa, že vlastně všechny slzy potom vlastně spadnou z nebe. Že se vlastně všechny promění a v rámci jako nějakého gravitačního působení tak všechno znovu padá a padá. A mě vlastně v rámci jakoby toho prvního týdne tak vlastně přišlo jako skvělý, že jsme dělali spoustu tady těchhletěch jako hodně stělesněných jako antigravitačních nebo i gravitačních cvičení. Takže to je za mě asi.
0: Jsou třeba nějaká díla těch ostatních vystavujících umělkyň a umělců, která tě překvapila třeba tím, jak to pojeli, nebo i tím, jak to komunikuje s tím tvým?
2: Možno by som by tak predtým, než na toto odpoviem, povedal, že hlavne sme aj pracovali celkom na spoločnej architektúre tej výstavy, že sme si povedali, že nebude to stena, kde zavesíme 8 prác. Chceli sme to nejakým spôsobom aj spojiť, ale nech nezanikne aj tá individualita nejakého vlastného výrazu, takže že bude vlastne taká centrálna architektúra. Neviem, či je to nejaký teda, je to vesmírna loď alebo čo, ale bude to zároveň aj trampolína. Niektoré veci možno nepovieme pred vernisážou. A zároveň tie diela budú inštalované na takýto objekt a nejakým spôsobom sa tomu budú venovať. A potom to, že akým spôsobom, tak naozaj ľudia sa s tým vysporiadali rôznym spôsobom. Veľmi veľa ľudí ako keby zaujal ten prvotný text. A to je trošku aj, čo nás možno, čo mňa inšpirovalo, a to je Gravity and Grace. Neviem úplne, ako je to prekladať. Gravitácia, milosť a ťaž od Simone Weil. A tam vlastne boli tie zaujímavé pnutia, alebo to, ako Aristoteles napríklad tom hovoril, že ťažké veci gravitujú a ľahké veci levitujú. Tak vlastne ako takýmto spôsobom uvažovať o tom, a to si myslím, že viacero umelcov vlastne reflektovala túto takúto dvojakosť, že my sa nejakým spôsobom môžeme aj sa z toho ako prácou proti tej gravitácii aj dostať von. A to si myslím, umelci pracovali s rôznymi technikami, dokonca máme tam maliarku, máme ľudí, ktorí pracujú s textilom, alebo s kresbou, elektronickým umením, alebo umením založené na nejakej elektronickej elektronike. Takže myslím si, že to bude aj mediálne dostatočne rôznorodé, ale bude tam aj ten spájací element, že to vlastne bude na jednom spoločnom objekte.
0: Zní to pestře a tady i v anotaci zmiňujete samozřejmě, že se na tu gravitaci díváte z různých pohledů, že se ptáte, co nás jako lidi drží při zemi, co nás jako možná v dobrém nebo i špatném smyslu, jak se můžeme vysvobodit z určitých struktur, tak jak to téma vnímáte na nějaké širší společenské úrovni? Máte pocit, že jako lidé nebo možná i jako umělci teď na umělecké scéně jsme nějak uzemnění anebo tak jako poletujeme ve vesmíru?
2: Tak ako myslím si, že tá najzaujímavejšia časť tých našich diskusí z toho vyvstalo je, že prirodzené je padnúť. Je nielen, že neprirodzené, ale je to práca, aby sme nepadli. A to mi prišlo zaujímavé, lebo to ako keby skoro až ukazuje nejakú, možno nejakú morálnu rovinu, že že keď nič nerobíme, tak to padá. Ale keď ako sa snažíme alebo niečo stavať, sa trošku vyslobodiť, trošku lietať, že to chce nejakú prácu. A ja si myslím, že to platí možno aj v tom spoločenskom zmysle, že keď nikto nič nerobí, tak to vlastne padá. A keď sa všetci snažíme, tak o to viac to sa to môže nejakým spôsobom oslobodiť.
0: Možno ešte ako kolektívne úsilí, to samozrejme tak exponenciálne roste.
2: To vlastne úplne, lebo si myslím, že tie síly sa vlastne násobia ako, áno, exponenciálne, nie lineárne, čiže zrazu, keď je nás 2, 3, 5, 8, tak tá sila je oveľa väčšia. To si myslím, že tá obrovská sila nejakého kolektívu.
1: My jsme od něj i probírali vlastně koncept hladkého přistání, nebo toho, že člověk vlastně by měl být schopen správně spadnout, když ten pád teda je nevyhnutelný.
0: Jako když lidi tleskají při příletu v letadla.
1: No, jako...
2: No já si pamätám, jak si rozprával o tom judo.
1: Jo, to je pravda, že vlastně ve spoustě jako bojových sportů, tak první jako z věcí, které člověk musí zdolat, tak je umět správně padat. Mm-hmm. Což je právě jako způsob, jakým my se vlastně můžeme chránit. Na čímž my jsme taky vlastně jako debatovali, že je možná produktivní vnímat gravitaci i jako ochranou sílu. Jako něco, co nás právě jako uzemňuje nebo drží při zemi. A že to není nutně špatně, protože potom se na to právě naboluje i ten koncept toho milosrdenství, nebo jak přesně se překládá grace do češtiny. Ale vlastně jako nějaká jako komplementární protichůdná jako síla. Vlastně nějaký jako balanc mezi gravitací a levitací.
0: Já si taky hned vzpomněl na anglický termín falling in love, tedy jako, že padáme do lásky, což je samozřejmě jako krásné, ale taky to může být dost otravné.
2: Občas je to dost samospád.
0: Přesně tak. No tak já myslím, že jsme to téma gravitace krásně probrali. Pozvete nás ještě na vernisáž, čeká nás například nějaký program k tomu.
1: Ano, tak vernisáž teda proběhne ve Světové 1 v pátek 18. od 4 hodin odpoledne a v rámci vernisáže tak se můžete těšit například na performance Vojty Dubcové a taky na velký překvapení uprostřed místnosti.
0: Wow. Já moc děkuju, to byli Andráš Čefalvaj a Klára Klimas, kteří nás pozvali na výstavu Burden of Gravity, kterou můžete navštěvovat už od tohoto pátku v galerii Světové 1. Díky moc a mějte se.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: tomto světě chcel mít navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Minutu po půl jedné na Rádiu Wave dohrála Treska jednoskvrná. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka a já mám pro vás pozvánku za dnešní 19. hodinou a s brusunovým dílem podcastu Buchty. Tentokrát bez hosta, ale za to o dvojnicích, záměnách lidí a kopiích. Ivana a Zuzana se tentokrát sešly sami a připravili díl až filozofického vyznění. Bavili se například o tom, proč chce být každý výjimečný a kde je hranice mezi novým a starým. Pokud úplně nevíte, co přesně od tohoto dílu čekat, tak si ho poslechněte a budete se prý cítit minimálně jako Sokrates. No neber to. Buchty dneska v 19 hodin.
1: Buchty.
2: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

7 minut na vlnách rádia Wave doznívají One TBSP, Sherry Choula a jejich Limozína. No a v následujících minutách vaše uši potěší Armlock, Joshua Idehen anebo Beach House.

0: Ve 12 hodin a 47 minut na vlnách Rádia Wave doznívá kapela Beach House s trackem Lemon Glow. Ze středečního playlistíku jsou před námi Milan Ring, Island Mint anebo Celeste. No a hned po 13. hodině na vás čekají Internet Girl anebo Luke Man. U mikrofonu je pro vás až do 3 Kas Vladika.
1: A já jsem nadšená.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
4: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nechty.
3: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

To byla Kelsey Lou na Radio Wave. Nám pokračuje středeční vysílání s Kasem Vladykou po 13. hodině. No a protože je středa, tak do naší hudební rotace právě teď přistála úplně čerstvá várka hudebních novinek a já už pro vás mám první z nich. Jak to zní, když se ve vás pere vliv skotského grimu a švédského cloud rapu? Na tuto otázku odpovídá nové album rapera Bloody Shield s názvem Year of the Horse, tedy rok koně. Bloody Shield není na hudební scéně žádným nováčkem, nicméně teď se ke svému hyperpopovému cloud rapu začal přimíchávat taky experimentální elektroniku, grime, ale například taky folk. Z tohoto nápaditého nového alba nasazujeme otevírací track s názvem Gucci Mane.

0: To byl SD Kit na Radio Wave a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Podhoubí. Jeho hostem je Richard Brož z projektu Výlav Šumava, který má za cíl propagovat krásy Šumavy a zároveň taky poukazovat na její problémy. O tom, jak se dá přírodě komunitně pomáhat a šířit osvětu, se s ním na festivalu Wimperk bavila Magdaléna Kořenová. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: V posledních dnech se Šumava skloňuje především s nálezem přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi u Dobré vody u Prášil. Předpokládám, že to tam znáte. Viděla jsem tohle místo i na vašem webu. Jak podobná zpráva zasáhne člověka, který má Šumavu takhle rád?
2: Tak vzhledem k tomu, že nějakou historii té Šumavy znám, na tom místě, kde to našli, jsem byl před 3 rokama úplně náhodou, když jsem tam venčil psa. To není místo, kam se nemůže, což se taky jako někde v médiích zmiňovalo, ale je to normálně, není to žádná jako zóna, kam se nesmí. A narazil jsem na to, když už to tam bylo opáskovaný a tehdy se tam dělali nějaký ty první průzkumy. Pro mě to žádné překvapení není, protože tady v těch vojenských újezdech, což je Dobrá voda, okolo Prášil, kde prostě byly ty chemické cvičiště, tak tam já se po té Šumavě pohybu a v té zemi jako krtci vykopou ledacos, kdy fakt jako, že vidíte krtinec a vidíte tam vykopanou prostě patronu z náboje a takovýhle věci.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádio Wave.
4: Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Rádio Wave. Start me.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 13 hodin a 22 minut ve středu 16. září a já mám pro vás jeden tip na živou hudbu na zítřejší večer, a to v brněnském Artbaru, kde zítra od 20 hodin vystoupí Eko Bass. Tenhle ugandský rapper a MC spjatý se scénou Niege Niege ve své tvorbě kombinuje hip-hop, grime a dancehall s dravým zvukem vycházejícím přímo z jeho domoviny. Ve svých politicky laděných textech, které do mikrofonu doslova vykřikuje v jazyce Luganda, reflektuje témata jako násilí, náboženství, zneužívání drog či chudobu ugandských slamů. To je Eko Bass a jako support s ním zítra vystoupí rapové duo z Brna Laocoon. To je brněnský Artbar zítra od 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

You one two they cry.

Togi Togi, to byly Tokíša a Rosalía na Radio Wave ve 13 hodin a 32 minut a já mám pro vás další ultračerstvou hudební novinku od Computer Kill. To je projekt vedený brooklynským hudebníkem Noahem Shippersem, který ve své tvorbě propojuje postpunkovou energii, dark wave a synthpop. My si poslechneme jeho nový single Dry Spell, na kterém zůstává věrný své zvukové paletě, energickému tempu i synťákům. Single předznamenává nové EPčko, které budete mít šanci slyšet i naživo v Praze, protože Computer Kill vystoupí jako předskokan amerického hudebníka Maxe Fraje na jeho podzimním turné, se kterým do Prahy zavítá 18. října. Tohle už je Computer Kill s novinkou Dry Spell.

0: 13 hodin 41 minut ve středu 16. září. Doznívá nám Yeji, Easy Breezy, no a ještě než bude 14 hodin, tak nás čeká velmi nabitý playlist Howdy, Charlie XCX, Robin anebo Ethel Kane, to všechno na Radio Wave před 14. hodinou. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
3: Quest.
4: Quest.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
5: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Děláme vlny.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína.
2: A právě posloucháš Radio Wave.

0: To byly D8 a Vernon na rádiu Wave. Nám pokračuje středeční vlnění s Kasem Vladykou po 14. hodině. Doufám, že si ho užíváte. No a v naší poslední společné hodince, než mě tady ve tři vystřídá Jarda Petřík, se můžete těšit například na ukázku z nového Hergotu, který se tentokrát věnoval krásnému tématu, a to víra v mimozemský život. Kromě toho si dáme víc kulturních tipů, tentokrát na divadla. No a z našeho playlistu už je před námi další novinka, konkrétně Don Bart 001 s trackem Mario Balotelli. Hned potom Kneecap anebo Darko Don.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.
2: A jsem nadšená.

0: Hergot volá domů. Hostkou pořadu je tentokrát Klára Kubálková, doktorantka religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, která zpracovává ve své disertaci téma UFO. Přesněji tedy téma víry v různé mimozemské entity. Jaké jsou nejnovější trendy v UFO spiritualitě? Jsme my, Češi, v něčem ohledně víry v UFO originální ve světovém kontextu? A jsou vesmírní lidé stále ještě in? Poslechněte si celý Hergot na webu Rádia Wave nebo v podcastech a teď už nás čeká krátká ukázka.
1: Mě by ještě strašně zajímalo, jak se život těch recipientů proměnil i z té praktické stránky. Kromě toho, že tohle zůstává jejich zájmem, možná by nechtěli, abychom tomu říkali koníček, ale je to prostě životní zájem, tak jestli to má třeba úplně nějaké praktické výsledky v životě, nějaké nové rituály, nové způsoby, nový přístup k životu, ke stravování třeba, nebo něco takového.
2: Tady u těch konkrétních lidí ne. Já jsem trošku doufala, že se mi tam ukáže něco, že třeba mají rituály, nebo že nějak pozměnili svůj život, nebo že pozměnili svůj náhled na život, ale z drtivé většiny nezažívají ani nějaké jako tření s okolím, nepovažují to téma za nějaké jako zásadně kontroverzní nebo společensky nežádané. Jo, že spíš, že to je něco, jo, lidi se o tom rádi pobaví, je to takové jako zábavné, já se o tom taky rád s někým popovídám, ale jako sám to úplně nevytahuju, záleží v jakém jsem společnosti. Jeden participant teda to za kontroverzní považuje, že se snaží jako, že ho to zajímá, ale snaží se to oddělit od svojí jako běžné každodenní identity. Ale nejvýraznější ovlivnění života bych řekla, že bylo u pána, který byl v mládí členem radioamatérského kroužku. Že on četl sci-fi a to ho inspirovalo k zájmu o vesmír, k zájmu o astronautiku a snažil se si přímo sestrojovat jako přijímače a tím něco zachytit. Ale co jsem pochopila, tak potom v dospělosti už od toho opustil, že tam to bylo spíš směrem toho koníčku, ale že mu to hodně utvářelo právě to směřování, co se týče hobby, co se týče trávení volného času. Spíš bych řekla, že tak jako hodnotí, že mají potřebu tomu světu nějak rozumět, potřebu se nějak dovzdělávat, i tady v té oblasti, ale třeba v nějakých souvisejících. Protože samozřejmě, pokud vás, nebo pokud si chcete ověřit, že teda mimozemské existence někde ve vesmíru jsou, tak musíte něco málo vědět o vesmíru, o planetách, o biologii, o fyzice, astronautice, astrofyzice. Případně potom ti lidé se vyrovnávají s tím, že je zajímají jako paranormální zážitky, ale to tam mám u dvou lidí, shodou náhod oba dva studenti společenských věd, kteří už jsou cvičení k tomu vnímat svět určitým způsobem, nějakým způsobem si ho vykládat a nějakým způsobem si interpretovat vlastní zážitek. Takže je jako zajímá paranormálno, u jedné tam byl, že má prostě ráda duchařské historky, vyhledává, to označila jako energeticky významná místa, ale jako v uvozovkách. Jo, že je to prostě ta atmosféra a ten pocit, ale že ona prostě ví, že to dělá proto, že k tomu má z dětství nějaký vztah, že členka rodiny prostě vyprávěla historky, má s ní jako zážitky, nevnímá třeba vůbec rozpor, že tady ta členka rodiny by se neseděla třeba s lidma, kteří se věnují vyloženě UFO jako badatelsky, ale že vlastně ona si potřebuje všechno vysvětlit, ona musí mít všechno uzavřené.
3: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
5: Více na wave.cz/podcasty.
6: Český rozhlas, Radio Wave.
7: Radio Wave, děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je přesně 14:30 ve středu 16. září a já mám pro vás poslední svoje kulturní tipy, a to na jedno divadlo zítra v Kutné Hoře. Konkrétně v rámci divadelního festivalu v Kutné Hoře, kdy můžete v Městském Tylově divadle zítra od 17:30 vidět inscenaci V zrcadlové síni. Čtyři ženy diváka v komiksovém koncertu podle švédské autorky Liv Stromqvist provedou džunglí dokonalých tváří na sociálních sítích, temným lesem Sněhurčiny vraždy i královským dvorem císařovny Sisi. Jak je to vlastně s tím sebepojetím na Instagramu? A proč by ženy neměly usilovat o to, aby se líbily, když je naprosto zřejmé, že na tom fakt záleží? Na to se ptá tato inscenace V zrcadlové síni, připomínám, divadelní festival Kutná Hora zítra v 17:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: 15 hodin 40 minut na rádiu Wave doznívá Genesis Owusu Leaving the Light. U mikrofonu je pro vás ještě Kasvladika a než se za malou chvilku rozloučíme, tak mám pro vás ještě jednu novinku. A to od kapely Liars, kteří přicházejí s novým singlem Ice Pick Kalamazoo. V tom kapela reflektuje toxické zamoření vzduchu, které v městečku Kalamazoo v Michiganu zažili na vlastní kůži. Tahle environmentální tématika se bude prolínat celým jejich novým albem, které vydají na počátku příštího roku. No a tady už je krátká ochutnávka.
1: Novinka na Radio Wave.

Ve 14 hodin a 49 minut na vlnách Rádia Wave doznívá Táňa Lvovská Mi ex amor. Ještě před třetí nám zazní The Cure anebo Maryland, no a od 15 hodin už vás čeká středeční odpoledne s Jardou Petříkem. Užijte si ho, mějte se krásně a loučí se s vámi Kas Vladyka.

0: nechmej chyt, to větr.
1: Vygeneruj mi reklamu na Queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
1: Wild.
2: O queer lidech od queer lidí.
1: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
1: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuši ve Švehlovce.
1: Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Jamie XX a taky doznívající Nia Archives nám zahájili další hodinku středečního On Airu na Waveu. Teď už nikoli s Kasem Vladykou, ale s Jardou Petříkem za mikrofonem, který vám samozřejmě přeje i teď 6 minut po 15. příjemný poslech. Pokračovat budeme novinkou od německé reperky s kurdskými kořeny a to v podobě jejího nejnovějšího singlu Arbeit, přičemž ten název není vůbec náhodný, protože když se ponoříte do textu tohohle songu, tak zjistíte, že tahle reperka vypráví o všech migrantech, kteří v Evropě vykonávají takové ty špatně placené práce, které západní lidé takzvaně dělat tak úplně nechtějí. A to, ať už je to zametání chodníků nebo rozvážková služba všemožných obchodů s jídlem a tak dále a tak dále. Ebow, novinka Arbeit, detaily o ní naleznete samozřejmě i na našem webu v hudebních novinkách.

0: Chvilka s Bohem, a to ve zhudebněné verzi v podání projektu Pixel Grip na Radio Wave. Teď od muziky na chvilinku k mluvenému slovu, a to ne v mém podání, ale v podobě pozvánky na poslech podcastové série Stělesnění, lépe řečeno doprovodného rozhovoru k prvnímu zatím zveřejněnému dílu, který se věnuje trendu Pilates Girl. Tam je samozřejmě důležité, že tenhle trend mluví sice na jednu stranu o čistém jídle, disciplíně a hormonální rovnováze, ale na tu druhou, nebo ve skutečnosti řekněme, je to jen takový narůžovo přetřený starý dobrý kult hubenosti. Alespoň to říká odbornice na poruchy příjmu potravy Tereza Maková, se kterou byl právě zmiňovaný doprovodný rozhovor k prvnímu dílu série Stělesnění. Vy se v něm dozvíte mimo jiné to, jak rozeznat, kdy se zdánlivě zdravý a estetický styl překlápí do poruch příjmu potravy. Tady je ukázka a celý rozhovor potom poslouchejte na našem webu a v podcastech.
1: Někdy se používá takový spektrum eating disorder, jako porucha příjmu potravy versus disordered eating. To znamená nějaký narušený vztah k jídlu, pohybu, tělu, ve kterém vlastně obrovská spousta lidí žije, aniž by to považovala za třeba rizikový nebo nepatřičný, protože vlastně to, co nás obklopuje, nějaká dietní kultura, nám vlastně říká, že to je v pořádku, že bychom měli neustále to tělo nějak měnit, to hodnotit, dosahovat nějakých lepších tvarů a podob. Takže myslím, že jako obrovská spousta lidí, třeba podle nějaký nedávný studie, kterou jsem četla, tak 40 až 60% dospělých žen se neustále snaží hubnout. To je vlastně velikánský číslo a velká spousta lidí prožije nebo žije velkou část svého života v nespokojenosti až nenávisti ke svému tělu. A tady tahle ta zóna toho disordered eating, toho narušeného vztahu k tělu, je předpokojem pro poruchy příjmu potravy u lidí, kteří k ním mají dispozici. To znamená, který na těch dalších úrovních, nějaký svůj geneticko-biologický, nějaký svůj osobnostní a vztahový, jsou náchylnější k tomu, aby se jim ta nemoc stala. Takže může být někdo, kdo prožije ten život v nějakým hejtu s jídlem, ale do té poruchy příjmu potravy úplně nedopluje a může být někdo, komu jedna dieta otevře dveře a už se do ní dostane ani neví jak. A co se týká potom těch nemocí jako takových, tak jsou to zase, je to spíš spektrum, není až tolik významný bavit se přesně o tom, jestli jaký přesně kritéria, jaká jako frekvence něčeho, nebo jaká je váha, abych musel mít tuhle nemoc. To není to klíčový. To jsou spíš nějaký popisní charakteristiky důležitý pro zdravotnictví. Ale důležitý je to, že buď to mě ta nemoc vede k tomu, že já jídlo spíš omezuju, nějak se mi do něj vkližují různý pravidla, které jsou čím dál víc svazující, bere mi to flexibilitu jídle, stávám se otrokem těch pravidel, které zesilují a zintenzivňují. A buď to můžu jít směrem k tomu, že chci hubnout a být co nejhubenější, ta nemoc mě k tomu nutí, anebo v poslední době zesiluje taky, tam teda mluvíme o hlavně třeba mentální anorexii, ale v poslední době zesiluje taky onemocnění, které mu se říká bigorexie, a to je vlastně trošku podobné s velmi podobně ovlivněným myšlením a chováním a emocionalitou, ale spíš nás vede k tomu, že máme mít co nejvíc vysekané tělo, co největší množství svalů, co nejméně tuku v těle. Takže to je takový jako restriktivní spektrum, pak ještě můžeme pojmenovat onemocnění ortorexie, nejsice oficiální v diagnostických manuálech, ale je to něco, co se tam podle mě brzo dostane, protože je to něco, co vídáme víc a víc v tom současném světě, kdy teda všichni máme to jídlo hrozně řešit, jo, pod vlivem všech možných trendů. A ortorexie zase tlačí člověku tu představu, že nějaký jídlo je lepší, nějaký jídlo je čistější, vhodnější, bezpečnější a nese ale úplně stejnou dynamiku do té psychiky, jako třeba ta anorexie. Akorát vlastně na první dobrou nehlásá, že hele, buď hubenej, ale říká buď zdravej.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokračujeme jedním koncertním a jedním divadelním tipem na dnešní večer. Oba tipy jsou pražské. Nejdříve pozvánka za živou muzikou. V Čistírně 1906 se můžete těšit od 7:30 dneska na Josefinu Dusk a její desku v podobě živého provedení. To znamená, že se můžete těšit na hutný technopop s manickou energií od Víly a zároveň taky trošku té dystopie a úzkosti. To album, které předvede Josefina Dusk naživo, je totiž tak trochu mapování cesty od těhotenství přes porod až k mateřství, neboli syrová radost, probdělé noci, pláč i smích. Dneska živě Josefina Dusk po 7:30 v Čistírně 1906. No a pokud jste nestihnuli letošní antickou štvanici, tak dneska máte poslední možnost od 7:30 večer venku nedaleko Vily Štvanice se dneska odehraje poslední repríza představení Alcestis, neboli současné adaptace téhle tragédie o síle a velikosti oběti, ale také o její pošetilosti. A to v podání dramatika Matěje Samce a skladatele Matouše Hejla, kteří stojí za koncepcí téhle nové adaptace tak trošku pozapomenuté antické tragédie, a to jako melodram. Režie a dramaturgie se potom ujalo duo Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. No a v plenéru si můžete užít Alcestis naposled dneska večer od 19:30. Lístky ještě jsou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Playback. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Obligatne šepotem. Jestli jste někdy byli v posledních letech v Asii, ať už to bylo Japonsko, nebo třeba Tajvan či Singapur, tak mi možná dáte za pravdu, že mladí lidé v podstatě telefony nedají z ruky a kam se na ně takzvaně hrabeme. No a možná i proto Singapur jako první stát na světě začal aktuálně bojovat právě proti takzvanému doomscrollingu, tedy neustálému prohlížení sociálních sítí a internetu na mobilním telefonu. A to tak, že svým občanům, věřte nebo ne, platí za to, že si denně alespoň na 15 minut čtou knihu. Singapur si to samozřejmě může dovolit, protože je to hodně bohatý městský stát a i proto spustil tuhle pětiletou národní kampaň na zvýšení podpory čtenářských návyků, která zahrnuje právě i malé platby pro občany. Stačí prý zaznamenat minuty čtení na vládních webových stránkách, no a v rámci zmíněného programu začít sbírat virtuální mince, které se následně dají přeměnit i na ty skutečné, tedy na singapurské dolary. Tenhle unikátní program přichází v době, kdy se celosvětově zkracuje rozsah pozornosti a čtenářské návyky upadají. Pedagogové se potýkají s takzvanou hnilobou mozku, což je vnímaný pokles našich kognitivních schopností, který se připisuje právě konzumaci příliš velkého množství povrchního obsahu online. Detaily o tomhle projektu ze Singapuru najdete na našem webu v sekci Wave News a doporučuji číst knížky, když za to nic nedostanete, takzvaně, protože odměnou bude potrava pro váš mozek. Aha.

0: Dominik Gajarský, a.k.a. Slow Motion Dancer a spolupráce s Goodbye Clifford na songu pojmenovaném Lifeline. 15 hodin 51 minut, středečí on air na Waveu, za chvilinku zase zamíří do zahraničí, nejdříve to bude Micky, potom Ina a na závěr téhle hodinky taky Seth Bogart.
1: Lunchmeet Festival. Lunchmeet od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekry, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.

0: udělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Až na občasné výjimky každou středu přistávají v playlistu Rádia Wave nové songy a nejinak tomu je i dneska. No a jednou z nich je i následující vypalovačka z rapového světa pojmenovaná Queen. Na svědomí jí má v té původní verzi rapperka Fat Nuhvigwej, a to konkrétně v podobě květnového releaseu. Nicméně Tierra Whack tenhle song zaregistrovala a tak moc si natchnul, že se rozhodla k němu přidat ještě dvojnásobnou dávku rychlopalného repu. No a výsledkem je právě zmíněná spolupráce, lomeno taková, řekněme, přepracovaná královna ve verzi od Tierry Whack. Fat Nuhvigwej a Tierra Whack a jejich královna.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Go get 'em.

0: Troufnu si předpokládat, že každý z nás už v životě zažil nějaký ten neúspěch a nebylo to asi jedinkrát. No a protože neúspěch je součástí našich životů stejně tak jako úspěch, tak je zároveň i tématem aktuálního dílu podcastu Nádech. Hostem byl klinický psycholog a psychoterapeut Adam Suchý, no a mluvil právě o neúspěchu. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď vám pouštím ukázku.
1: To, co je v popředí a co je ta nálepka, tak je selhání, kterou my mimochodem jsme schopni dát kde čemu. Ale co je to, čeho se bojíme doopravdy zatím? Je to stud velmi často, je to odmítnutí, je to to, že mě lidi nebudou mít rádi, je to to, že vypadnu z nějaké sociální skupiny nebo společnosti, je to strach z reakce, mé vlastní nebo s emocí okolí, tam je toho strašně moc, takže taková ta jako nadřazená nálepka selhání je vlastně jenom to, co my vidíme na první dobrou. Samozřejmě tam, kde si spojuju výkon s hodnotou nebo s identitou, tak je to mnohem větší průšvih a tam to selhání dopadá víc a bolí. Další věc, která tam patří, a teď já to jenom tak jako načrtnu, je, že my ale samozřejmě bohužel žijeme ve velmi výkonovém prostředí, který je zaměřený na ty faječky splněný, je zaměřený na výkon a my vlastně máme dojem, že v něm musíme nějak obstát, jinak se stane něco strašného. A přitom není možný neselhat. Takový svět jako neexistuje. Že by to byl jenom svět splněných přání, svět splněný s úspěchama a jako s položkama, který se nám podařilo vyřešit s úspěchem, tak to prostě není reálné očekávání. Ten neúspěch jako takovej, kdyby si neměla dál představu, že bude spojený jako s trestem vlastně nějakým, nebo s posměchem, nebo s něčím takovým, tak se ho nebojíš. Jo, čili to je znovu ten rámec bezpečí. Když já zažiju, že se mě někdo nevysměje nebo mě jako neodmítne, no tak jsem selhal, je to blbý, štve mě to. Ale ten stud zatím je ten jeden jako z nejsilnějších faktorů, co ti ostatní si o tom řeknou. A jsme zpátky vlastně v té vztahové jako rovině, protože my jsme vztahové bytosti, jsme sociální, chceme někam patřit a v té naší hlavě se velmi rychle vytvoří zkrátka, v momentě, kdy jsem selhal, tak tam přestávám patřit. Vlastně ti lidi si mě přestanou vážit, nebo mě přestanou být rádi, nebo si řeknou, ježišmarja, no to je hrůza. Ale reálný svět funguje tak, že já se můžu hrozně snažit v práci, hrozně snažit i ve vztazích, hrozně snažit ve všem a ono to prostě nevyjde. Ale to nejdůležitější, nemusí to znamenat, že já jsem hrozný, že jsem špatný, že jsem neschopný, že jsem nemožný.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden výstavní tip v podobě pozvánky do Galerie Václava Špály. Tam můžete vidět aktuálně výstavu s názvem Retro s otazníkem, pod kterou je podepsaný autor Vít Soukup. No a ten název není vůbec náhodný, protože určitou dvojznačnost měl ve své tvorbě Vít Soukup velmi rád. No a na jedné straně je tak znamení výběrové retrospektivy, která připomíná dílo tohoto předčasně zemřelého malíře, filmaře a taky grafika. No a na straně druhé odkaz k tomu, že byl jedním z prvních umělců své generace, který se nebál do tvorby skutečné retro vtáhnout. Soukupová malba se postupně vyvíjela od hodně šťavnatého realismu přes abstinenčně neurotickou expresi až k realistické abstrakci. A jeho vážně míněná ironie šla často až za hranice trapnosti. Vít Soukup a výstava Retro s otazníkem je k vidění v Pražské galerii Václava Špály.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: V i vysílání České televize.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než holku.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
6: Já.
4: To je Matyáš.
6: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A když už jsem vás pár minut zpátky zval na jednu výstavu v Praze, tak přidám i dva tipy pro mimopražské. Za mě hodně zajímavou výstavu můžete aktuálně vidět v Lounech v galerii Benedikta Rejta. Čas na ní máte do 11. října. A jedná se o výstavu zvukového umělce, sochaře, hudebníka a taky zvukového designéra Martina Janíčka, který se dlouhodobě pohybuje někde na pomezí interaktivního umění, akustických experimentů a site-specific instalací. Ve své práci zkoumá akustické vlastnosti různých materiálů, vytváří hodně originální a často veliké hudební nástroje a zvukové objekty a taky propojuje experimentální zvuk s prostorovou instalací nebo vizuálním uměním. Expozice v galerii Benedikta Rejta nabídne možnost stát se aktivní součástí díla Martina Janíčka a taky spolu vytvářet jeho výslednou podobu prostřednictvím pohybu, zvuku i vzájemné interakce. Výstava Zvukové projekty Martina Janíčka je v galerii Benedikta Rejta v Lounech k vidění a navštívení, taky k osahání do 11. října. O poznání méně času máte na výstavu Těkání kostí v Kutné Hoře v prostoru katedrály Na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Jedná se o spolupráci Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka v jedné site-specific instalaci, která propojuje do nových významových vztahů díla obou dvou zmíněných a taky otevírá dialog mezi oběma autorskými přístupy. Instalace jednak reaguje na architekturu samotného sakrálního charakteru, kterou stavby a taky na blízkost sedlecké kostnice. Fascinace lidskými ostatky v sobě nese nadčasové poselství Memento Mori, neboli Pamatuj na smrt, no a prostřednictvím klavíkových kreseb uhlem na surovém plátně a multimediálních objektů Terezy Bartuňkové, jejíž ústředním motivem jsou opracovaná zrcadla, jste vybízeni k introspekci a konfrontaci s vlastními stíny. V prostoru pod střechou katedrály se můžete ponořit do svého nitra, kde se prostřednictvím odrazů, kresby a šera otevře prostor pro osobní reflexy. Těkání kostí v katedrále Na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře je k vidění do 21. září.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Night is over soon, přestože ještě nezačala, ale než se nadějete, tak bude zase ráno, to mi věřte. Tohle byly Ghost of You, 10 minut před středeční 17. On air na rádiu Wave datem 16. září pokračuje s Jervisem, ano, tím Jervisem Cockerem z Pulp, jeho solovka House Music All Night Long, když už jsme u těch nočních témat, no a docela je taky Group Love s vypalovačkou Deadline.
1: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave.
7: Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Možná jste zaregistrovali i třeba díky našim Wave Newskám, že promotér odstranil z role předskokana repera Macklemora, předskokana na turné zpěváka Eda Sheerana, a to kvůli jeho propalestinským výrokům. No ale celé to má ještě hodně zajímavou dohru, protože následně se rozhodnuli samovolně zrušit účast i všichni ostatní předskokani na turné zpěváka Eda Sheerana po Spojených státech amerických. Neboli jmenovitě bratr známé zpěvačky Billie Eilish, taky irský písničkář Aaron Rowe, dánská kapela Lucas Graham a irská skupina Beoga. Všichni tihle se rozhodli odstoupit z role předskokanů na turné zpěváka Eda Sheerana po Spojených státech amerických v souvislosti s tím, že bylo zrušena účast Macklemora kvůli jeho propalestinským výrokům. O celém sporu informovala mimo jiné britská BBC a myslím, že tuhle informaci už aktuálně naleznete i na všemožných sociálních sítích. No tak uvidíme, jestli to ještě celé bude mít třeba nějakou další dohru. Každopádně my teď budeme pokračovat s jednou z novinek v playlistu. Míříme do jižního Londýna za septetem Fat Dog a ukázka z druhé studiové desky, která vychází na začátku října. Singlovka Call It What You Want.

0: Dean Blunt schovaný za aliasem Babyfather a jeho věc, která ho rozhodně klame názvem, protože i když se jmenovala pop, tak řekněme byla výrazně avantgardnější a experimentálnější. 17 hodin 16 minut, středeční on air na Waveu pokračuje s novinkou od rapera, který si říká Gucci Mane, a pokud chcete vidět, jak to zní, když se ve vás pere vliv skotského grimu a švédského cloud rapu, pak vězte, že odpovědí je album s názvem Year of the Horse, pod kterou je podepsaný Bloody Shield. No a právě od něj si jako jednu z novinek tohoto týdne hrajeme věc pojmenovanou Gucci Mane, Bloody Shield.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Anna Vaverková, Ostrov hoří. My jsme se přiblížili k půl šesté a protože máme středu, tak to taky znamená, že vás čekají nejnovější houpačky, které dneska budou s herní specialistkou Michaelou Váňovou. Její práce nicméně není sezení u herní konzole nebo u počítače, ale to, že doprovází děti nebo celé rodiny náročným obdobím dětské nemoci. Pomáhá totiž v nemocnicích při vyšetření a dává pozor, aby se nikdo nebál a aby si děti upoutané na nemocniční lůžka nezapomínaly hrát. O tom, na co všechno si můžeme s nemocnými dětmi hrát a proč je hra důležitá, napsala Michaela Váňová teď i knihu, kterou rozhodně ocení rodiče, které mají doma nemocné dítko, třeba jenom na gauči. Tak si poslechněte rozhovor v nejnovějších houpačkách právě teď. Já vám přeju krásný zbytek středy, ideálně i nadále s Rádiem Wave a těším se na vás zase zítra.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Na rádiu Wave vás moc vítám u poslechu Houpaček, podcastu pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví zase po týdnu Michaela Sladká. Dneska na krásné a vážné a trochu bolavé téma, a to jsou nemocné děti a jejich duševní pohoda a to, jak jim zpříjemnit a usnadnit zvládání složitých situací, kdy třeba jenom musí ležet doma na gauči a pít čaj, ale nebo jsou možná už třeba taky dlouho v nemocnici. Budu na tyhle ty věci ptát Michaely Váňové. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Děkuju, že jste přišla. A teď ta zajímavá věc, jo. Vy jste herní specialistka, což si představím, že by jste byla hlavní hostkou našeho herního magazínu Quest, třeba, což je, že opaření. Prosím pěkně, co děláte? A proč se scházíme my zrovna my dvě nad tímhle tématem?
4: Já myslím, že s tím pařením to fakt nejste sama. To je prostě většinová představa, když se řekne herní specialista. Dokonce, když si to dáte do Google, tak vám nejdřív vyjede prostě game specialist a jsou tam ty počítačové hry.
3: Aha, to nejste ale.
4: A to nejsme my. Ne. My jsme odborníci na potřeby dětí. My jsme odborníci na život dítěte, na to, jak se jeho život promění, když je nemocný. A umíme pracovat s tím, když dítě prožívá nějaký strachy, bolesti, frustraci, a abychom mu vlastně pomohli s tou situací nějak líp naložit, porozumět jí, zorientovat se v ní, což pak vede k tomu, že s náma líp spolupracuje a se s celým zdravotnickým týmem, protože my jsme součástí toho týmu. A to pak pomáhá tomu, že to dítě líp, bezpečněji prochází celou tou hospitalizací nebo léčbou, ať už je jakákoliv, jakkoliv dlouhá, jakkoliv složitá, tak aby bylo z té zkušenosti, aby jenom jako nepřežilo, což je prostě většinový, že jo, nějak to jako zvládnout, přežít a rychle od toho, ale aby dokonce nějak se v tom dokázalo bezpečně zorientovat, aby z toho mohlo ještě vytěžit do budoucna, aby nevznikalo nějaký trauma lékařský, který pak vede k tomu, že to dítě se nebude chtít vracet za doktorem, a když pak mu bude stejně jako nám takhle v dospělosti, tak se nebude bát třeba očkování. A nebo prostě, když si jako vymkne kotník, tak nebude nejdřív 14 dní úpět bolestí a říkat si, já to hecnu hlavně, abych nemusel jít na pohotovost, nebo hlavně, abych nemusel se někdy potkat s doktorem, protože to by pak mohlo všechno mnohem víc bolet a ještě by se k tomu určitě přidali další komplikace.
3: Kéž bych vás měla v roce 1988 utrhání nosní mandle, to jste určitě už někdy slyšela. Jak vypadá vaše práce teď zrovna, když jste jinde než tady u mě, ale jste v práci své herní specialistky? Kde jste?
4: Já teď aktuálně jsem ve fakultní nemocnici Hradec Králové a pak jsem taky ještě na zavolání, takže pokud se někdo chystá na nějaký nepříjemný vyšetření, na něco, z čeho má fakt strach, myšleno dítě a jeho rodiče.
3: No tak a dospělí taky byli někdy dětmi, že?
4: Byli, chápeme to všichni. Sama jsem byla předevčírem na odběru krve a říkala jsem si ještě, že znám všechny ty postupy. Škoda, že tu se mnou není herní specialista. A takže já pracuji na těchto dvou vlastně pozicích, v těchto dvou místech. V nemocnici ta moje práce vypadá tak, že já ráno přijedu do Hradce, tam dostanu v centru provázení, což je centrum, který se stará o krizové situace, o těžké situace, takže o rodiny, které procházejí fakt těžkýma diagnózama. ale stará se třeba i o zaměstnance, který procházejí taky nějakou těžkostí, protože třeba mají rodinu, která je v těžké situaci a pro ně je fakt těžký to nějak ustát, tak já přijedu do centra provázení a tím, že pracuju pod organizací Vlaštovka, kde se zaměřujeme hlavně na paliativní děti, tak dostanu vlastně seznam dětí, které mají paliativní potřeby a který zrovna dneska by nějak mohli benefitovat z toho setkání se mnou. A jsou to děti, které buď jsou nově v nemocnici a potřebují se trochu zorientovat v tom prostředí tam, nebo jsou to děti naopak, které ukončují léčbu a vracejí se zpátky domů, nebo jsou to děti, které jsou teď na diagnostickém pobytu a víme, že tady nějakou dobu budou a my ještě úplně přesně nevíme, co s nima bude. A pak jsou to děti, které jsou třeba v nějakém akutním stavu nějakého velkého šoku nebo stresu, který já můžu pomoct nějak jako rozmělnit, takový ten klasický strach z bílých plášťů. Jsou to děti, které kdykoliv, když se otevře dveře, tak už prostě říčej a nenechají k sobě nikoho přijít. A s tím můžeme pracovat. Ale jsou to samozřejmě pak i děti, které víme, že teď vstupují do té fáze už toho závěru života a je možný tam zase pracovat na nějaký tvorbě vzpomínek a nějakýmu, jako nějakýho komfortu, aby ty vlastně závěrečné chvíle jako fakt byly ještě naplněný tím dětstvím a tou radostí a tím, že vlastně už to nesmrskneme celý jenom na léčbu a jenom na to čekání.
3: Pojďme si úplně na začátek říct, když je dítě nemocné, ať už je mu cokoliv, tak rozumím tomu, že ho léčíme, dostává prostě pilulky, syrupy nebo léčbu v nemocnici. Jaký rozměr má v té léčbě ta hra? Nebo proč tam je a k čemu je dobrá?
4: Ta hra tam má několik funkcí. Ta úplně první asi, řekla bych, je ta, že pořád dovoluje tomu dítěti zůstat dítětem. To znamená, že dítě tu hru používá ke spoustě věcem. Používá to k tomu, aby se zorientovalo v situaci, aby pochopilo, co se teď děje, což je třeba v té nemocnici důležitý, protože najednou je tam nový prostředí, spousta lidí, jiný zvuky, jiný vůně. Takže hra mu může pomoct vlastně, když třeba si hrajeme na tu nemocnici, tak mu může pomoct pochopit, aha, tady to chodí takhle, teďka ten režim bude jiný. A tím se v tom zorientuje, uklidní se a přijme z nás to, že je teďka někde jinde a může tam být třeba dlouho. Ale pak je ta hra to, co nám vlastně pomáhá, nebo děti, že jo, mají hru jako ten základní nástroj vyjádření jakýkoliv emoce. Takže ta hra mu dovoluje vyjadřovat, že přesto, že jsem teďka nemocnej, tak ale můžu dokonce být i radostnej, někdy můžu být naštvaný, někdy můžu být fakt vzteklej, někdy můžu mít fakt strach. A to samotné ležení v posteli nám jako moc neumožňuje ty emoce ze sebe nějak dostat ven. Tak můžeme plakat samozřejmě, můžeme plakat, můžeme se schovávat pod peřinu, můžeme odmítat léky a podobně, ale když do toho přidáme tu hru, tak tam vlastně dítě může v rámci té hry si vybít nějakou svoji frustraci z toho, že zítra mělo být na narozeninový oslavě kamarádů a teď tam prostě nemůže, protože je prostě nemocný. Takže je to takový nástroj, který pomáhá ty emoce dostat ven, aby nezůstávaly v tom těle, protože když jsme nemocní, tak už tak to tělo má hodně věcí, které potřebuje zpracovat. A když se k tomu ještě přidá to, že tam přicházejí emoce, které se nemůžou dostat ven a nespracujou se, anebo jsou někdy třeba i potlačený tím, že ten rodič říká, to nemůže být tak hrozný, prosím tě, nebreč, jo, probudíš Aničku, která chce vedle usnout, ježišmarja, tak už celý den tady prostě, jo, tak už se vzpamatuj. Tak samozřejmě, tak ty všechny emoce si tlačí dovnitř a to nepomáhá tomu hojení. Samozřejmě ještě to jako narušuje ten vztah s tím rodičem, no s tím okolím, kde zrovna to dítě je. No a rozhodně to v něm způsobuje takový ten balíček toho mikrotraumatu, který se pořád zvětšuje a zvětšuje a který se potom propisuje do toho celého těla a to jen tak neodmažem. Prostě jakmile nám vznikne tohle trauma z toho, že jsem nemocnej, nemůžu jít ven, chtěl bych, ale nejde to. Nemám tady nikoho, s kým bych o tom mohl mluvit. Teď jsou to samý zákazy, všechno, co mám rád, jste mi sebrali, což třeba pak jako i u puberťáků, že ho je samozřejmě, že prostě najednou se ten denní režim změní, ale to je to, co tvoří ten život, že jo? Takže my nechceme to, co tvoří ten život. A prostě dítě si 90% času svýho dne hraje a ve chvíli, kdy my mu tu hru jako sebereme nebo mu ji neumožníme a nebudeme na to myslet, že i v té nemoci mu ji můžeme vracet, tak mu sebereme prostě to, co ten jeho život tvoří. tudíž je pak jasný, že to bude mít nějaké následky.
3: Vy ještě umíte používat hru k ryze praktickému důvodu, něco, co bude podle mě rodiče hodně zajímat, a to je právě zpřístupnění dítěti tu myšlenku, že by se mohlo nechat vyšetřit, když nechce, a i možná to umíte i s těmi léky. Jak to děláte?
4: Tak to je dobrá otázka.
3: Já si myslím, že to teď se tady říkají všichni, kdo poslouchají. No, tak dobrý, tak jo, říkejte, sirup na kašel.
4: Tak nám řekněte.
3: Ne, ne, to ani ne, že bych vás podezírala, že jenom teoretizujete, ale že opravdu chci to potom použít, až to doposlouchám. Jak na to prostě?
4: Tak bude se to zdát banální, ale všechno to začíná, myslím, že ne u té hry samotné, ale u toho vůbec se toho dítěte ptát a poslouchat ho. Protože to, že to dítě nechce polikat prášky nebo nechce ten sirup, prostě pramení z něčeho. A je dobrý se na to toho dítěte ptát, je dobrý to zjišťovat. Protože to dítě mnohdy nechce, protože s tím nemá zkušenost, nebo protože je to prostě nechutný, nebo prostě protože najednou ten režim celý, nebo i ten rodič se najednou k němu vztahuje jinak, chová se jinak, prostě najednou z toho vlídného rodiče, který má všechno pod kontrolou, najednou je to příkaz nějaký. Mm-hmm. A je dobrý s tím dítětem o tom mluvit, protože v mnoha případech už jenom to mluvení, to ptání se, ten zájem potom, ty a co je teda pro tebe na tom nejtěžší? Vidím, že ti nejde to polikání prášku, nebo že je nechceš. Co je na tom to nejhorší? A pak se pídit potom a klidně spolu s tím dítětem, jak bychom to teda mohli udělat, aby to bylo lepší. Protože my víme, že prostě ten lék dostat musíš. To přesto nejde vlak. Teď je tvoje tělo nemocný a my ho potřebujeme uzdravit. To si přejeme všichni, přeješ si to určitě vnitřně i ty. Ale jsou k tomu nějaký kroky, které nejsou třeba příjemný. A mě to hrozně líto, že tady jsou, ale pojďme zkusit vymyslet, jak to udělat, aby to bylo snesitelnější, aby to bylo lepší. A pro některé děti nebo hodně dětí si to fakt dokáže říct samo. Dokáže si říct, já prostě nesnáším ten smrad, a když piju tu medicínu, no tak si k tomu prostě může zacpat nos. Já nesnáším vždycky to, že na mě všichni koukáte a já jsem teďka ve stresu a čeká se jenom na to, až já už to jako polknu. To určitě známe, tyhle situace, já si to pamatuju, jak takhle stála moje mamka se lžící medu a hrozně chtěla. A to byl med, jo. To nebyla žádná vošklivá medicína, ale jenom to, že na mě jako upřeně kouká a čeká, až já spolknu tu lžící medu. Pro mě byl takový stres, že jsem to prostě nenáviděla, ale kdyby mi dala med a nechala mě u toho si kreslit, povídat a já bych si to tak postupně ucucávala, tak by to bylo mnohem příjemnější pro mě. Takže tam třeba nešlo o ten med jako takový, ale o to, co bylo kolem. Takže spousta těch věcí fakt děti dokážou říct sami. Jasně, pak jsou chvíle, kdy to dítě je už v nějaký panice, je v nějakém stresu a tam samozřejmě to, co my můžeme nejlíp udělat, je opečovat to místo a vlastně validovat, ujišťovat ho v tom, že je v pořádku, že se teď kolem té léčby cítí tak, jak se cítí. Protože samozřejmě jsou takhle věci, které jsou jako jednorázový, jednodušší, který děláme sami doma, a pak jsou přesně ty odběry krve a očkování. A přestože ten vpich samotný většinou není tak velký a tak bolestivý, tak prostě ten strašák kolem toho může být fakt enormní, protože to dítě si představuje obrovskou jehlu a představuje si obrovskou bolest, že jo. A ani nepomáhá, když se řekne, to je jenom jako včelička, protože ve chvíli, kdy to dítě zažilo v létě, že ho píchla vosa a vědělo, jak pekelně to bolí a bolí to dlouho, protože to celý ještě nateče a pak je to celý horký a rudý, tak samozřejmě tahle, třeba tenhle příměr mu taky fakt nepomůže. Takže jako je dobrý, jako číslo jedna bych řekla, fakt se těch se jako ptát se, zajímat se, dopřát na to ten prostor a už jenom to může spoustu toho stresu jako sejmout pryč. A potom je dobrý právě být jako upřímnej v tom, že když víme, že to bude bolet, tak prostě neříkat, že to nebolí. Říct, jo, někdy my třeba zjemňujeme, jako herní specialisti, tak říkáme, ale jsou děti, kteří říkají, že to bolí, jsou děti, kteří říkají, že to spíš štípe, jsou děti, kteří říkají, že to je jenom velký tlak. Já sama nevím, jsem zvědavá, jak to budeš cítit ty, ale my víme, že asi příjemný to nebude, něco se ti tam bude dít. Tak jak to teďka uděláme, aby to bylo lepší? Já třeba dávám právě ty typy a říkám, hele, jsou děti, kteří říkají, že je pro ně lepší, když se dívají na to, co se jim děje, když se dívají třeba na ten odběr krve. Jsou pak děti, kteří zase naopak to vůbec vidět nechtějí. Jsou děti, kteří chtějí znát všechny detaily, k kteří chtějí vědět, přesně teď to začne a budeme odebírat zrovna tolik mililitrů a prostě potřebujou to tak jako analyticky si probrat, aby si udělali ten dobrý obrázek a pak jsou v klidu. A pak jsou děti, kteří říkají, neříkejte mi vůbec nic, tady máte moji ruku a řekněte mi, až to skončí.
3: Honem.
4: Jo, ale fakt, jenomže tohle má každý dítě fakt jinak. My taky to máme každý dospělý jinak, že jo. Jako jsou lidi, kteří se v tom vyžívají, že můžou sledovat, jak tam ty kapičky krve odkapávají. A pak jsou lidi jako já, kteří se radši podívají z okna a budou si říkat, to je ale pěkný den. Doufám, že to rychle přejde a bude to dobrý. No, takže to je pro mě, to je taková jako druhá věc potom, jakože vytvářet ty podmínky prostě individuálně na míru tomu každému dítěti. No a snažit se vyvarovat těm větám, který jsou prostě strašidelný, který jsou lživý, který mají nějakou zátěž něčeho, co ve skutečnosti se té situace netýká. Takže není dobrý říkat dětem, jak jsem už říkala, prostě nebude to bolet, nebo určitě slibuju ti, že to určitě bolet nebude. Protože vedle té fyzické bolesti je tady pořád ještě bolest psychická a to dítě sice nemusí nic bolet. Ostatně to jsou takový ty chvíle jako měření tlaku. To vlastně nějak moc nebolí, ale někoho ten tlak prostě bolet může, někoho bolí ta celá situace, že teď někdo mu dává něco na ruku a do toho mu říká prostě teďka vydrž v klidu a zhluboka dejchej. A to prostě nemůžeme jako od toho odmazat. Prostě ta bolest je i toho těla, ale i té duše a do toho patří prostě akor tady v tom prostředí jako zdravotnickým a nemocí. Tak tam vždycky prostě ten strašák toho, co se mi může dít, může být mnohem větší než to, co se ve skutečnosti v tu chvíli děje.
3: Jak jste říkala, že všechny ty děti, nebo každý dítě je jiný a prožívá to jinak, tak mě napadá, že je důležitý i jak je starý. I možná se to odvíjí od toho, jestli existují nebo neexistují děti malý nahoru, anebo velký nahoru, že už prostě to není pro ně. Já jsem četla vaši knihu o pevném stisku koaly, ze který vyplývá, že nahoru není nikdo nikdy ani malý, ani velký, ale asi jsou jiný ty formy. Tak jak velkou roli hraje věk a jak se mění z vaší zkušenosti to prožívání toho, že stuněme právě v závislosti na něj?
4: U nejmenších dětí samozřejmě nemluvíme úplně o hře, že by to dítě samo si začalo někde hrát, i když i tam má nějaký už jako momenty toho, kdy se zaujme něčím a začne si s tím experimentovat a zkoumat, ale mluvíme tam třeba právě o distrakci, o rozptýlení, takže když víme, že dítě je nemocný, tak můžeme vymýšlet, jak mu tu situaci nejvíc zpříjemnit, zlepšit a jak třeba odvést pozornost od toho, co je teďka prostě nekomfortní. To rozptýlení se nám bude táhnout po všechny ty věkové kategorie určitě, protože je to jedna z důležitých složek, protože prostě když něco bolí a já se soustředím jenom na to, nebo mám z něčeho strach a soustředím se jenom na to, tak tu celou situaci to nafukuje, zhoršuje a všichni v takovou chvíli přirozeně cítíme, že z toho chceme nějak vycouvat, chceme z toho utéct a k tomu je ta distrakce, k tomu je to rozptýlení. A to se dá dělat už právě u úplných miminek, kdy je to i třeba použití jako něčeho sladkého, je to použití nějakých věmů, je to blízkost rodiče. Víme, moc dobře je to popsané a jsou na to krásné studie, že dítě opravdu, když třeba se do něj dělají vpichy a je to miminko, takže to fakt mnohem líp zvládá ve chvíli, kdy třeba je kojený, nebo kdy aspoň ho drží rodič pevně v náručí. A je to pro něj snesitelnější a mnohdy přes ten jako blízký fyzický kontakt a třeba zpěv rodiče, tak si to dítě třeba ani nevšimne dokonce. Tak velkou moc ta blízkost rodiče může mít. Tak to je, myslím, hodně specifický, zvlášť u miminek. Potom, když se posouváme k dětem, tak já tak jako hupnu do toho věku předškolního, tak tam hra je vlastně fakt hodně v té roli toho rozptýlení, nebo záleží teď, jestli budeme mluvit o tom, že se mi teď akutně něco děje a někdo mi něco dělá, nebo toho, že stůňu doma. Mm-hmm. Tak když stůňu doma, tak hraje pro mě to, jak to zvládnout, jak si zpracovat ty emoce, jak se v tom zorientovat, tak jak jsem popisovala na začátku. No a pak je to právě hrozně dobrý motiv toho, jak odvíst pozornost od toho nepříjemna. Když se pak posuneme ke starším dětem, tak tam přichází ta hra, kdy já najednou můžu opravdu cíleně se začít připravovat na to, co mě čeká a je tam ta, my tomu říkáme lékařská hra, kdy to dítě si fakt teda hraje na to, jak to chodí v nemocnici, jak bude probíhat ten zákrok. Vyzkouší si to na nějaký panence, nebo když jsou to zase pak ještě trošku větší děti, tak jim dáme do ruky ty konkrétní nástroje, dáme jim ty gumové rukavice, dáme jim injekční stříkačku, dáme jim obvazy. Já mám teď třeba chlapečka v nemocnici, který je na hodně často opakovaných operacích, jako má jich za sebou prostě nějakých 15 už a ještě má spoustu dalších před sebou a ten má jeden konkrétní moment před tou operací už tak silně v tom těle, že třeba s ním, když si hraju takhle lékařskou hru, tak pořád dokola se vrací jenom k tomu jednomu momentu. A ta moje intervence s ním, když jsem s ním třeba 50 minut, tak on těch 50 minut fakt vlastně naplní tím, že pořád připravujeme toho panáčka, prostě pořád ho připravujeme na tu operaci, pořád mu dáváme ten kyslík, říká pořád ty věty, které on slyší před tou operací a dělá to jako celých 50 minut, několik intervencí po sobě, prostě týden za týdnem a on vlastně pořád dokola si jako odžívá tu svoji traumatickou zkušenost z toho jednoho konkrétního momentu, který je pro něj tak nesnesitelný, že vlastně my jdeme do té operace, takhle uspíme toho panáčka, pak řekneme hotovo, pak ho probereme, on říká všechno je dobrý, tak já rozehrávám s panáčkem, o, to se mám, to je teďka mi dobře a v tu chvíli on říká no, ale ne, znova se to pokazilo, musíme znova operovat a jdeme znova operovat a nastává celý proces znova a znova a znova. A je to prostě ten nástroj, kdy to dítě tady skrz to konkrétno, jo, tady se dostáváme od toho, že se snažím někde zabavit a hraju si s něčím jiným, tak jsem vlastně najednou v té jako reální situaci, protože já si tu reálnou situaci už umím pro sebe pojmenovat. Já vím, to dítě jako ví nebo cítí v sobě, že tohle je to, co ho tak frustruje. A s tím my potom můžeme pracovat. Může si to takhle vlastně odžívat.
3: A tohle to odhrávání pomůže.
4: Jo. Je to vlastně podobné, jako když má člověk nějaký velký svoje žitý trauma, začne chodit na terapii a postupně začne jako tak ty po těch malinkatých vrstvičkách opečovávat, nějak to jako rozpouštět. Jasně, že jsou traumata, které jsou prostě fakt velký a jsou na roky. Jsou traumata, které se s náma, který si dokážeme, to by líbě řekl určitě terapeut, ale tak když mluvím ze svých zkušenosti, tak jsou věci, které se umějí zmenšit, že najednou máme pod kontrolou, ale pořád v tom těle budou, protože to tělo je prostě hrozně chytrý a všechno tohle si pamatuje a snaží se nás příště ochránit, proto si to pamatuje, že jo. Tak u dětí a tady toho lékařského traumatu je to zrovna tak. A tím, že si jako bezpečně může tu situaci prožít, tak si ji může jako zanalyzovat, může si vybít tu svoji frustraci, kterou nemá v tu chvíli do čeho vložit, tak může si vybít vlastně skrz tu hru a kolikrát děti jsou v tomhle třeba i hrozně agresivní. Já mám děti, které když právě mají třeba strach z jehel, což je samozřejmě obrovská věc, že jo, řekla bych jako
3: celospolečně
4: chodit k zubaři a nechat si dělat odběry, myslím takový jako hodně obecný prostě, to se nás týká tak nějak všech, tak to jsou děti, které prostě potřebujou, mají tu injekci, mají tu stříkačku, že jo, menším dětem nedáváme injekci, starším klidně, ale mají tu stříkačku, anebo u těch předškoláků mají tu hračku,
3: která co se jako děje tomu plyšovému medvídku.
4: Přesně, a oni do něj prostě bodají pořád dokola a třeba trvají na tom, abych já dělala pořád to au, au, je, to bolí. A vlastně je vidět, a není to, že to dítě je násilník, že jo, že jako najednou potřebuje někoho zničit, ale právě tam se krásně ukazuje, že všechna ta frustrace toho, kdy ono bylo držený prostě v tom nejhorším případě, že jo, když ho někdo držel během toho odběru, což je prostě nejhorší, nejmín důstojný a nejvíc vede k lékařskému traumatu, že jo, tam čtyři lidi někde držej proti jeho vůli, aniž by to dítě vědělo, co se vlastně děje. Tak tohleto, on si prostě potřebuje to jako dostat ze sebe a udělat to někomu jinému. A jako to, že to dělá plyšákovi, je ta nejlepší možná varianta. Přiznejme si to, jo. My nechceme, aby tuhle frustraci pak šel dělat svýmu spolužákovi někam do školky, do školy. My chceme, aby si to vybil tady a aby tam byl ten někdo, kdo říká, tyjo, to je jako asi, toho asi hodně bolí, viď, toho pejska nebo medvídka, to musí být asi hodně nepříjemný, když takhle pláče. Říká, jo, je to úplně k nevydržení. Říkáme, ty jo, tak jak má plakat, aby to bylo k nevydržení? Musí volat prostě, au, už mi to nedělejte. A to jsou všechno ty věty, které když u toho sedí rodič, říká, ty jo, tohle je přesně ta jeho zkušenost. Takže jo, je to nějaký nástroj, který prostě my potřebujeme a ta hra mu pomůže jako upustit. I proto My trošku odskakuju, i proto my se snažíme, když víme, že dítě čeká něco nepříjemného, bolestivého, ho dopředu připravit na to, že mám tu bolest, ta bolest ve mně bude volat a bude říkat, teďka nejsem v pohodě, něco se děje. A je dobrý to pustit a nechat to jít ven. Proto třeba existují antistresové pomůcky, takový ty různý mačkací věci, dneska je toho prostě plný pytel všude. Tak proto jsou pomůcky, které se dají natahovat, mačkat, kterýma se dá házet, který se dají, některým dětem pomáhá, že prostě roztrhnou papír úplně na 1000 kousíčků. A to je dobře, protože my prostě nechceme, aby to zůstalo vevnitř v tom těle, protože to dělá ten tlak a všechno to ještě jako znásobí. Zůstává nám to do budoucna. My chceme, aby teď v tu chvíli, kdy to bolí, to dítě mohlo si zakřičet, mohlo něco zmáčknout. To je takový to, když držíme dítěti ruku a ono nám ji zmáčkne, že máme pocit, že omdlíme. Tak je to dobře. To je prostě to je jako strategie zvládnutí té situace.
3: Tohle je něco, co můžou udělat i rodiče, nebo možná by měli z vašeho hlediska.
4: Určitě.
3: Když nás zítra, pozítří, popozítří čeká očkování, jakýkoliv zákrok. Tak si myslím, že možná rodiče napadá ta strategie, že to nebudeme dopředu moc rozmazávat a možná se bojí, že to dítě vyděsí dopředu, nebo že to má asi jako nějaký logický základ, proč o tom nemluvíme, nebo to nějak dopředu nepojmenováváme, možná i proto, že víme, že nám to bude nepříjemný, že rodiče trpí vedle trpící dětí. Tak jak byste to vydělala, nebo co je z vašeho hlediska nejefektivnější a pro to dítě nejbezpečnější a bude to pro něj nejmenší zátěž, když víme, že nás něco takovýho čeká zítra?
4: Jako určitě je dobrý, aby to dítě vědělo pravdu, aby vědělo, že se něco chystá. U menších dětí, třeba jakoby do toho předškolního věku, je lepší to říkat jako blíže k té věci. Mm-hmm. Jako není dobrý je tím strašit týden dopředu a říct jim prostě, hele, za týden se něco a každý den mu to pak připomínat. To jako z pravidla nebývá většinou moc příjemný pro ty děti, protože si právě během toho týdne mají dost času v té svojí ještě třeba menší zkušenosti vytvořit hodně těch strašáků. Ale chci být hrozně opatrná v tom, co řeknu, protože jasně, já mluvím z pozice herní specialistky, mluvím z pozice člověka, který pracuje s dětma v nemocnici a tam jsou ty podmínky nějak nastavený a já to dítě znám do nějaký míry, takže tady třeba podle toho se jako orientuju tak, jak to dítě dokážu navnímat, jak se s ním seznámím a tak. Jako nad tím vším, co já teď říkám, že je obecně jako lepší pro děti a ukazuje se to na mnoha dětech, prostě mluvím o tom, co je většinová zkušenost, tak nad tím vším, ale pořád je to ta zkušenost toho rodiče a to, že každý dítě je jiný. Takže já jako můžu mít zkušenost s tím, že když jsem to zkusila tomu dítěti říct dostatečně včas, nebo mu to říct jako dopředu a hodně jako o tom mluvit, takže to dítě bylo ve větší panice. Jsou i takový děti, to mám jako potřebu tady říct, jsou i děti, pro který to, že s nima o tom dopředu budeme mluvit, to bude prostě nakonec horší, než když to řeknu fakt jako těsně předtím. To, co mi přijde jako absolutní no-go a to, co mi přijde jako nejhorší, je prostě ráno vzít dítě a říct, hele, jdeme na návštěvu za tetičkou a po cestě za tetičkou najednou jako brzdíme u nemocnice. To dítě není blbý, že jo? To dítě to cítí, vidí to. A říct mu, hele, a ještě než pojedeme k tetičce, tak my ještě půjdeme za panem doktorem. Tak tam jako najednou samozřejmě vzniká ta velký strašák toho, proč mi to neřekli dopředu. Aha, tak to bude asi něco tak hroznýho, že mi to nemohli říct, protože by mě vůbec nedostali do auta. A už se ta dětská fantazie může jako rozvíjet. Jo. Samozřejmě jiný to bude třeba u dětí, který mají jako poruchu autistického spektra a tak. Ale teď mluvíme tak, ano, spíš bych řekla většinově.
3: Mluvíme teď většinově.
4: Takže je fakt potřeba, aby dítě vědělo tu pravdu. A jasně, klade to na nás ty nároky toho, že musíme pak být empatický v tom, co, jako jak moc tomu dítěti vlastně říct, co ho čeká. Teď možná ta otázka jako směřovala, moc je tím i třeba k tomuhle, že vždycky mluvíme prostě přiměřeným jazykem, takže není dobrý pětiletýmu dítěti začít popisovat prostě, jak bude probíhat teďka následný ozařování se všema detailama, popisem všech místností, jak to tam bude vypadat, co u toho bude cítit a tak. Protože prostě pro to pětiletý dítě to může být fakt hrozně moc. To dítě možná chce jenom vědět, že teď budeme dělat nějaký zákrok, u kterého něco bude cítit. My s ním můžeme mluvit pokud to jako rodič vím, že jo, o tom, co asi u toho bude cítit, jak to bude probíhat, jak to asi bude trvat dlouho, ale hlavně to dítě potřebuje vědět, že my tam budeme pořád někde na blízku, že i když s ním třeba nebudeme moct být pak v místnosti nějakou chvíli, tak ale pořád jsme za dveřma, že na něj čekáme, že pořád hned, co to skončí, tam zase budeme u něj. Jo, vlastně potřebujeme, aby to dítě nějak jako se zorientovalo v tom, kam jdeme, co se tam bude dít, ale v nějaký míře, která je pro něj bezpečná. Takže u menších dětí toho budeme říkat míň a jednodušeji, u větších dětí se samozřejmě vždycky budeme ptát, co všechno chceš o tom
3: jak
4: vědět.
3: Jak kdo chce, ano.
4: Jo, to platí jasně. I pro menší děti samozřejmě. Ale menší si to jako hůř řeknou, to je prostě složitá otázka na některé děti. Ale zase na děti, kteří jsou zvyklí, že s nima rodiče mluvějí a fakt jako rozebírají jejich pocity a emoce o všem, tak ty děti budou schopný si říct i tak. Tak proto se to v tom věku hrozně těžko nějak nastavuje nebo nějak těžko odlišuje. Teď jsem to viděla vlastně nedávno, viděla jsem to asi před týdnem, že přesně takhle rodiče šli s dítětem a vedli ho tou chodbou a to dítě ještě říkalo, já jsem stoupla do té situace, jsem procházela a to dítě říkalo, a proč jsme tady a co se bude dít a maminka, to se neboj, to nic nebude a vlastně takový to jako balamu, takový to, jakože říkám spoustu věcí kolem, ale neřeknu nic přesně, samozřejmě v tom dítěti vytvářelo ten tlak, takže bylo vidět, jak postupují tou chodbou, jak ty rodiče jakoby čím dál tím víc ho jako musí táhnout, jak to dítě couvá vlastně a jak tam nastupuje ta velká frustrace. A samozřejmě tam přichází ten velký jako moment tý, jako obrovský nedůvěry. Tam je prostě panika a je tam ani ty, kteří jsou mi nejbližší, ty, kteří mě milujou, ty, kteří mají zajistit, že já jsem v bezpečí, prostě mi teď neříkají, co se děje. To znamená, že se děje něco extrémně špatného. Prostě. Starší děti tam k tomu mají ještě, aha, takže oni mi nedůvěřují, že já to zvládnu. Oni nevěří tomu, že já jako dokážu to přijmout. Jo, tam pak jako narůstá strašně moc věcí kolem.
3: Nosíte si příběhy svých pacientů domů?
4: Někdy jo. Jo. Tak jak jsme v té paliativní péči a spousta příběhů je hodně komplexních, protože tam do hry vstupuje celá rodina, celý jako kontext té nemocnice, toho, jak se k té nemoci přišlo, jak se léčí, jak se opečuje celý prostředí kolem. To jsou jako velké věci a my tím, že pracujeme v paliativní péči, tak hodně těch věcí víme. Stáváme se na chvíli součástí toho příběhu, který fakt může mít různé cesty a nakonec různý konce. A to je prostě velká věc. Být součástí příběhu někoho druhého je velká věc. Takže je logický, že se pak zase stávají součástí těch našich příběhů. Takže když se s dětma a s rodinama potkáváme opakovaně, někdy fakt se vídáme roky, někdy se vidíme půl roku pravidelně a pak se ta situace vylepší a rodina odchází domů a pak se zase třeba něco stane a zase se tam vrací a my už máme odžitej ten půl rok, tak jasně, že to jsou věci, které si člověk trochu jako odnáší. Myslím, že v tom jako hezkým, že prostě nám to dává taky nějakou inspiraci, nebo když budu mluvit za sebe, tak jsou to pro mě nějak inspirativní příběhy v nejrůznějších jako sektorech života. Ale jako zase nosíme si jenom to, co, nebo já teda snažím se si nosit jenom to, co mě spíš nějak posiluje a motivuje k tomu tu práci dělat dál.
3: Děkuju. Michála Váňová byla s námi dneska v Houpačkách. Děkuju a všem vašim svěřencům a svěřenkyním hodně zdraví.
4: Děkuju za pozvání.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
4: Dobré ráno. Čau, Miruš.
5: Počkej, ne, to nemůže být začátek, já se protahuju.
4: Aha, tak ne.
5: Tak jo, tak už to byl začátek.
4: Aha, tak dnešní příjemný relaxační díl, plný ASMR. To jsi nevěděl, víš, že byl ASMR. Ne.
5: Pomoc.
4: Přátelé.
5: Tak.
4: Vítejte zpět v našem studijku.
5: Po dlouhé době My dva spolu v jedné místnosti vidět.
4: Fyzicky jsme tu, na dotek. Skoro na dotek.
5: A v našem studiu, ano, je to tak. Potom, co jsme za sebou měli tedy živák z Aquababes, který už je venku týden, takže už jste ho, doufám, všichni viděli a slyšeli.
4: A slyšeli. A
5: protože to bylo fakt super vtipný, já jsem si to hrozně užil. A
4: byla autogram, byla aquagramiáda.
5: Mám tu kartičku,
4: máš
5: mám
4: kartičku.
5: Podtisk kartu.
4: Ne, bylo to fakt super, děkujem všem holkám, že dorazili, děkujem klubovně za umožnění živáku a děkujem všem, co jste dorazili.
5: Jo,
4: bylo to fajn.
5: Bylo to super.
4: No a co bude fajn na dnešní epizodě?
5: No fajn je, že tady jsme oba dva spolu, to je super.
4: To je to hlavní, ano.
5: V následujících epizodách opět nebudeš, protože tvoje odisea státnicová stále pokračuje.
4: Já teďka ležím na tom lavoru v té strašné bouře a jenom čekám, až mě to vyvrhne na ten písek.
5: Pokračuje to, protože já to říct dílem, protože tak jo, už to jakoby se týká vlastně
4: se
5: všech, kdo nás poslouchají, jako
4: Ježiš, to je
5: už asi 3 měsíce.
4: Tak, je to vaše zodpovědnost. Ne můj.
5: Tak musíte to manifestovat.
4: Ano,
5: teďka všichni,
4: prosím,
5: kdo to poslouchá, tak musíte manifestovat. No a budeš se učit. A proto i předtáčíme tenhle ten díl.
4: Přesně tak.
5: A tak, no. To znamená, že já bych rád tady zmínil jednu věc, která mě teďka poslední dny děsí.
4: Až
5: a
4: tak,
5: na internetu.
4: Jo.
5: A to je Flexibabka versus Jana England Hrušková.
4: Oni mají nějaký beef spolu.
5: Ty jsi to neviděla?
4: Ne.
5: On to nikdo neviděl.
4: Ne.
5: Prostě, prosím vás, Flexibabka a Jana England Hrušková.
4: Vím, kdo to jsou,
5: tak,
4: ty dámy.
5: Ono možná hodně lidí neví, kdo to jsou, zjišťuju. Mm. Tak jsou to... Jana England Hrušková je taková hodně bláznivá, hodně kontroverzní paní.
6: Nazdar mládeži, víte, co je hrůzostrašný?
5: Která jakoby se mi vryla do paměti na TikToku a svým jedním výstupem v Likehouse.
6: Už to stačilo! Máme jiných miliardy problémů, takže nazdar asi takhle.
4: Mm-hmm.
5: A hodně zpívá, hodně křičí. A Flexibabka je taky TikToková paní.
6: Ty včera jsem zažila úžasný sex.
7: No povídej s kým?
6: No dovol, to nikomu neřeknu. A už vůbec ne jeho ženě.
5: Která prostě dělala dřív videa, jakože je cool starší paní.
6: Je to sem!
5: Teď trošku zmizela.
4: No to jo.
5: A právě se vynořily obě dvě v nový variaci na Clash of the Stars, neboli v tom Gčku, nebo jak se to jmenuje.
4: G jako Grandma?
5: Ne, to je
4: já vůbec ten, nevím, o co jde,
5: prostě
4: pardon.
5: Jakub Bíra, který byl v Clashi, že jo, a dělal i prostě ten vyšílený tábor s TikTokery a tak dál. Tak odešel
4: z Clashi. Říká Praha.
5: Praha. To je on.
4: No.
8: Tak už je to konečně tady, skandální gala večer Clash of the Stars 9. Praha, jak se máte? Praha!
9: Přátelé, ahoj!
5: Tak on, prosím vás si pěkně, odešel z Clashe po nějakých jako velkých rozbrojích a založil si konkurenční organizaci Gčko.
4: Aha.
5: A tady ta organizace je poměrně výrazná a poměrně viditelná v posledních týdnech, protože možná jste zaznamenali třeba dění kolem Spicy Pie. Já fakt nevěřím tomu, že
4: jo,
5: to jsou hodně lidi.
4: Jo, jak na Václava.
5: A že tohle řešíme.
4: Nahýho, skoro nahýho. No.
10: Přijímám své následky za mé činy. Přijímám svůj stres za ublížení ženským, i přesto, že si nesouhlasím.
5: Protože řekl dost nevýběravý věci o domě Aládži. Řekl, že...
4: Ten jakoby nemusíš
5: opakovat. Co to řekl? Že dostane něco jako Aládža, přes něco. Ne?
11: Že to sedne jako Aláďa na něco.
5: Jo.
11: Tak. To řekl, ano.
5: A sedne pak, to jako Aláďa na něco.
11: A pak
5: a
11: šel na ten Václavák,
5: no, ale počkat,
11: jo,
5: a do mě Aláďa zareagovala docela bedý jako move, kdy vlastně zveřejnila nějaký jeho tam prostě zprávy, co jí vypisoval, no, jako největší simp. Úplně fakt jako slej. Trapák. No a on potom natočil teda video. Jo, a tady to ale bylo v souvislosti s tím, že právě oznámil, že se zúčastní tady toho Géčka. Jo. Což je právě ta organizace, funguje to vlastně stejně jako Clash, ale bude to ještě větší freak show. Mm-hmm. Jako pokud nám Clash už dlouhodobě tady přijde problematický, tak prosím pěkně, tady začínám Géčko. Nejvíc podle mě nová problematická věc, kde právě tady se utká Spicy Pája. Pak šel teda na ten Václavák, kde ho přilepili lepící páskou a on říkal, že to je jako trest, i když s tím nesouhlasí za nic.
11: Že se jako za nic neomlouvá.
5: Jo, zase se jako neomlouvá.
11: Přijímá trest.
5: No a bizárno.
11: A říkal, ať do něj lidi kopou, ale nakonec to bylo jenom takový video, kde jakoby se ho točili zmatený turisti.
5: Pak tam snad má v tom Géčku utkat někdo se svojí mámou a právě teďka nově i Jana England Hrušková s Flexibabkou.
12: Který to je tady?
13: Mě baba.
12: Tvojí keci.
13: Nebaví mě tě.
12: Tvoje vyzvávání.
13: Jsi flexi babka, já jsem sexy babka. Flexi babka, ale nemůžeš být jak já.
11: A je to pořád jakoby, že se jo, jako perou.
5: Jo, prostě mají se nějak poprat.
11: Mají se vypnout takzvaně. Tak by ten cíl.
5: Nevím, jak se
11: vypnout.
5: To hodnotí, no. Asi se mají vypnout, no.
11: Já taky nevím, jak se to hodnotí.
5: No, já jsem jako každopádně.
11: Dej si na to koupit lístky asi, jo, na tom no, to je postavený, no, tak
5: to je jako by stejný model jako Clash of the Stars, ty se platí za to sledování online.
11: Jo. A budou tam mít taky takový ten stoleček na začátku, jak se hrotí jenom slovně.
5: A to
11: jenom
5: právě
11: slovně?
5: Už měli, protože to právě nebo mají teďkon, protože jedním z těch stolečků byla právě Flexibabka Jana England Hrušková.
11: A co tam říkala?
5: Bylo to, já už ani nevím, bylo to hrozně sehraný jako na kameru. A komický a hrozný a teda ohledně Spicy Pie, já jsem rád, že jsem zase měl
11: já
5: pravdu.
11: Já vím, no jo,
5: já měl zase
11: tě,
5: pravdu.
11: Já vím, že ho nemáš rád.
5: Prostě já to říkal, já jsem už prostě zadopal. V Islandu jsem si říkal, že prostě tam něco jako
11: něco
5: nesedí.
11: Něco tam neštimuje prostě.
5: Pak prostě, když se ho všichni oblíbili v tom Survivoru, já jsem zase říkal, že prostě jeho nedávám, že to hraje na ty kamery, že mi přijde jako prostě hrozně hloupej, pardon. A že fakt to, že už nemůžu. A pak vyhrál a všichni byli jako jo, Spicy Pája prostě tady. A pak teď se odehrálo tohle a já jsem rád, že jsem měl opět pravdu, protože jako nevím, no, jako mám pocit, že tenhle ten kult kolem něj jako teď trošku jako opadá, díky bohu. A pojďme podporovat lidi, kteří dělají reálně něco, jako třeba. A influencery, kteří reálně něco dělají.
11: To byla skvělá skladba. Pojďme podporovat lidi, co
5: dělají
11: něco.
5: To nedávalo
11: něco,
5: smysl,
11: jako
5: já vím, no i hráno.
11: Jako třeba co?
5: Ráno nahrávám.
11: Já jsem z těch lidí, kteří, jako nebyla jsem nějaký stan nebo jako fanoušek, ale říkala jsem si, jo, tak jakoby něco se děje, je na co se dívat, je to trochu vtipný, je to úplně hloupý, ale jakoby nevadil mi, protože jsem ho brala, že to je taková jako postavička. Ale když ta postavička jakoby vystoupí z té reality show do toho skutečného světa a jakoby dál se chová stejně, ano, takže asi jakoby, ano, gratuluji ti k tvému jakoby prozření z křišťálové koule, odhalil si zlého
5: další
11: člověka.
5: Další čárka.
11: Další čárka, už jich máš spoustu. Jak nám někdo psal pod YouTubeový video, tohle ale nebylo tak těžký odhadnout.
5: Nebylo, no.
11: Ale odhadli jsme to,
5: ale
11: jo? A kdo nám to vezme?
5: Kdo to řek jiný?
11: Kdo to řek? Dejte nám jména.
5: Uti Adeli všichni.
11: všichni, reálně.
5: Ale i tak si to stále věsím za výkladní skříň. Takže tak, to je exkurs do Géčka, rád jsem ti uvedl do tohohle.
11: Já jsem ráda, že mi to algoritmy neukazujou, i když teď možná budou, protože nás poslouchají. No, speaking of Adele, jenom tady chci říct jako jednu větu, že jo, byl prodej lístků na Adelen koncert do Prahy, který nakonec teda proběhne, ale pod jednu minutu už bylo vyprodáno na obou
5: šílený
11: serverech,
5: naprosto.
11: Takže teď se očekává otevření větší venue, kam už se snad
5: spekuluje
11: dostaneme.
5: V kuluárech kolují informace o, jak se toho aréna jmenuje, no prostě v Holešovicích taková ta velká, stará, hnusná aréna, ve který se hraje hlavně hokej a ve který vystupoval, my jsme tam byli na Troji Sivanovi. A jakoby já jsem pro, mně by se to líbilo, ale je to jakoby hodně velký navýšení už kapacity oproti Foru Karlín, kde to
11: no
5: je teďkon.
11: Kolik třeba? Je to myslím, třeba dvojnásobek?
5: No určitě. Jako Forum Karlín na stání vlastně, to se dá udělat, jako není zase tak velký, a tady vlastně v té aréně máš místa na stání i sezení. A je to velikánský.
11: Aha, já nám trošku budu skákat, ale jak se řekl Trojsi Van, tož byl vlastně náš první jakoby věc, kde my dva jsme byli spolu, že jo, byl koncert. Teďka jsem, že jo, minule říkala, že už nemám co poslouchat a že chci tipy, tak už teď mám co poslouchat. A znova jsem přičuchla k Trojsi Vanovi, který teď vydal novou písničku She's the Best. Která jakoby opěvuje prostě ženy a hraje tam Nicole Kidman, která prostě pak v nějakým vedlejším rozhovoru řekla, že ráda chodí v přestrojení v nocích do klubů v Paruce
5: na
11: a Kali. Prostě absolutní jakoby legenda. A je to zase hrozně roztomilej klip, on se tam vrací k nějaký tý svý jakoby drag personě, zase se tam trošku jakoby objevuje, hrozně mu to sedí a je to taková jako feel good, klidná písnička, mnohem ještě třeba klidnější teďka než to nový album Charlie XCX, fakt taková jakoby úplně odpočinková a hrozně mi to sedlo teď na tohle období. A vrátila jsem se k němu a uložila jsem si do playlistu kromě téhle písničky nějaký starší Strawberries and Cigarettes, In My Room, Angel Baby, Paper Cut a vlastně jsem se k němu úplně vrátila a

0: A
1: asi.
0: nemluvíme o tom, že je v Kea Asylum, jako řekl bych, třeba 90% mužských popových interpretů.
1: It's
0: To jsou
1: kladivo na
0: Keas všechno.
1: čarodějnice all over again, prostě. Where are čajodějové na, jak se říká, tomu upalovacímu
0: Na
1: klacku.
0: hranici.
1: Pro mě došlo, že nemám náušnice, tak se je teďka
0: Jo, v
1: nadávám.
0: pořádku.
1: Otevřete si YouTube Radia Wave, ať se podíváte na to, jaký mám dneska náušnice. To byla
0: Tak.
1: zajímavá informace. A to je ale skvělá myšlenka.
0: No, já s tím naprosto souhlasím, protože ačkoliv mě to baví, tak prostě se ptám fakt a se ptám sám sebe, jako kde jsou ti muži. Ale oni žádný nejsou, jenom Troye Sivan, Benson Boone a Somber.
1: To je takovej, no,
0: To
1: to
0: je
1: jo, ale
0: mix.
1: Sombr teď bude v Česku, že jo?
0: Bude v
1: Což
0: Česku a teďka
1: jakoby...
0: vystupoval na velkém festivalu a tam poprvé jsem viděl záběry z jeho koncertu, které se mi líbily. Myslím si, že hodně jakoby se vyvinul v té jako v tom živém vystupování a v tom koncertování.
1: Jenom, že jsme ho tady trochu desili, když začínal, no.
0: Disili, protože to fakt nebylo moc dobrý, dělal jakoby hrozně jako wannabe agent alfa věci. A teďka fakt mám pocit z tady té jakoby festivalové sezóny z toho, co já jsem viděl, že jako dospěl v tady tom a líbí se mi to. Dokonce vystupoval i se členy Cranberries a zpíval s nima Zombie a bylo to hrozně dobrý. Hrozně, hrozně
1: Cute.
0: dobrý.

0: Já jsem u něj viděla nějaký TikTok, že on, že má takovou jako tu osobnost, že takový jako trošku něčím takový temnej a smutnej, tak nějak říkal, že všichni mají jako super léto, ale on má to sombr léto, prostě plný těch jakoby zármutků a takový temnoty, tak jsem si říkala, well, nejsi sám. Ne, ne, ne. Negativita do této epizody nepatří.
1: No nicméně, já jsem ještě chtěl zmínit jenom, že teda předtáčíme. Mm-hmm. To znamená, že bohužel nedojde na v téhle epizodě, ač mi to mrzí, na album Adély a nedojde ani na Superstar, takže tady ty věci si rozebereme v dalších dílech, tak se na nás nezlobte a my si to všechno doženeme a doprobereme. A já se na album Adély moc těším, na Superstar jsem zvědavý, ale četl jsem nějaké už první dojmy od lidí a vlastně asi dobrý.
0: Jo.
1: Prej dobrý, prej v pohodě.
0: No já chci říct ještě z těch jakoby novinek,
1: snad tam,
0: nebo...
1: Promi.
0: Povídej, snad tam.
1: Snad tam, třeba tam někdo bude zpívat i AI písničky. To by dávalo takový, to bych miloval.
0: Ty jo.
1: Myslím si, že tam začne někdo zpívat prostě trochu
0: Toyota. Ale pořád jsem to já. Ty jo. To bych dala, oni tam ale nemají zlatý tlačítko, co?
1: Mají?
0: Mají zlatý
1: oni můžou
0: tlačítko?
1: Dát každý epizodě golden ticket nebo něco takového
0: tak to
1: rovnou
0: bych,
1: do toho.
0: To bych mega dala.
1: To bych mega dal taky, no. Yes. Nebo,
0: já bych to trolala hrozně.
1: They wanna take me to Bangladesh.
0: Jo.
1: Tady to trendovalo jednu chvíli.
0: No, já chci ještě zmínit jednu z blížících se novinek, na kterou se celý český národ těší, a to jsou Zrádci, kteří konečně odhalili první tři účastníky a jednu, teda dva účastníky,
1: jednu
0: účastníci.
1: No, v době vydání této epizody už je
0: jo,
1: asi
0: už
1: víc.
0: Asi skoro, no, většinu. Víme teda, že premiéra a live show bude 16. září, nějaká jakoby velkolepá. A zatím teda to odpovídá tomu, co my jsme spekulovali. Ale jakoby nemůžeme říct víc, protože vy už to všechno víte, takže...
1: No, zároveň, každopádně odpovídá to fakt tomu, že to budou jako, dejme tomu, ne mediálně známí lidi, což jo. Je super, těším se na to. Jeden z těch prvních lidí, který odhalili, je prostě paní spisovatelka v nějakém středním, v takovém středním věku. A já prostě doufám, že fakt se fakt se vzali k srdci to, že jako lidi chtěli paní Alenu, milovali ji, dostala málo screen time a že tam prostě budou tady ty ikonický paní.
0: To zase, kdyby byla série jenom plná jako paních Alen.
1: To by bylo
0: to
1: top.
0: Bylo skvělý.
1: To by bylo fakt top. No a teda oni nám, jakoby mám pocit, že to na schvál dali, že ty díly budou vycházet na streamovací službě ve středu a v neděli teda ten pravej, takže my prostě zase nebudeme jakoby držet
0: jo,
1: prostě na
0: to
1: typu
0: dělá,
1: doby.
0: Kvůli nám to
1: my prostě
0: udělali
1: vždycky
0: takhle
1: probereme,
0: hloupě.
1: Jakoby až ten díl, co vyjde, už ve neděli ho probereme ve středu, kdy už platící lidé uvidí i ten...
0: No jo.
1: No, takže
0: teda,
1: zase
0: to
1: budeme
0: není moc
1: týden pozadu.
0: Ale tak jako by my tu exkluzivitu přinášíme v jiných ohledech.
1: Jo.
0: Já tady mám velký dneska watchlistový okýnko, protože ano, říkala jsem, že se nemám ani na co koukat, tak teď už mám jakoby plný watchlist věcí. Možná tě to inspiruje, nebo i některý z vás, jo. Dokoukávám Sugra, detektiva Sugra na hruškový televizi. Je to nakonec mega fajn seriál, je tam toho sci-fi jenom trošku, on je teda jakoby soukromý očko, už jsem o tom mluvila,

0: ale zároveň mimozemšťan a ač to zní prostě kýčovitě, tak to vůbec kýčovitý není. A on se jako o lidech učí prostě jakoby z dobových černobílých filmů, kde jako sleduje ty detektivy a je to vlastně něčím hrozně originální a na to, že to má být jakoby napínavý a akční, tak je to takový odpočinkový. Okay. Že jako mě to jakoby vyhmátlo vlastně v takovém dobrým, jakoby v dobrém rozpoložení. Tak to dokoukávám. Potom mám na watchlistu konečně Adults, který teď vychází druhá série.
1: Já jsem se viděl první díl a z cringe jsem nemohl koukat dál. Takový
0: fakt?
1: Cringe jsem pocitoval, že jsem fakt nemohl. Ale je dost možný, že to prostě má stejný efekt jako Overcompensating a I Love LA. Prostě jakoby teďka ten typ těch mladistvých jakoby vtipných seriálů, kdy je to pain strašný na začátku. Prostě I Love LA to tak mělo.
0: To
1: první díl pain,
0: to
1: Overcompensating, trvalo mi asi 3 díly, než jsem jakoby nějak naladil se na to. No ale u těch adults mi to teda přišlo, jako pro mě byla asi největší překážka a fakt jsem byl tak znechucený, že jsem se nepustil další díl.
0: No, tak
1: a jako malý věci, který jsem z toho viděl, nějaký scénky a hlášky vtipný, ale jako celek, já jsem byl úplně, že... A prý je to fakt dobrý, já tomu přeju všechen úspěch, ale jako já se přesto asi nepřenesu. Musel by mě někdo jakoby na sílu posadit a pustit mi třeba 4 díly a pak bych možná byl jako OK, to dám.
0: Jo. A je to teda o nějakých teda spolubydlících, který prostě navigují ranou dospělost, v češtině z toho nedospělost.
1: Mluví se, jakoby, někde se o tom mluvilo, jakoby o Gen Z přátelích, ale...
0: Jo. Aha, no tak ne. Tyjo, tak to nevím, jestli se nevyškrtnu teď. Tak.
1: No nemá to vůbec, jako vůbec, já nejsem ani fanoušek přátel, ale vůbec to nejsou přátelé.
0: No tak tohle, ale bychom měli rozklíčovat. Ty nejsi fanoušek přátel.
1: Ty seš.
0: Já to mám ráda. Tak normálně, nejsem takovej ten, jakoby... Mileniální milenec, milovník.
1: Všichni mileniálové jsou mega fanoušci
0: ale,
1: přátel.
0: Tak středně to mám ráda.
1: A nebo
0: mám
1: vytetovaný knírek na prstu.
0: Jo, no tak což to nemá nikdo dobré.
1: Cool. Jsou lidi, existují.
0: Ty jsi viděl fyzicky někoho, kdo má
1: viděl
0: knírek na prstu.
1: Viděl jsem někde na internetu fotky těchto lidí. Prosím vás, lidí. Jestli existuje a máte ten knírek. A dokonce nám to už někdo posílal, podle mě ve Slivák. Na Slivák, že má ten knírek. Že to je...
0: Vytetovaný?
1: Jo, na prstu.
0: Kamo, to jsi vysnil prostě.
1: Ne, já si věřím tomu, že to někdo má. Takže podle mě takový lidi jsou, pokud tady jste mezi námi, tak prosím napište, protože jste nejvíc ikonický.
0: Jako takhle, já jako by mileniály, co mají rádi přátelé, vůbec nesoudím a přijde mi to jako cute personality trait.
1: Jo,
0: jako,
1: lepší než, lidi, než Disney než, adult. Lepší než mileniály, co mají rádi comeback, pardon.
0: Jakoby, hele, ty mi ty to vrstvíš tady teďka, jakoby to,
1: jako,
0: to musíme probrat.
1: Jako mileniálové, co mají rádi comeback, jo, já mám comeback docela rád, jo, v pohodě.
0: No.
1: Jo, když vidím nějaký díl, tak
0: no.
1: se koukám a vlastně se i zasměju. Hezký. No. Baví mě to.
0: No.
1: Ale jako, když jsi tady ten jako blázen, co to jako miluje.
0: Na to kouká furt dokola a cituje to.
1: A cituje to v běžném světě a běžném životě. A kouká se na tebe, když se nechytáš jakoby těch referencí a zpochybníš, že třeba jsou vtipný.
0: Ale to je prostě jako jakýkoliv, když seš jakoby skalní fanoušek čehokoliv a jakoby prosakuje to do tvýho běžného života, tak to prostě vždycky je trochu cringe.
1: No je to prostě zároveň tím, že to vidíš v nějakém formativním věku, což prostě u toho comebacku dává
0: jasný.
1: Smysl, dává to smysl u těch přátel prostě, protože to tady jelo jako s tím dubbingem, ty lidi na tom vyrostli.
0: Třeba mám radši přátelé než Himim.
1: Jo, no tak to rozhodně.
0: Himim mi vždycky přišel trapnej v
1: něčem. Himim mi taky přišel trapnej a úplně nejvíc trapnej mi přišel vždycky teorie velkého třesku. To je jako úplně.
0: To je jako úplně na zemi, jo, pro tebe.
1: Pro mě úplně na zemi.
0: Tak jako by...
1: To mi přišla nejvíc nevtipná a jako hrozná. Vždycky.
0: Já vlastně, jako teď zpětně, s mýma jakoby dospělýma očima o pár let staršíma, mi to přijde trapný, ale v té době mě to docela bavilo. Jako nepouštěla jsem si to asi sama, ale kdykoliv to bylo v televizi, nebo nám to pouštěl v angličtinář ve škole. A mě se totiž líbil jeden z nich a ty víš, který.
1: Sheldon.
0: Ne.
1: Ne, ten... Jo, vím, který.
0: Víš, který,
1: to sedí.
0: No,
1: mě jako by z těch sitcomů, který v té době jeli, prostě přijde nejvtipnější a nejlepší taková moderní rodinka. Mě baví, to mi přijde super. A jinak ale prostě bohužel jako zároveň berte moje názory s velkou rezervou, protože já nejsem fanoušek jako by sitcomů obecně. Mě jako by většinou nepřijdu vtipný a mám fakt jenom pár výjimek. Takže prostě já nejsem cílovka toho těchhle pořadů, no. Ale jako comeback fajn, pokud máte rádi comeback a citujete, tak jako s někým takovým žiju doslova, takže jako já vás neodsuzuju.
0: Jo, no,
1: a
0: to je pravda.
1: Pokud máte rádi přátelé, tak taky vás neodsuzuju.
0: Za jiný věc je odsudíš, za
1: ty přátelé mi to přijde docela, přátelé mi přijde docela rostomilý, když to někdo
0: přesně,
1: má
0: to
1: jako rád.
0: Rostomilý.
1: Je to přijde fakt
0: rostomilý. Green flag.
1: Je to green flag, je to fakt hezký.
0: Je to cute.
1: A největší green flag je ten knírek.
0: Tak, Musíme se přesunout od knírku dál, jo. My jsme tady, já zase navážu oslým můstkem, my jsme tady řešili teďka to, že jakoby, když jsi něčeho moc skalní fanoušek, je to trošku scary. A o tom přesně je seriál Roy neboli Swarm s Billie Eilish, která teďka, že jo, natáčí Bell Jar a já chci zjistit, jaká je herečka. Takže tady ten seriál mám teďka na watchlistu.
1: To má jako mini roličku, ale.
0: No,
1: ne?
0: Nějakou střední, podle
1: jo,
0: mě.
1: Aha.
0: A ten film je o tom, že je to jakoby satirický psychologický thriller, je to minisérie, ne film, pardon. A má to být jako o té temné stránce toho, když jsi jako moc velký fanoušek popové hudby.
1: A máš něco, ty čeho jsi takhle skalní fanoušek?
0: No, jako já jsem přesně jako v těch věcech, co mě formovaly, že jo, tak jako tehdy... Ty prostě víš, že jsem byla posedlá Sherlockem, že jo, jakoby. To jsem byla jako velmi posedlá.
1: A to je Rostomilý. Ale možná mám pro tebe jako něti, jsem schovývavý.
0: Právě, no, já myslím, že jsi trochu schovývavý. Takže jakoby
1: ale je to Rostomilý.
0: Benedict Cumberbatch a podle mě jakoby Snape, tak to byly jako moji formativní jakoby starší muži, kteří mě velmi jakoby formovali
1: ve prostě dává smysl.
0: Dospívání. To jakoby, víte, ti zapadají věci o mě. Jo. Teď jakoby už neskvestionuješ nic. A nevím, no, jakože bych měla nějakou třeba jednu kapelu nebo jednu zpěvačku, že bych nějaký plagáty. Jo, ještě když jsem byla mladší, než jakoby se mi líbili starší muži a nevěděla jsem tuhle svoji stránku, tak jsem byla posedlá s Emily Strange, což byly takový ty komiksy.
1: Takovou tou emoholkou, co měla ty kočky. Neznám to.
0: A ona právě byla hrozně jakoby taková temná a melancholická a měla hrozně černý humor a mě to strašně bavilo. Ale jako bylo to trochu strašidelný.
1: Já jsem měl takhle, Hvězdy nám nepřáli a byl jsem jeden z těch lidí.
0: No jasný.
1: A měl jsem, já vlastně nevím, co pak, no tak Harry Potter, že jo, to jsou jo, takový jo. Fakt jako ty věci, na kterých jako jeli všichni. Tetování relikví smrti jsem tady asi naštěstí neukral.
0: Já jsem měla řetízek.
1: Já taky. Ale naštěstí ne tetování.
0: Naštěstí na tetování, veď, úplně uf.
1: Uf, ale chtěl
0: Escaped,
1: jsem ho.
0: Prostě, chtěl unikli jsme o chlup.
1: Tak jsem rád. No.
0: Já zpětně taky. Samozřejmě, jestli máte tetování relikví smrti,
1: tak je to taky
0: tak
1: cool, je to prostě Rostomilý.
0: To je prostě duch doby.
1: Je to fakt duch
0: vepsal
1: doby.
0: Vám do kůže. A bylo to ještě předtím, než jste viděli věci o J.K. Rowling, který jste nechtěli vědět. Takže za to nemůžete, nejspíš. Pokud jste si to nenechávali tetovat teď, to už by bylo trochu divný.
1: No, zároveň vyšel už a my to zase
0: jo, dneska,
1: neviděli.
0: No, trailer.
1: Prostě už zase nedržíme tip na té podobě, ale i to probereme a to je bude ten trailer. Mě tady tenhle ten díl je bohužel takový jakoby teaser na díly budoucí.
0: Teaser na teasery.
1: Teaser na budoucí díly, ale jako...
0: To lepší než repríza, ne?
1: Ne, asi.
0: Tak, takže jakoby, buďte vděční. Hele, můj watchlist pokračuje a mám tam My The Love Hypothesis, což si určitě zaregistroval. Má to premiéru, je to teda film, má to premiéru 23.9. na platformě a je to dost podobný loňskému My Oxford Year, o kterém jsem mluvila, je to takový ten romkom hrozně hloupej. No a tady ta jakoby hypotéza lásky, teda romantická komedie natočená podle knížky od Ali Hazelwood, což mi něco říká. A hraje tam Lily Reinhardt, kterou znáte z Riverdale.
1: Ano.
0: Absolutní ikona a jako ten, jakoby ten lamač srdcí je Tom Bateman a on je, myslím, vyučující na té škole, ona je studentka, nějak musí předstírat, že se milujou a asi se pak do sebe zamilujou a já to mega těším, že podzim je pro mě období tady těch špatných romantických komedií. Potom 23.9. myslím, jestli se nepletu, American Horror Story, který si možná pustíme kousek.
1: Pustíme si ho určitě.
0: Že jsme zvědaví.
1: Já jsem fakt zvědavý.
0: 1.10. East of Eden s Florence Pugh, což je ta dobová věc, k tomu se dostanu. A 24.12. Emily in Paris, 6. série a poslední.
1: Až v prosinci.
0: Jo, a na štědrý den, jako by halo.
1: Pustý.
0: No, jinak k tomu East of Eden, jo. Od s Florence Pugh, ono to je, že jo, knížka Na východ od ráje od Steinbecka, novela. A tohle to má být 7. série, kde jakoby je to rodinná sága, která sleduje osudy dvou rodin a od občanské války až po období první světové války a hraje tam právě Florence Pugh. Takže já jí mám hrozně ráda, dlouho jsem jí v ničem neviděla a dlouho jsem neviděla žádnou dobovku, žádný period dráma a seriál, což jakoby zní fakt dobře. No. A natáčí se teďka 3. Severance, jestli jsi viděl už fotky videa, odloučení, který zase bude v televizi až za 2 roky.
1: No to do té doby dokoukám tu druhou sérii akorát.
0: No.
1: Já mám podzim spíš spojený s takovou jako melancholickou, depresivní, strašidelnou, thrillerovou atmosférou.
0: Ty máš ty horory, já vím, no.
1: Ale jedna věc, kterou se teďka chci rewatchnout a která je moje prostě jedna z nejoblíbenějších knih i teda minisérií, tak je Až tam nezbyl žádný, And Then There Were None, což je adaptace knížky od Agathy Christie, původně pojmenovaný 10 malých černoušků, která je o tom prostě jako, že je pozvaných 10 lidí na takový ostrov tajúplnej, na takovou vilu, nikdo neví vlastně, kdo je úplně pozval, všichni přijmou pozvání a potom se tam začnou dít jakoby dost šílený věci a je to, má to prostě skvělou atmosféru, skvělý zvraty a ta knížka je úplně geniální a právě už je taková jako dlouhou dobu, já si myslím, že to vyšlo třeba v roce 2017, dokonce už je stará docela jako na dnešní poměry, třídílná minisérie od BBC. A já jsem ji viděl v té době, pak jsem ji viděl ještě jednou a teď mám úplně hrozný nutkání a hrozně se těším, že až bude fakt jako sichrovo a pošmouro, tak já si dám tady ten binge těchto tří dílů a úplně si nemůžu dočkat a to doporučuju, pokud chcete něco krátkého a atmosférického a prostě pošmourného, napínavého, tak mega doporučuju tady to, je to fakt super. A pak jsem teď ještě dával nějaký tipy a jeden z tipů, co můžu dát i tady vlastně, taky na starší věc, ale pokud opět chcete nějaký jakoby trošku pošmourný, vážný drama a seriál, tak já mega doporučuju, pokud jste ho ještě neviděli, z roku 2021, to si taky chci dát rewatch, Maid, hraje v tom Margaret Qualley, služka a je to prostě seriál, který je adaptací taky knihy a je to o tom, o vlastně mladý mámě, která vezme své dítě a vlastně odejde od svého jako toxického násilnického muže a musí se vlastně v té Americe nějak jako uchytit, ale vlastně ten systém je dost špatně nastavený, je to taková jako kritika toho systému a je to strašně dobře jako zpracovaný a hlavně hrozně dobře zahraný a je to vlastně taková průlomová role Margaret Qualley ještě předtím, než byla v Substanci a prostě teď je taková fakt jeho ikona.
0: Jo. No tak já možná jakoby tím tajemném a podzemném, nevím, jestli úplně jakoby tou hororovostí, pozvu do kina na tři věci nový, který se teď chystá v září a v říjnu. A je to Practical Magic 2 se Sandrou Bullock a Nicole Kidman.
1: To bude hrozný.
0: Já vím, já se to hrozně těším. Hrozný. Mně přijde, že ale jakoby k Halloweenu a k podzimu patří ty camp věci prostě.
1: Ale tohle bude hrozný. No a Nicole Kidman, ale má teďka hodně Slay Airu, je teda s tím Troyem Sivanem. Teďka dala svůj první TikTok na TikTok, který...
0: Jo, a s písničkou od Adele.
1: Ain't in LA.
0: Protože Adela pojmenuje jednu ze svých písniček podle ní.
1: Je to tak, takže
0: propojený.
1: Nicole Kidman prostě...
0: Proto máte nás, my vám dáme ten kontext, takový jakoby trošku jakoby povrchovej, ale dáme. No, Magická posedlost, o který ty říkáš, že je trash. Tak první díl, první film vyšel v roce 98 a oni hrajou sestry, který mají jako který umějí čarovat, ale každý jejich milostný vztah končí smrtí jejich partnerů a je potřeba najít kouzlo, které udrží lásku při životě. No tak mě by zajímalo, o čem teďka bude jakoby to ten navazující film, jestli tam bude jako stejná zápletka.
1: Já vůbec nevím.
0: Možná,
1: no,
0: jo, možná. Ne, hele, já jsem viděla, že tam hraje Lee Pace, takže já na to půjdu do kina. A na co ještě půjdu do kina, je nový film s Robertem Pattinsonem, který se jmenuje Prime Time. Nezaregistroval jsi to? On úplně teďka sbírá všechny jakoby charaktery. On ukazuje, že umí hrát,
1: jo, ale viděl jsem, že má letos hrát jakoby v miliardě filmů a jeden z nich asi je tohle, no.
0: Jeden z nich je tohle a je to právě na základě nějaký jako skutečný reality show, kde dopadávali jako skutečný, myslím, že predátory jako pedofily potom teda vznikl tenhle film. No a pak chci jít, a to podle mě by se ti líbilo, na Verity s Annie Hathaway a Dakotou Johnson.
1: Viděl jsem trailer, jsem na to trošku zvědavý. Je to adaptace knížky Colleen Hoover, která je
0: právě
1: velmi problematická k paní. Velice jako kritizovaná dlouhodobě. Ale lidi se shodují, i její největší odpůrci, že knížka Verity je jak kdyby ji nepsala ona, protože je reálně dobrá. A právě jako ten cast, co se týče, ale jako oni jsou možná dobrý i ty ostatní, já zase jako nemůžu tady přejímat názory ostatních, takže nevím, ale každopádně jakoby nejsem cílovka těch knih, ale když jsem se podíval na zápletky, tak tady ta vlastně těch knížek v té době, kdy ten Colleen Hoover měla ten jako velký pík, nebo ten průlom s těma svýma knížkama, tak tady ta mi přišla jako, že tu tu bych si možná někdy i třeba přečet, podle jako jenom toho děje. No a na ten film jsem asi zvědavý. Do kina nevím, jestli půjdu, ale jako, nebo spíš nepůjdu, to vím, ale...
0: Tak ona nějaký, že jo, Annie Hathaway má taky teďka svůj rok, že jo?
1: Má rok, no.
0: Jestli nebyla prohlášena za nějakou nejkrásnější herečku letošního roku, já nevím, já nedávám tady ty žebříčky. Ale jako kdyby vás zajímalo, o čem to je, v češtině se to jmenuje Pravda nebo lež, tak teda tady ty dvě hlavní postavy hrajou teda, jedna je nějaká renomovaná a druhá je začínající jako knižní autorka. No a jedna z nich dostane nabídku dokončit knížku té druhé z nich. Jak to dopadne... Narazí na rukopis, který vypadá jako veritiny tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Obsahují temná přiznání týkající se jejího manžela. Ona postupně přestává vědět, co je skutečnost a co je dobře promyšlená hra. Já nevím, já jsem sucker pro Dakota Johnson, i když má taky jakoby pade na pade prostě dobrý a špatný filmy, že jo, za sebou. Ale tak ona je prostě ten člověk, který si z toho umí udělat srandu. Hrála, že jo, v takovém tom Madame Web. A prostě úplně otevřeně jakoby přiznává, že to byl strašný flop a přijde mi to mega vtipný, když ten herec se k tomu dokáže takhle jako neperformativně postavit, no.
1: Jako souhlas, no, jakože mě taky vlastně furt baví Madame Web, mě baví Dakota Johnson, ale jakoby hodně se mě získala tady tou prestudu kolem filmu Madame Web a jo. Jako přeju jí nějaký dobrý film, jak měla docela fajn jakoby ty materialistce, když já jsem to teda neviděl, ale aspoň to dění kolem toho filmu bylo docela zajímavý, no. Já mám dvě věci, které bych rád zmínil. Jedna je, že Olivia Rodrigo uspořádala svůj festival, který byl jenom poskládaný ze ženských interpretek. Jmenoval se Daisy Chains a vystoupila tam mimo jiný, objevily se tam členky Cat's Eye například a vystoupila tam třeba kromě Olivia Rodrigo taky Chapel Roan, která vlastně měla novej look, měla nový vlasy, hrozně jí to slušelo. Hodně to měla inspirovaný filmem Pátý element, který je prostě hrozně campy a hrozně ikonický. Prý měla
0: snad přímo z toho ten kostým.
1: Je ten kostým je podle mě fakt z toho, no. A hrozně jí to slušelo, hrozně se mi líbila její energie a vlastně jako vždycky, když ji vidím, tak vlastně někde vystupovat, tak se mi to její vystoupení hrozně líbí a prostě se těším, chci novou hudbu, ale líbí se mi, že si dává na čas.
0: Já tady mám rychlou intruzivní myšlenku nestrať nit, jo, když ona měla ten kostým teďka z toho filmu, tak potom, co odešla Dolly Parton, tak jsem viděla, že lidi říkají hlavně, jako nepouštějte Kardashianky k jejímu šatníku. A to bylo odkaz na to, jak že Kim Kardashian zničila ty šaty Marilyn Monroe.
1: Já vím,
0: promiň, pokračuj.
1: No každopádně tady to byl festival, který teda uspořádala Olivia Rodrigo s tím, že se inspirovala festivalem, který se konal v letech 97 až 99, který pořádala Sarah McLachlan, která je kanadská zpěvačka, která byla i pozvaná potom Olivia Rodrigo na tenhle ten festival, protože Sarah McLachlan v 90. byla prostě frustrovaná tím, že festivaly a šéfové festivalu jí řekli, že prostě dvě ženský headlinerky neutáhnou festival. Že prostě to je jenom, jako by musí tam být chlapy a kapely a možná jedna žena. A ona se naštvala a rozhodla se, že uspořádá prostě velikánský festival jenom z ženských interpretek v 90. který si tuším, že touroval po Americe. Celý ten festival měl několik zastávek a vybral, nakonec to byl jakoby velikánský úspěch, vybral více jak 10 milionů dolarů na charitu ve své době. No a Olivia Rodrigo se rozhodl na tedy to navázat, víceméně to zapadá do toho, jak dlouhodobě podporuje prostě ženský témata, podporuje třeba přístup k interrupcím, podporuje prostě feminismus, různý neziskový organizace, který jakoby pomáhají třeba mladým holkám a tak dál. No a vlastně celý tady ten festival, který ona spořádala, tak výtěžek z něj dala právě na organizace, který pomáhají prostě mladým ženám, pomáhají vlastně zajistit právě třeba přístup k interrupcím prostě a tak dál. Bylo to hodně feministický, hodně hezký, hodně sympatický a fakt se mi to moc líbilo, takže tady tím a právě ona tam vystoupila a ta Sarah McLachlan a taky tam vystoupila, třeba si pozvala Olivia Rodrigo, Alanis Morinette. Takže
0: Morissette,
1: pardon. Takže fakt jako by tam vystoupily docela jako velký ikony a podle všeho to byl jako docela úspěch. No a druhá věc, co jsem chtěl zmínit, je, že Gal Gadot hraje ve filmu, který je točený z velké části v AI, protože nemá set, celý ten film tomu bude dělat ten celý set tomu bude dělat AI a světla taky budou AI.
0: Oh
1: hraje v
0: no,
1: tom Gal
0: to už jsem
1: Gadot.
0: Si myslela, že to nemůže být horší.
1: Hraje v tom
0: Ano,
1: Gal
0: to
1: Gadot
0: může být
1: a je to
0: horší.
1: film o Bitcoinu.
0: Ne, ne.
1: pro Crypto Bros.
0: Kámo. Já jsem teďka s ní furt viděla nějaký jakoby náhledovky na články s titulkama, že Wonder Woman byla super a že kdyby mohla hrát to znova, tak to bude hrát dál, přitom to byl strašný propadák, že jo?
1: Jo, ten druhý nevydělal peníze a ona furt říká, že jí slibovali trojku a nakonec nic nebylo.
0: No,
1: no a tak teď on bude hrát v Bitcoinu, AI, ona to vysvětluje tak, že jako vlak už jako prostě ujel, to AI prostě si nějak budeme muset na to zvyknout a musíme s tím pracovat, že měla tým právníků, který jako zajistil, aby její výkon, i když na ten si myslím, že by se klidně dal vylepšit umělou inteligencí, takže ten ovlivněnej nebude a že to... Na druhou stranu, já prostě nevím, jak tady na tom stát, protože já chápu všechny umělce, který prostě v tom smyslu, že se cítí jako ohrožený, logicky cítí ohrožený umělou inteligencí, prostě přistoupí na to, že ji nějak využijou nebo čestně nějak pracovat budou, protože prostě jako bojkotem oni samozřejmě budou přicházet o peníze, o příjmy, o práci a já se obávám, že vždycky totiž pak najdou lidi, kteří rádi zaujmou jejich místo. Takže já prostě se bojím toho, že časem se ta umělá inteligence prostě dostane do toho uměleckého průmyslu. Jako vezme práci spoustě lidem, ale lidi na to nějakým způsobem buď na to přistoupí, anebo se vezme vlna odporu, ale budou v řadě stát lidi, kteří budou čekat na svoji příležitost a ty se jich chopí potom. Takže já nevím, bojím se tady té budoucnosti, na druhou stranu prostě nemyslím si, že ten lynch, který Gal Gadot dostává, i když jako mi to přijde vtipný, takže je úplně oprávněný a protože v tom filmu bude hrát třeba Casey Affleck, Oscarový herec, proč někdo nalinčuje jeho, jako?
0: Jo, tak to je klasika, že jo, no. Když už tak ženu linčovat.
1: Je to tak prostě a opakuje se to tenhle rok po Čeplorou, tady máme prostě tohle sto, ale jako Gal Gadot se zase jako nezastávám, ale jako je to zajímavá věc.
0: Tak to jsem jakoby docela zvědavá.
1: Na film Bitcoin prostě ještě, jako prostě kdo chce takovej strašný, jako koncept takového filmu, mě to hrozně baví, mě to fakt přijde vtipný. Viděl jsem teďka, co se týče ještě AI, tak jsem viděl strašně dobrý věci, viděl jsem AI hroby, jakoby AI vizualizace na hrobek, že si můžeš dát na potisk, jako prostě AI barevný hrob si udělat. A tak jsem viděl nějaký TikTok takovej, jakoby, kde paní dává zprávu, píše zprávu chatu GPT. Ahoj Bobby, uděláš mi prostě tetování podle naší historie zpráv?
0: Posílal.
1: A chat GPT píše, to já děkuju Bobby. Přesně to z našich zpráv úplně nejvíc vystupuje. Rodina je tvoje srdce a pak tam má. Doufám, že je to teda jenom AI fotka, že se to opravdu nevytetovala. Obří tetování na celou ruku tím AI slop vizuálem s rodinou a dalšími texty a tak dále.
0: Mě teď furt vyskakujou lidi, kteří mají takovou tu louký jakoby AI psychózu, protože se zamilovali do AI.
1: Jo.
0: A teďka už jakoby nejen, že si ten AI s tebou jakoby povídá, ale už třeba si i vytvoří nějaký vzhled, že ho nějak vypadá a umí toho prostě víc a je to fakt strašidelný a jako nechci se těm lidem smát, protože věřím, že se to může stát, když jste prostě v nějakém rozpoložení, ale jakoby halo, je to velmi strašidelný. Je to fakt strašidelný.
1: Je to strašidelný, je to odporný a...
0: A vždycky si říkám, a kolik vody na to padlo. Ale jakoby nechci moralizovat, ale jakoby zrovna tady na ty věci si říkám, že...
1: Já pak mám ještě dva takový hot takes, který chci zmínit a jeden je jedna věc. Já nevím, no, jako netočte se na koncertech. Já jsem teďka viděl videa spousty lidí, co se prostě natáčí na koncertech a já jsem zjistil, že to nenávidím. Že fakt jako nenávidím lidi, pardon, nenávidím lidi, kteří se prostě natáčejí na koncertu takhle tou zadní kamerou na 0,5 a natočí tam všechny ty lidi za sebou. A jako pochopím to, když je to na 5 vteřin, natáčíš si koncert, natočíš sebe, jak si zpíváš, otočíš to. Ale když si fakt jsou schopní lidi, teď jsem to viděl přesně z té americké festivalové sezóny, slečna zpívá, slečna se točí 35 vteřin, jak si zpívá. A ještě se pohoršuje nad tím, že ostatní lidi za ní nespívají, kteří jsou ty lidi viditelně rozčílení z toho, že jsou v tom záběru. Protože já když jsem jako v situaci, kdy někdo přede mnou se natáčí a dotočí se prostě takhle na tu zadní kameru no. A já vím, že tam jsem.
0: No.
1: Já myslím jenom na to, že jsem v tom záběru a že pravděpodobně skončím online, že skončím někde na sociálních síti, v situaci, ve které já se točit nechci, v situaci, ve které já nevím, jak vypadám, v situaci, ve které prostě buď tam budu stát jako NPCčko, nebo na sílu budu víc vibit, abych jako nevypadal mrtvě. Prostě nevím, jak se mám tvářit, mám pocit, že pak musím hrát něco na tu kameru toho člověka, který já ale jakoby jsem, aniž by jsem chtěl najednou součástí, přijde mi to hrozný, neohleduplný. A jako nedělejte to prostě v hnus, sorry, já to nedávám. Jako fakt si myslím, že je to v pohodě krátce. Když jsi jako na vzpomínku, udělat si nějakou prostě, jo, otočíš si kameru, vyfotíš se, natočíš si prostě malinký, krátký video, ale jakoby opravdu viděl jsem fakt 30-vteřinový, minutový videa tady toho. A ještě upgraded věc, kdy ty lidi tam jdou jako v partičce, a vlastně točejí se jako vzájemně, že točejí třeba, já nevím, celou jednu sloku a refrén a točejí se jakoby TikToky přímo na tom koncertě. A já jsem jako, hej, já jakoby nechci být součástí tvýho TikToku a běžte si dotočit třeba dozadu, ale když jsi prostě jako v tom crowdu a teď se tam najednou prostě takhle ten hlouček jakoby začne tě jakoby odsouvat, protože se musí udělat místo, protože se musí natočit jakoby celý svůj tady jako... Hej, já nevím.
0: Jako já vždycky myslím na to, abych nenatáčela celou dobu, že si chci, že jako když poznám, že to je moje oblíbená písnička, tak si že natočím.
1: No to je jasný,
0: a vždycky hrozně overthinkuju, že jakoby přesně, že jakoby chci si to tady užít, já za sebe, a říkám si přesně, jakoby kolikrát si to pak pustíš, jo, ty videa, jako jednou, dáš to na storíčko, tak prostě si natočím jednu, dvě a jakoby pak se snažím jakoby nasávat ten moment, ale teďka, že jo, někdo opoustoval video z Adély koncertu, kde každý jediný člověk si to celou dobu natáčel a to už je fakt takový dystopický, jestli říkáš, ty jo, teď prostě dřív jakoby to mělo prostě jinou jako jiný vibe, že jako to je škoda a pak ještě si jdeš tam přidáš tohle, že musíš jakoby overthinkovat, abys nebyl na něčím vedou, tak to je trochu blbý.
1: No to je úplně strašný, no. A jako právě já taky jako nehaním to točení, já si taky natočím vždycky na koncertě pár videí prostě, ať to tam jako mám dobře, ale jakoby vždycky se snažím přesně myslet na to, ať to netočím moc dlouho, že si to chci hlavně užít a vlastně už co si i říkám je, že vím, že ty lidi to točej a že to bude na tom TikToku a jo, že si to když tak prostě pustím najít. Na tom TikToku, protože tam někdo točí celý fucking koncert. Takže jako nevím, no, jako tohle je něco, co mě teda hrozně rozčiluje a teď jsem teda měl takové uvědomění, kdy mi to došlo. A že jsem měl jeden hot take a já jsem ho asi zapomněl, bohužel.
0: Už si vzpomeneš. Já mám mini rent, abych jakoby vyrovnal tvojí rentí náladu.
1: No.
0: Takže jo, prostě dneska už jsme Harryho Pottera zmínili, jo, ale prostě na Broadway, kde že jo, herec Tom Felton, který hrál Draka Malfoye a jakoby dále hraje Draka Malfoye, i když by už mohl hrát jeho otce, tak teď, aby to jako posílili a prodloužili to jeho působení tam, tak si k němu ještě přidá Rupert Grint a bude hrát Rona.
1: Já si říkám, prostě nemají penízky a... A nejsou penízky smutný. A je to hrozný.
0: Nepůsobí to dobře prostě, no. Mám z toho smíšný pocity. No dobrý, to je všechno. Takže jakoby ano, nechci je soudit, ale trochu je soudím. A vlastně můžu. No dobrý, tak jo, tak můžem na ikony. Ikona
1: týdne. Jako moje ikona je asi Dolly Parton, prostě, kterou jsme nezmínili, protože jsme vyšli prostě bohužel v den, kdy vlastně zemřela. A což byl jakoby mega šok, jo, já to, jako, nikdo to nečekal v té době, kdy se to stalo a...
0: Ani ona říká, že chce zemřít ve 120 během svého koncertu.
1: Hej,
0: prostě.
1: Jako, proč se to nestalo? Každopádně, nevím, jako vlastně až, jako, je, nevím, už jsme to řešili xkrát, že jí máme prostě zafixované jako tuto tetu Dolly z Hany Montány, tu sympatickou paní, která navíc byla vlastně jediná osobnost, která spojovala a ty dvě Ameriky třeba, protože v těch průzkumech vychází, že ona byla jediný člověk v celé Americe, který měl více jak poloviční podporu jak republikánů, tak demokratů. Nevím, všichni vlastně jí tak nějak tam, ona fakt jako stmelovala tu společnost hrozně a prostě ten její odkaz je jakoby úplně obrovský. A no, to je asi jo, jako víc, no. Není potřeba, podle mě.
0: Já asi trošku lenivě dneska se přidám jakoby k tobě, protože přesně taky jsem si říkala, že zase nám utekl velký milník, velká věc, kterou jinak nezmíníme, tak prostě teta Dolly jakoby pro nás jako pro dítě prostě tady z českého kontextu, kde jakoby nejexcentričtější byla, já nevím, Agáta Hanychová s nějakým dramatem a pak přesně vidíš tady to jakoby paní v kamínkovém oblečku ve svých 80 letech a třech parukách na hlavě. Tak až vlastně po její, jako vlastně do té doby jsem jako nikdy jsem se o ní moc nezajímala, měla jsem rád do tu písničku, jo, Jolene 9 to 5 a takhle, znala jsem jí od Miley Cyrus, že jo, ale...
1: Já měl rád i Please, Please, Please se Sabrinou Carpenter,
0: jo,
1: to ježiš, mám fakt rád.
0: Jo, ježiš, když jsme se udělali srandu,
1: já to mám
0: že
1: vlastně rád,
0: please,
1: prostě.
0: Please, no nežiš, Maria, na to jsem úplně zapomněla, to je nejlepší, ale až
1: I
0: vlastně...
1: I have a fan, 19,
0: yeah, baby. Ach jo, tak to se hned pustím, až pak odsaď půjdu. Že jsem až vlastně pak zjistila, že jako jaká byla filantropka a jaký všechny ty spolky jakoby financovala, jak prostě spolufinancovala jakoby vakcínu na covid, ty knížky, že jo, pro ty děti, protože jí tatínek, že jo, neuměl číst, tak aby prostě bylo co nejvíc dětí prostě gramotných a nějaký prostě další ten Dollywood, že jo, kde jakoby zaměstnala strašně moc lidí prostě v části, kde nemají moc jakoby těch možností. Prostě vlastně jakoby jsem zjistila, že byla jako vlastně hrozně jako dobrá a úplně mi to tak jako obnovilo víru v to, že třeba je takovýchhle lidí víc, o kterých nevíme a dělají dobrý věci, když jo. Kdo ví, snad jo.
1: Ne, jo. Jako měla fakt jakoby hrozně pevný ty morální nějaký jako hodnoty a zásady, navíc ale zároveň byla hrozně vtipná a pohotová strašně.
0: A už jakoby v té době, prostě přesně v těch, já nevím, jakých letech 70. kdy jako nebylo zvykem, že v rozhovoru si jakoby vyskakuje
1: jo,
0: nějaká
1: drzá,
0: jakoby,
1: jak
0: jo, že drzá, že jo, prostě to ale, až dneska jakoby si můžeš dovolit.
1: Ale jo, byla fakt jako to prostě totální ikona, no.
0: Jo, no, tak to je dnešní velká ikona. Tak jo, tak se mnou se uvidíme všichni koncem září a do té doby prostě se tady budou dít nějaký věci, jako já
1: uvidíme,
0: se na to těším.
1: Uvidíme, co se bude dít. Tak každopádně děkujeme, že jste to dokoukali a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu stejvák.radiowave.
0: A brzy naslyšenou.
1: Čauky.
0: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
3: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne. Již jak jsem zdůrazně odpoledne. Jasně, a tak dále, vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o letčem. Dnes je tu kromě mě Zuzanky.
6: Ojoj, Zuzika.
5: My inner Zuzanka i Ivanka, když Ivanka, tak Zuzanka nebo Zuzana, Ivana.
6: Obejměte své vnitřní děti spolu s námi všichni. My jsme tu dnes ve studiu sami, není tu s námi žádný host, hostka, jsme tu prostě sami a dokonce se ani nepropojujeme skrze vá kontribuční budku, jsme tu takzvaně...
5: Ani čoudy z boudy není.
6: Tváří v tvář, můžeme samozřejmě vám říct čoudy z boudy, ale není to z té brněnské kontribuční boudy, jsme tady spolu.
5: Žádný čoudíky z boudíky.
6: Ve studiu. A to je Zuzko výjimečná situace, to se zas tak často neděje.
5: Je to tak, protože jsem nesehnala hosta.
6: Tak, ale to nevadí, já si myslím, že vy jste určitě rádi, že si můžete vychutnat
5: pohodu.
6: Nás dvě. Ale Zuzko, mám pro tebe hned na úvod takovou krásnou otázku. Umíš udělat růže z krepáku papírový?
5: No, dělali jsme to ve výtvarci určitě na základce. Já bych asi, kdybych jako byla donucená, šlo asi o život a smrt, tak bych vzala krepák, dole bych to nějak připoutala k špejli asi nějakým drátkem, asi bych to zvládla podle mě.
6: Takže dobře, ale protože proč se tě ptám,
5: no,
6: ty
5: nevím,
6: se ani
5: nějaká
6: neptáš.
5: Návodná otázka. Proč,
6: ano, je to samozřejmě performativní návodná otázka.
5: Ty jdeš na workshop dělání růží z krepáku.
6: Ne, ale možná nějaký vyrobím, ale každopádně totiž na naší akci v říjnu s podtitulem Buchty Live barevný kotlík, totiž naše známá tady kolegyňka z rozhlásku Anna Vošalíková vytváří velké množství růží z krepáku v různých barvách, protože
5: střední věk dorazil.
6: Jsme se rozhodli, že, no tak Anna je na rozdíl od nás ještě mladý
5: mladá,
6: člověk.
5: To je pravda. Ale možná už v hlavě.
6: Tak jsme se rozhodli, že jako když se to jmenuje barevný kotlík.
5: Takže ta ozdoba bude taková latinoamerická.
6: Že by tam jako měly být, to by byla zase kulturní apropriace, to ne, tohle je normálně české růže z krepáku. Chtěli jsme tam dát takové rekvizity připomínající třeba nějakou tombolu na nějakém vesnickém bále, takže jsme zvažovali nějakou třeba kančí hlavu vycpanou, ale tu Anička nemůže sehnat. Ale pak jsme říkali, že pěkné by byly třeba právě ty růže papírové, protože
5: to
6: tou nezarmoutíš. Takže ona se toho jala, jako chopila se toho a už vyrobila několik desítek papírových růží různobarevných. Takže kdo mimo jiné dorazíte na Buchty Live dvojtečka barevný kotlík, show s hosty a cymbálem, tak kromě krásné hry na cymbál a nás dvou se Zuzkou si tam můžete vychutnat taky velké množství krepových růží a některé si budete moci i odnést jako takový pěkný dárek od nás.
5: To je koncept, který by nám opravdu záviděli i kdysi Eva a Vašek, to je nádhera.
6: A já si myslím, že to je koncept, který by nám záviděli, jak se jmenuje taková ta show v polovině nějakého toho fotbalu nebo čeho, taková ta největší show na světě, tam byl minule Bad Bunny, tak jasně. Tam si myslím, že by pěkné papírové růže taky potěšily. No ale pokud tady si chcete užít tyto papírové růže a takzvaně barevný kotlík, tak je to ve středu 21. října v Olomouci, takže snad přijdete, v prostoru, který se jmenuje Sedmička.
5: A kolikrát jsi viděla Bad Bunnyho halftime show?
6: Zuzko, myslím, že teda jenom jednou, když mi to poslala ty.
5: Slabý.
6: A ty jsi viděla teda kolikrát?
5: Já si myslím, jako ne zas moc krát, třeba 10krát. Ale občas si pustím jenom ten úryvek, tu písničku, jak tam zpívá z Lady Gaga.
6: To je tvoje oblíbená část?
5: No, to se mi hodně líbí.
6: Takže to si pustíš, že máš jako takový horší den, třeba nebo je ti smutno, tak si pustíš tady to.
5: To nemusí horší den, nebo nějaký den a aby bylo ještě lepší.
6: Dobře, tak si pustíš tuhle tu část.
5: Tuhle tu písničku. Protože u toho Bruna Marze ta původní písnička není moc dobrá, no, mně jako, se nelíbí.
6: Jasně, já vůbec, já jsem to viděla jenom jednou, Zuzko,
5: Lady Gaga
6: taky je lepší,
5: je perfektní.
6: No. Jo. Já jsem to viděla jenom jednou, takže já úplně nejsem takový odborník, abych docenila tady ty drobné detaily, ale zase cením, že ses do toho takzvaně takhle ponořila. Tak, ale my jsme si spolu psali, že bychom tedy vymysleli nějaké téma pro dnešní díl bez hosta.
5: A já myslím, že jsem to téma přecenila.
6: Ty jsi psala téma dvojníci.
5: Dvojníci kopie.
6: To mě překvapilo, že téma.
5: Já jsem to chtěla mega zaflexit, performovat, protože jsem myslela, že si přečtu na internetu něco o knize Naomi Klein Doppelganger, dvojník. Ale
6: ne, že si přečteš tu knihu.
5: V žádném případě.
6: Ale jenom o té knize něco.
5: Ale
6: přečteš.
5: To byla klamavá reklama. Já jsem myslela, že to je reklama cílená na mě, protože milou dvojčata, dvojníky. Ale ono je to ve skutečnosti o radikalizaci a o hoaxech a Donaldu Trumpovi, takže to mě zklamalo a čistě teda v žádném případě nebudu.
6: Jo, že ty jsi měla jinou představu na základě.
5: Dvojník Naomi Klein je prostě o jednovaječných dvojčatech ideálně.
6: Jasně, takže pak si na tu reklamu nezajímala, nezajímalo tě to, zjistila si, že. No.
5: Ale přece jen někdy o tom přemýšlím a už jsem se o tom někdy s někým bavila ve skutečném životě. Mm-hmm. Jestli bys šla, Ivanko, třeba i ty, na nějaký koncertní večer coveru, dejme tomu. Celine Dion třeba nepřijede do tvého kraje a ty si zakoupíš relativně neúplně levnou jízdenku, vstupenku na takový jako retro večer, kde někdo předstírá, že je
6: někdo jiný.
5: Celine Dion, včetně vzezření.
6: No jako třeba já zrovna moc neposlouchám teda Zuzko Celine Dion.
5: Příklad.
6: To byl příklad. Ale vím, že když jsem byla malá, nebo nějak v době, kdy byl film Titanic, tak jsem myslím měla nějakou její kazetu nebo CDčko. No možná to bylo CDčko soundtrack z Titanicu.
5: Asi
6: je to možný?
5: Jo, My Heart Will Go On.
6: Ano, a já, to je podle mě jedna jediná asi písnička její, kterou znám, My Heart Will Go On. Takže moc ji jakoby nesledu, ale jako s těma dvojníkama, já vím, že třeba v Čechách podle mě je docela oblíbená taková ta kapela Queeny, která napodobuje Queen. Jakože je hodně těch jako dvojnických kapel, ale já si nejsem jistá. Nejeli taky nějaký tvoji kamarádi z Brna kdysi na nějaký dvojníky kapely ABBA.
5: Jo. A oni jeli dokonce, to nebyly ani ličtí dvojníci, to byly 3D figurky.
6: Aha, to byly jako hologramy.
5: To byly holáče, no.
6: Holáče, jak říká Zuzka.
5: Ale oni říkali, že byli hrozně dojetí a myslím brečeli.
6: Takže jeli na dvojníky, ale teda virtuální dvojníky kapely ABBA takhle, až do Velké Británie. No. Tak to si, já myslím, že bych asi spíš nejela.
5: No, podle mě to jako je nesmíření se s tím, že ten čas už uplynul, kdy ten interpret, interpretka, interpretstvo byly dostupní, no.
6: A nebo v případě, že teda ten interpret, interpretka ještě žije, tak je to jako nesmíření se s tím, že nepřijede třeba do, já nevím, krátké lhoty, u Lunch Krouna nebo tak někam.
5: Já bych asi jako na, já si to představím, a asi představ nabere si Bunny,
6: no, to by mě
5: a teď jakože dvojník, jako to bych radši nešla na nic, buď a nebo. Takže by byl dvojník a že bych věděla, že třeba je z Žabovřesk nebo a prostě není ono.
6: Není, no. Mně to něčím přijde i taková jako zvláštní záliba, že, nebo záliba jako povolání, že ty
5: nějak, chceš být něčí dvojník.
6: No, nějakým způsobem jako potlačíš tu svou identitu a pracuješ na tom, aby si vypadal a působil jako někdo
5: a třeba
6: jiný.
5: Třeba se obarvíš jako Celine Dion, protože jsi, a tam je vždycky napsaný třeba název nějaké show, já nevím, třeba Sagvantofy The Show, takže ty do poslední chvíle ani ono to má trošku jako, máš si myslet, že to je ta opravdová show, ale pak tam je napsaný The Show.
6: Jo, pak tam je hvězdička dole.
5: Ano, a jméno nějaké osoby, která se snaží mít svek jako Sagvantofy, ale nemá.
6: To nevím, to ani jsem, to já ani nevím, jestli existuje reálně, jako to je nějaký tvůj fiktivní samozřejmě příklad. No ale že jsem nad tím jako přemýšlela, že něčím, protože si pamatuju, že jednu dobu, že byli třeba slavný, nebo spoustu bylo různých takových těch imitátorů Michaela Jacksona a tak dál. A že jsem jako přemýšlela nad tím, že někdo jako žije svůj život tak, že ty se jako snažíš co nejvíc zjistit o někom jiným a co nejvíce jako do něj vpasovat, takže přesně jako si uděláš takový účes, nebo jako snažíš se tak chodit, snažíš se tak jako hejbat, necháš si narůst přesně plnovous nebo knír, jakože...
5: No, je to zvláštní, ale myslím, že byla vtipná postava, no vtipná, líbila se mi, dejme tomu, postava nějakého takového Michaela Jacksona, myslím, v jednom z filmů Bohdana Slámy, myslím, v Divokých čelách hrál Liška.
6: To byl takový Jacksona. Ten repráky hír, to si pamatuju z toho tu hlášku, repráky hír, a tím to jako docela končí ta moje jako znalost, ale vím, že nosil takovou tu koženou bundu a právě tam měl ty repráčky, no.
5: A teď my máme takového kloučka na parku, takzvaně na parku.
6: Krásný slovo, Zuzko, klouček, to je to už zavání.
5: To malý chlapeček. Je to kamarád jiného děcka prostě. A ten třeba teď začal nosit určitou značku. To není úplně jako, že by byl doppelganger něčí, dvojník, ale že začal nosit určitou značku na základě toho, že tu značku nosí Jamiroquai.
6: Aha.
5: Přijde cool.
6: To ještě takhle malí děti se zajímají o Jamiroquai.
5: No, to je takový zvláštní chlapeček, který má takový hudební vkus zhruba jako já, protože já zrovna Jamiroquai moc nemusím, ale má rád věci třeba ze 70., 80., 90. a na základě toho nosí prostě
6: nosí
5: modu jako Jamiroquai.
6: Ty klobouky teda nosí
5: ještě
6: taky?
5: Ne, ale začal jako nosit podobný jako dresy různý a tak.
6: Jo, ale tak zase zároveň jako ta inspirace tou modou, to je ještě jako jedna věc, jasně, ale pokud už se pak snažíš jako i fyzicky podobat a nějakým třeba pohybem a tak jako nějaký jiný osoby, tak to mi jako něčím přijde fakt jako zvláštní, no. Neumím se do toho vcítit, ale...
5: Stav si, že bys měla svou dvojnici.
6: Třeba nás jako poslouchá někdo, kdo se zabývá dvojnictvím profesionálně.
5: No, mohl tak, přijít, to mě zajímalo.
6: Tak nám to můžete přijít tady do Buchet jako vysvětlit právě. No.
5: Jako co je na tom takhle zajímavé? Možná je to nějaké uklidnění, že nemusíš řešit vlastní identitu a můžeš se rozpoložit v té už nastavené.
6: Jako té existující, že se máš o co opřít. No.
5: Tak mě to připomíná, jak náš kamarád David má, nebo podle mě docela často tematizuje to, že někteří lidé se převlékají třeba do psích oblečků, tak v tom je taky podle mě takový klid, že převezmeš nejen tu fyziognomii, ale i ty zvyky, ještě to je totiž posunuté dál.
6: Ty jsi, Zuzko.
5: Nejenom to,

0: Takhle, kdyby se převlíkla za kokoš španěla lidskýho velkýho.
1: Jo, takže nebudeš mít starosti, budeš jenom lízat nohy.
0: No.
1: Ale třeba zase to právě přesně zase, Zuzko, chápeme úplně špatně, protože my to všechno jenom pozorujeme teda tak, jako zvnějšku. Mm-hmm. Ale mně obecně přijde zajímavý, jakože si myslím, že většina z nás si myslí o sobě, že jsme jako něčím jako výjimeční, nebo takzvaně originály. Mm-hmm. Nevím, jaký to je právě třeba u těch jako jednovaječných dvojčat, jo.
0: Ale že myslím, nemůžeš podle mě.
1: Jako myslím si, že je málo z nás, kdo bychom o sobě třeba řekli, jo, já si myslím, že jsem takový průměrný, obyčejný
0: člověk.
1: Jako člověk, jako vůbec ničím zajímavý, jako jsem stejný jako ostatní a tak dál. A právě proto mně připadá, že většinu lidí jako spíš rozčiluje, když ty jim třeba řekneš, že znáš někoho, jako ne kdo je v něčem jim podobný, ale kde úplně jako ty, nebo znám holku, co vypadá úplně jako ty a dělá úplně věci jako ty. Že jsem se jako nesetkala s tím, když bys to někomu řekl, a i když to řekl někdo mně, třeba že viděl jsem někoho, to vypadá úplně jako ty.
0: Že by to někoho
1: potěšilo. Mě to potěšilo,
0: je to tak, no.
1: Ale že naopak mě to jako spíš něčím jako nazlobilo, že jsem si říkala, no tak to teda určitě nikdo takový neexistuje. Ale přitom jako i statisticky asi musíme být jako většina z nás fakt jako průměrný, že a zaměnitelný.
0: No,
1: a jako
0: nebo si podobný.
1: Nebo
0: určitě.
1: Si podobný. No. Takže by nás to nemělo rozčilovat, ale stejně jako nás to vždycky nazlobí. Si mi něčím
0: tak?
1: Jako.
0: No mě to už jsem tady říkala, tu historku, to mi přišlo, ale srandovní, to mě nevadilo, i když to bylo to srandovní. Já jsem byla na bazénu, takže to je pěkný prostředí, safe space, s cerstvem a tam jsme se, jak si sundáš plavky, umýváš se od té...
1: Už jsem čekala, no prostě.
0: Chlorové vody, no. Musíš bez plavek, že ano. A přišla za náma nějaká paní, která říkala na základě teda té fyziognomie, že ona chodí k mé mámě do práce a že si to spojila.
1: Jakože chodí k tvojí mámě k doktorce,
0: jo,
1: a
0: jo.
1: Že ty vypadáš stejně jako tvoje máma.
0: No spíš moje dcerstvo jako moje máma.
1: Jo.
0: A i podle hlasu, že to propojila a přišla za náma, ale tím, že tam byla ta nahota, tak to bylo takový jako...
1: Že co tam teda s tvojí mamkou dělá, jako že...
0: Ne, to ne, ona se dívala na obliči.
1: Jasně, ona se dívala určitě, no, se jako dívala na zadky vaše a řekla, je, já chodím k vaší mamce, my jsme dobrý kamarádky. Se celá máma.
0: To bylo srandovní.
1: Mm-hmm.
0: Ale tím mě třeba urazilo, když mě nějaký borec mi říkal, v kleci v Boskovicích tancuje taková holka úplně stejná, to jsi ty? Tak to mě třeba, to mě se nelíbilo. To mě urazilo.
1: To tě urazilo, ale jakože tě to urazilo, jakože ty bys netancovala v kleci, anebo jakože tě urazilo to, že ti někdo přirovnal k někomu jinému, kdo vypadá
0: primárně.
1: Stejně jako ty.
0: Primárně. Jo? Takhle si ještě, tam mě přišla nakonec docela cool.
1: Jo, ale to, že existuje, že by měl existovat někdo jako...
0: Jo. Mě nazlobilo.
1: Jako jo, no, ale možná to je právě způsobený tím, že často ty lidi jako nerozlišují ty drobný prostě detaily, že jo?
0: No, ale já to taky dělám, protože já jsem zaměnila dva muže, o kterých chtěla nějaké reference nějaká žena, možná ženy, protože v Brně jsou na těch seznamovacích aplikacích podle mě tak 3 lidi celkově.
1: Mm-hmm.
0: Takže nějaká žena, Ivanko, představ situaci, nějaká žena ode mě chtěla reference, říkala, určitě ho bude znát, ale já jsem ty charakteristiky toho jednoho zaměnila za charakteristiky toho druhého, protože ty lidi jsou si extrémně podobní.
1: A jsou reálně si fakt extrémně podobní, nebo jenom podle tebe jsou si jako extrémně podobní?
0: No pak jsem se dívala, že... Si zase tak podobní nejsou, ale měli stejnou barvu vlasů a takovou výšku nějak prostě nebo tak.
1: To by je určitě potěšilo.
0: No, tady takže já jsem vlastně řekla o tom jednom, že má charakter toho druhého a celý jsem to popletla.
1: Jo,
0: no.
1: Že si jako tam tomu třeba i mohla přihoršit vlastně
0: možná
1: teoreticky.
0: Možná jo, no. No minimálně to byla záměna.
1: A potom, když teda si zjistila, že si udělala tu záměnu, tak si tu dotyčnou informovala o tom, že to byla záměna, že teda mohla swipenout na jinou stranu nebo s ním někam
0: ne,
1: jít?
0: Ne, já jsem si říkala, že ne, protože jestli byla, mně to přijde takhle.
1: Takhle,
0: Ivanko.
1: Dobře, Zuzko. No.
0: Jestli ona přemýšlela, jestli vůbec, tak to podle mě nemá vůbec smysl.
1: Říká, vstala, prostě mě Zuzka, jo. Jakože, jakmile to tam nezajiskří, není to jako...
0: Ne, tak ona tak...
1: Jo, jakože když přemýšlíš, jakože...
0: Že tam už dlabala prostě jámu někde.
1: Jakože dlabala jámu, jakože, že myslíš, jakože už byla tak zoufala.
0: No,
1: tom, jo.
0: Že
1: ale že nebyla
0: jámu.
1: O tom teda úplně přesvědčená, že no. S tímto člověkem chce jít na rande. jsi měla ten pocit, takže myslíš, že stejně by to nedopadlo. Ne. Myslíš si ty. Jestli ne. si nehraješ takhle Zuzko na Boha.
0: Na Boha.
1: Tak zasahuješ do osudu jiných. To je, jak jsme probírali v tom, Bůh ty čtou v sérii se Standilou Zajíčkem Romeo a Julie.
0: Jo,
1: když
0: jo,
1: tak
0: jo.
1: poslechněte, tak tam
0: je ten farář, ne?
1: Ano, tam je nějaký ten kněz nebo ten farář, mm-hmm. co sice jim jako pomáhá, ale přitom zároveň
0: no.
1: To všechno
0: jsem dělala omylem.
1: Zuzko, takže abys nebyla jako farář z Romea a Julie.

0: Je teda.
1: To samozřejmě nechci, no. Naopak, když jsem se snažila někoho seznámit dohromady, kdo mi přišel jako kompatibilní, tak to dopadlo ještě hůř, takže tak jak tak špatně.
0: Tady to si pamatuju, tento příběh, no, to jako, tak, tam právě, Alzusko, možná to bylo zase to zasahování, že někoho seznamuješ, že jako zasahuješ do těch osudů někoho, ale tak co už by teda člověk měl dělat?
1: Občas někoho seznámí, že?
0: V dobré víře, ale zase se říká, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, takže podle mě v dobré už přísloví.
1: Ano, tam, napoví, tak pověsíš klobouk, no, no to, právě. Ta přísloví jdou různě proti sobě.
0: A když už jednou člověk je, tak má koukat, že jo, aby byl, takže prostě Zuzko, koukej, abys byla a pak to nějak bude, no. Ale tak tady s tím, jakoby s tou podobností a dvojnictvím, tak to já si samozřejmě vždycky vzpomenu na již legendární historku, jak mi někdo na vejšce, kdo tady byl z Ameriky na půl roku studovat, tak říkal právě, že všichni Češi vypadají úplně stejně a že já vypadám jako Pavel Nedvěd. Takže jako... A že všichni takhle mu jako tady připadají takový podobný. Takže
1: to byl někdo s velkou empatií.
0: Prostě podle mě jako jenom jako záleží, jak to máš takzvaně navnímaný jako ty osoby a ty detaily, no.
1: Prostě
0: tady můžeme být všichni, musím se podívat, jak aktuálně vypadá Pavel Nedvěd, ani nevím. Protože jestli vypadám pořád stejně jako Pavel Nedvěd, tak aspoň získám to zrcadlo, jak teda teď jako vypadám.
1: Spíš se můžeš podívat do zrcadla aktuálně. Normálně.
0: To jo,
1: tak on má furt ten zkreslený účes, ten takový ten...
0: Já nevím ani, jaký má účes. Mikado měl takový?
1: No ne, on má vlasy. On má jako, nemá takový ten trendy mulet.
0: Aha, mulet má.
1: Ale má takový ten...
0: A ty ho nějak sleduješ?
1: Mulet, nebo? No tak občas já si prohlížím bulvár každý den.
0: Aha, no tak to já vůbec teda nevím, Zuzko.
1: A dívám se, prostě, co se
0: jak vypadá teda, no tak to já vůbec nejsem v obraze teda. Já vím jenom, že u nás jednou... U baráku podle mě byl křest nějaké knihy Řepky, Tomáše Řepky, ale on podle mě těch knih vydal možná už víc, já nevím, že nevím, to už byla nějak možná.
1: Řepka toho vydal hafo.
0: No, tak to byla podle mě několikátá právě kniha, ale že právě já jsem ho taky dlouho jako nesledovala, takzvaně IRL ani online, a že tam stál před barákem týpek a vypadal jako Tomáš Řepka a já jsem si říkala, to tady ten týpek vypadá celkem jako Tomáš Řepka.
1: Akorát, to byl Řepka.
0: Ano, ale nakonec jsem zjistila, že to byl, že jo, ale jako vůbec mi to...
1: Ty nesleduješ ten tok času, že? No, nesleduju,
0: už právě.
1: A pak je ještě zábava, nebo mně to přijde jako zábava, že náš kamarád Standa z Brna se do jisté míry, ne úplně totožně, ale podobá se...
0: A ne jiné, Zajíček, jiný Standa.
1: Standa ne, Biller se podobá Aitkidovi, ale jako do jisté míry. A moje segra zase kamarádí s tím druhým.
0: Aitkidem.
1: A tomu říkají lidé, že napsal dobrou knihu. A naopak, Standovi říkají, že vydal dobré album a tak dál. Oba jsou takový škulkové, že? Ale dochází tam k záměnám a oni je vlastně hodnotí za úplně věci, které neudělali. Já jsem si říkala, že by měli mít nějaký sraz a mluvit o tom, co se jim stalo.
0: Jako jenom,
1: jako ten druhé osoby.
0: Jenom Standa, Biller a Aitkid, jo, spolu, jako jo. Sraz. A mohlo by být i veřejný, že by na to prodávali třeba lístky.
1: Lístky
0: a pak by tam Standa něco zahrál a Aitkid by tam přečetl nějakou část svý nový, třeba knihy, podle mě. No. To by měli jako
1: ale,
0: naopak.
1: Což no. Což vlastně souvisí do jistý míry, že začátek té knížky, kterou jsem nikdy nečetla a nebudu číst, od Naomi Klein, ten pojednává o tom, že si lidi pletli s nějakou jinou spisovatelkou, která pak se radikalizovala a to byla Naomi Wolf. Takže jí si taky tam spletli na začátek.
0: Jasně.
1: Na začátku.
0: A to je, to si říká, že je zajímavý, nebo?
1: To mi přišlo zajímavý, že ty záměny se dějou často.
0: Jo, dělou se často. Jen myslím, že je napsá Naomi Klein taky takovou tu knihu bez loga, protože já jsem kdysi dávno performativně celkem četla.
1: No, tak ona píše ty performativní
0: takovou
1: knihy.
0: Tu knihu nějakou na vysoké škole jsem
1: přesně
0: měla
1: tak,
0: pocit,
1: to bylo
0: že
1: moderní, bez
0: musím
1: loga.
0: Číst takovéto knihy, ale zajímavé je, že taky asi mnoho úplně z té knihy, které nepamatuju.
1: Ano, jako to bylo ve stejné době, kdy se
0: pamatuji, ale...
1: četli z různých podobných důvodů Herman Hesse, Salman Rushdie a bez loga.
0: Tak
1: to muselo být v čajce.
0: V čajce nás dočetla v metru většinou, protože jsem jezdila
1: jo,
0: hodně daleko.
1: Jo, tak tam zase projde víc lidí,
0: no, tam vidí
1: uvidí.
0: Každý, právě když tam pořádně obalem zamáváš, tak vidí, že nejsi žádná guma. No, ale nevím teda, Zuzko, jak jsme se k tomu úplně dostali.
1: No, ještě já si myslím, že to je velmi nezorané pole toho dvojnictví a kopírování. Nebo co si myslíš, kdyby byl obraz, který má jako ten takzvaný originál, nějakou vysokou hodnotu a kdyby si to okopírovala, úplně by vypadala stejně, včetně stejného rámu, měl by pro tebe stejnou hodnotu, nebo ne?
0: Asi ne, Zuzko, protože by to má kopie, ale jako...
1: Ale tak jako ale, vizuálně vypadal stejně, chápeš?
0: No jasný, no. To je princip těch faust, ne? Že mají no vypadat vizuálně jako stejně.
1: Proto se tě ptám.
0: A někdo si je koupí za tu vysokou cenu, ale pak zjistí právě, no, že jsou úplně bezcenný. No, ale to je, k tomu se Zuzko vztahuje jiná taková filozofická otázka. To si tady můžeme pořádně zafilozofovat dneska. A to sice je, že kdybys ty jako měla loď, jo, představ si, že máš třeba jako dřevěnou loď.
1: Jako bárku.
0: No třeba, nebo plachetnici, dejme tomu. No tak pro tvoje účely teda dobře, tak máš malou loďku.
1: Já jsem teď byla na té Odiseje, no, takže ten tam měl takový trám spíš. Jak už,
0: trám, jako prám.
1: Prám teda. Prám z trámu. No ke konci, jak už to s ním šlo do kytek, jak už mu umřela skoro celá ta posádka, tak měl z různých těch dřevíček takový prám.
0: Takový vor jako.
1: Takový spíš vorek.
0: Dobře, Zuzko, ale tak to je pro účely toho, co chci s tebou rozebrat, je podoba toho předmětu celkem jedno. Tak můžeš mít třeba, dejme tomu, pramičku s vesly. A teď si vím, že máš tady tu pramičku.
1: S dvěma vesly, nebo s kolika?
0: S dvěma. S dvěma. To stačí s dvěma. Budeš tam sama jenom. Takže s dvěma vesly pramičku. A nebo jestli chceš, tak tam budeš s bedbanem, tak budete mít čtyři vesla. Ale to je jedno, máš pramičku. No. A teď o co jde? Ty ji potřebuješ opravit, něco se ti tam rozbije. Mm-hmm. Takže ty začneš vyměňovat třeba. Takže ty začneš vyměňovat jako prkno po prkně.
1: A je to celý nový.
0: Až je to celý nový. A teď, v jaké chvíli...
1: To bude nová pramička.
0: To je jiná věc, než to byla ta předchozí věc. A nebo je to pořád jako ta stejná věc, která to byla. A kde by jako případně si udělala tu hranici, že to byla nějaká věc a teď, když vyměníš tohle prkno, tak už to ale je jako jiná věc. Jakože...
1: Já si myslím, že já bych tak od oka, dlouho jsem o tom nepřemýšlela, tak nad půlkou změn bych řekla, že je to nová pramice.
0: No ale podle mě, kdyby ty byla součástí toho procesu, že to předěláváš, jako třeba když si renovuješ byt, nebo já nevím, dům a celý bys ho zbořila, tak jakože bys možná u té pramice řekl, že to je furt ta stejná pramice. Jakože,
1: nevím, no.
0: No?
1: No je to taková cover verze vlastně. Tak je otázka, co je cover verze a co už je nová verze, no, nová písnička, no.
0: Tak to si myslím, že se dá poznat, co je cover verze a co je nová písnička. Ne,
1: cover verze, pardon, co je něco na motivy, pardon.
0: Jo, na motivy, jo.
1: No, ale někdy i ty cover verze už můžou být docela vzdálené.
0: No to jo, no, ale tam přesně...
1: Tak už tam naše jiný písní slova, jinou melodii. No to Ivanko, dneska jsme se dostali úplně...
0: To si můžete zamyslet, kdybyste si opravovali...
1: Hogenová.
0: Sami, přesně.
1: Paní Hogenová.
0: Kdybyste si opravovali loďku nebo vor, no tak kdy... No. Se z toho stává nový
1: a stejně
0: vor.
1: Tak, když začneš třeba podle mě s plastickými operacemi a estetickými zákroky, tak dokdy si to ještě ty nebo tvůj obličej, kdy už ne.
0: Tam si myslím, že zrovna to není obličej, není pramička, že tam by se to hodnotilo, Zuzko, že to seš furt ty.
1: Jo, ale jako tak, že máš ten mozek v tom.
0: Ale tak ono zároveň to je, že stejně celý to tvoje tělo, přeci se všechny buňky se obnovujou a odumírají, takže seš to pořád ty, co jsi byla před 10 lety, no nejseš, Zuzko.
1: Ale když výrazně změníš tu fyziognomii, tak to je taky otázka. Když by tě třeba nepoznala vlastní máma, seš to pořád ty.
0: Jakože třeba kdyby ti úplně přišel jinou hlavu prostě, třeba kokr
1: španěl. No ne, kdybys měla všechny rysy úplně jiný.
0: Tak podle mě jste to furt ty.
1: To je otázka, to je podle mě to stejné jak s tou pramicí.
0: Ale pramice jako tam zase se jí podle mě nepřipisuje ta životnost nějaká. Jako ta
1: To je otázka.
0: No, tak jako...
1: To je podle mě na několik semestrů na Fildě, Ivanku.
0: Na to tam měla otevřít nějaký kurz.
1: Seminář.
0: Přesně, na FHS třeba bych učila téma pramice.
1: Podle mě to je na krásnou disertačku.
0: Přihlaste se, kdo potřebuje
1: dokdy téma. Dokdy je to kopie a dokdy je to...
0: Od kdy třeba.
1: Od kdy kopie a do kdy
0: a to není ani kopie, protože ty nevytváříš.
1: Předělávka, no.
0: No, to už je nová věc potom, Zuzko. No, protože kopie by byla, že bys tu věc měl furt tu původní, že jo? A tady bys ani neměl.
1: No, jestli to koláš, co to je.
0: A můžeš mít kopii, i když už ta původní jako vzor už neexistuje, tak asi můžeš pořád mít tu kopii, když potom se tam ta věc jako zničí. Ale když tu původní věc na něco předěláš, tak podle mě to nemůže být kopie, chápeš? Podle mě ty všichni šli spát.
1: Myslím, že utekli všichni lidi, odhlásili to všechno.
0: No tak můžete nám napsat sami, co si o tomto myslíte, jako kdy začíná být pramice novou pramicí.
1: Na to bude podle mě už určitě nějaký kánon, nějací právníci, odborníci na autorské právo to určitě budou vědět.
0: Nebo někdo jako filozoficky se nad tím určitě už zakoumal, určitě. Ale jako my jsme to nebyli teda. My jsme k tomu nic teda nečetli. Jako.
1: No. My to máme takhle
0: my teda jakoby,
1: od píky.
0: My to máme takzvaně od přirození, tady tuhletu jakoby debatu filozofickou. Opravdu. Tak dobře, Zuzko, a něco teda ještě bys třeba chtěla k dnešnímu dílu téma dvojníci a kopie, kterým jsme se opravdu detailně teda hodně pověnovali.
1: No jestli by se slekla, kdyby zjistila, že opravdu existuje tvá dvojnice.
0: To bych se lekla podle mě teda. Jakože, no.
1: A jestli by si o ní myslela, že se chová hrozně?
0: To si myslím, že asi ne. I když tak někdy se říká, že některé ty tvoje jako výrazný rysy tě právě na ostatních lidech jako rozčilujou, že jo? Hmm. Že jako obecně to, co tě na jiných lidech rozčiluje, tak je, že jo, nějaká tvoje jako takzvaně stránka, co bys měl probádat, ale nevím. Ale vím, že jako jednou se mi stalo, jako nevím, jestli se to dá úplně přirovnat, ale jako stalo se mi, což považuji se jako do dneška docela jako zajímavou zkušenost, že jsem samu sebe jako nepoznala na nějaký fotce. Mm-hmm. Jako, že jsem si to jako hodně rychle nespojila. A někdo mi ukazoval tenkrát na mobilním telefonu jako nějakou fotku z nějaký hromadný akce, kde bylo jako hodně lidí a já jsem se dívala na tu fotku a pak si říkám, a co to je, a co to je tady za paní?
1: Sympatická.
0: No, ale jako, že, mě to, že jsem si řekla, že co to je tady za paní? A teď zároveň jsem si jako pozicovala třeba o několik let starší, než jako třeba já sebe vnímám, jako že bych, ale asi jako reálně tak vypadám, že jo? Akorát se pořád nějak v hlavě mentálně podle mě vnímám jako mladší. A teď jsem se jako dívala na tu fotku a říkám si, co to je tady za paní? A to trvalo třeba jako čtvrt sekundy. A pak jsem to jako pochopila, že to jsem já, ale jako ten pocit té čtvrt sekundy, že se díváš na sebe a jako by nepoznal ses hned a neumíš si to zařadit, tak byl jako vlastně hrozně divnej něčím.
1: Jo, to už se mi taky stalo.
0: Jakože fakt něčím jako úplně jako divno pocit. No?
1: To já jsem někdy v šoku, jak se jmenuji.
0: Jak to?
1: Jmenuju třeba, že to taky není, to je občas, říká, proč se jmenuji zrovna takhle.
0: Jakože ty si nepamatuješ, jak se jmenuješ, anebo jenom, že se ti to jako nelíbí, že by se chtěla jmenovat jinak.
1: A to není ani nelíbí, to je právě jenom takový pocit toho, jako že se to trošku odchlípí, takový jako disociace od toho jména, že si říkáš,
0: jsem to já,
1: jsem to já.
0: A kdyby
1: to není, že bys o tom bádal, ale že to je jako divný, si říkáš, to jsem jako já? Nebo
0: a, jak by, a kdyby ses měla třeba teď teda dát jméno, příjmení, tak jaký bys tak jako pocitovala, že by bylo k tobě dobře přilepený? Máš dneska něco jako třeba Čajíková, nebo já nevím.
1: Nevím.
0: Žluťásková.
1: Mám období Borůvek hodně.
0: Zuzana Borůvková teda, jo?
1: Borůvka.
0: Jo, takhle Borůvka, že bys byla Zuzana Borůvka. Jako by tady to nepřechýlený, jako přísný umělecký. Ale Borůvka byla v takovém tom
1: jo,
0: filmu
1: básnících,
0: s tím
1: básnicích. To byla trapná postava.
0: Štěpánku, Borůvka byla nějaká ta zdravotní sestra.
1: Jo, on to byl vždycky ten king na ty zdravotní sestry.
0: Tak ne, on byl doktor, ne. Že jo? No,
1: no
0: tak.
1: Já vím.
0: Ale ještě byla Píšťalka ufoukaná, Borůvka.
1: Ne, tak to měla
0: Jeskyňka
1: být...
0: tam ještě no. Byla taky.
1: A jestli někoho už vůbec nechci být. Ale to neměla být jako aluze na toto, když no,
0: ale, jako,
1: ale
0: že,
1: teď mám ráda borůvky.
0: Že teď máš ráda borůvky.
1: No, že by se mi líbilo mít v mrazáku třeba kilo borclí.
0: A tak můžeš to pořídit.
1: Teď jsou ty listerie, teď se to musí sprchovat a převařovat.
0: Ty borůvky? Že musíš je vždycky pořádně převařit.
1: No, teď tam řádí nějací bacilové na těch borůvkách z lesa. Aha,
0: dobře, no tak
1: a kanadským borůvkám to nehrozí.
0: Děkujeme, Zuzko, že je vidět, že na rozdíl od Naomi Klein se v některých těch, jakoby orientuješ dobře. Já nevím, já jsem letos teda borůvky nějak úplně minula a hlavně teda jsem je hrozně dlouho nikde nezbírala jako takzvaně vlastnoručně.
1: Takzvaně borcle.
0: No, to jsem teda nezbírala. Co jsi sbírala? Ani houby jsem dlouho nezbírala. A někdy by si pozbírala houby, to se mi líbilo, sbírání hub.
1: To je dobrý, no.
0: Jako... No tak tolik teda dnešní díl, který, troufám si říct, byl takový trochu až filozofický, že?
1: To trochu.
0: Si myslím, že stojí za to si ho poslechnout HCčko. I víckrát, aby jo. Vám to tam jakoby...
1: Pište si.
0: Docvaklo. A samozřejmě pokud se chcete s námi taky podělit o nějakou vaši filozofickou myšlenku, tak můžete na našem Instagramu buchty_radiowave nebo na mém Ivana a psi, nebo pokud chcete někoho třeba nominovat do Buchet, nebo chcete nominovat třeba sebe, nestyďte
1: taky
0: se
1: lze.
0: Už, i takové jsou zde příklady, že můžete nominovat sami sebe do našeho pořadu, tak taky napište na můj mail ivana.veselková@rozhlas.cz. A pokud si chcete poslechnout podcast, který takzvaně není úplně legrační a je o, no teď jsem chtěla říct, starších lidech, lidech v mém a Zuzky věku.
1: O starších lidech,
0: tak si určitě poslechněte.
1: Rozhodně o starších lidech, než jste vy.
0: Můj podcast Klub 40, budu za to moc ráda. A zapište si případně do kalendářů magické datum. Jasně, Zuzko, děkujeme tady za tuto krásnou poezii všedního dne. Zapište si prosím vás to datum. Říjen 21. středička Buchty Live barevný kotlík v Olomouci. A hlavně tam přijďte, případně si na internetku již zakupte vstupenky. To bude velký. Takže mějte se krásně. Máš něco ještě, Zuzko? Na závěr tak přikivuješ, že čekám, jestli tam ještě něco vypadne, nějaký diamant.
1: Ne.
0: Už to bylo dost. Přijdeš
1: na těma borůvkama, co ještě bych mohla jít s borůvkama.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
1: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
0: Wild.
1: O queer lidech od queer lidí.
0: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
1: Lesby trpí láskou.
0: A divadlo krve.
1: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Venuši ve Švehlovce.
0: Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Hele, tak pojďte.
5: Takže,
4: tady je jako naše koupelna, jo? Taková
5: pohodlná.
4: A taky jsou tu mušličky. Tady je taky námořnický byt.
5: To takhle hodně?
6: Ne, vůbec si to tady vypadá, jako že jste někde na jihu Francie.
2: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
4: Ale díky kluci, jo. Díky kluci.
5: Jakože, jak je to všechno takový útulný.
6: No.
4: Je to útulný.
5: Takový trošku právě plovoucí.
6: Já mám fakt pocit, jako že jsem trošku kousek od moře.
5: Člověk nikdy neví, jako kam ho ta voda zavede, ale prostě vždycky je doma.
2: Kde složí hlavu generace Z?
4: Tady je prostě kuchyň, tady máme kávovar,
5: rychlovar. Takhle hezky třídíte do těch tašek, co?
4: Takhle to třídíme tady do těch tašek, no.
5: Máte i plast, i papír, i skot.
4: Hele, a Konrad nám přinesl bazalku krásnou.
5: No,
4: a to se musí přesadit, aby vám neumřelo. No, to musí.
2: Díl pátý.
7: Ahoj, já jsem Bára Venclová a vítám vás u páté epizody série, ve které se věnuji prvnímu samostatnému bydlení mladých lidí. Veronika s Tobiášem, naši hlavní protagonisté, ve svém prvním společném bytě žijí už půl roku. V této epizodě navštívíme taky Veroničinu babičku a uslyšíme, jak to bylo s dostupností bydlení v jejím mládí. Jak se liší krize bydlení, kterou zažívaly předchozí generace od té dnešní? A má to generace Z opravdu těžší než jejich rodiče a prarodiče?
4: No a teď jsme hodně těch věcí jako dali pryč na náš dvoreček. Aby jsme měli kolaudačku venku, ale jako zároveň to byla kolaudačka.
8: Je to tam hezký.
4: Je to tam hezký, tak super, tak to mám radost. Já tady jsme dostali ty krásné svíčky na scénografii, tak to se těším, až zapálíme.
7: No a 6 měsíců od jejich nastěhování jsem Verču s Tobiášem navštívila během jejich kolaudačky. Konečně je dost hezky na to, aby mohli být s kamarády nejenom doma, ale i na dvorečku.
4: Tady ty, no, a to jsou takový ty jako netrvalky, když oni by se měli už jako to byla, oni by se už měli zasadit do země, akorát já jsem na to ještě jako neměla. Takže to je jako, to se prostě mega muselo stát, no. A to je hrníček z Bruselu. Když se řekne krize bydlení, tak si představím přesně jako no všechno skoro negativního, jako problém, nějakou nejistotu, nespravedlnost, frustraci a cokoliv dalšího. Ale když potom přemýšlím jako o tom našem bydlením, tak už to jsou mnohem takový jako víc emoce spojený s tím mým konkrétním životem a s tím jako naším nájmem, který by byl spíš kladný.
9: Já si přesně myslím, že já hodně odděluji prostě nějakou tu obecnou krizi bydlení, kterou prostě řešíme si všichni a furt se o ní mluví, už to prostě takový vlastně únavný si myslím, protože se zároveň nic moc asi úplně jako nezlepšuje, ale zároveň i vlastně celou dobu, co nějak tady si spolu povídáme, mám v sobě takový nějaký vnitřní problém, že mám pocit, že my jsme v tom jako měli prostě strašnou kliku, že jsme prostě bydlení hledali, velmi rychle jsme ho našli, to bydlení podle mě je slušný, nemůžeme se skoro na nic stěžovat, takže je to taková ambivalence teda jakoby i těch emocí, přesně co s tím jako jsou spojený.
10: A chcete pomoct Vera Moráčka, má holky?
4: Hele, zatím v pohodě.
10: Tak když tak můžeme...
4: Můžem,
10: a může, no jo, tak jo, tak já
9: pomůžu. Máš tu prosím tě.
10: Tak já to tam dám na ten strom.
11: Otázka po krizi bydlení je úplně klíčová, je to vlastně nějaký termín, který je hodně skloňován v současnosti, na něj narážíme prakticky denně.
7: Marta Edith Holečková je historička bydlení, která působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Oslovila jsem ji, protože mě zajímá, v čem se liší dnešní krize bydlení od těch předchozích.
11: Ale je důležité se podívat, co to znamená, ta krize bydlení, jako jaký to má obsah, tady ten pojem. A tady pak zjistíme, že vlastně ty jevy, které dneska jsou pociťovány jako hodně palčivé a jako opravdu zásadní pro nějakou společenskou debatu, jsou sice na povrchu nebo na první pohled stejné jako s problémy, kterým čelili předchozí generace, ale mají úplně jiné kořeny a mají úplně jinou podstatu. Takže dnešní krize bydlení znamená, že je bydlení drahé a špatně dostupné jako v poměru k nějakému osobnímu rozpočtu. Krize bydlení v předchozích desetiletích znamenala něco úplně jiného. Bytová krize je i v 50. letech, znamená to, že je vlastně velmi malý nárůst bytů. Je to samozřejmě věc, která je v nějaké sociální politice toho státu komunistického neustále přítomná, protože bydlení je pokládáno za lidské právo, za něco, o co se stát má postarat. Nicméně se nedaří dodržovat plán a naplňovat ty potřeby a budovat dostatečný počet bytů, takže máme tady bytovou krizi. A na tu ten stát reaguje tím, že na konci 50. let, v roce 59, vydává zákon, kterým umožňuje vytvoření stavebních bytových družstev.
12: Do Slovanského domu se sjeli, dovolím si říci, nadšenci a obětaví funkcionáři bytových družstev, kteří berou na sebe nejen rozhodující podíl celkové bytové výstavby, ale nepolevují ve své...
13: V současné době se v České socialistické republice staví své pomocí na 76 tisíc bytů.
12: Členská základna se rozšířila na 300 tisíc družstevníků a každým rokem jich 40 tisíc přibývá.
13: Dále dvě sídliště panelových činžovních domů, které rovněž své pomocí postavilo Liberecké bytové družstvo Sever.
12: Bohužel nelze zatím uspokojit zájem, jak by bylo třeba. Lidé v družstvech čekají 10 i více let na svůj byt.
9: Leden se nesl ve znamení toho nového začátku, no, nový klíče prostě od nového bytu, prázdný parkety, prázdný prostě pokoj, hrozně studený, zima prostě zkouškový, tma prostě skoro celý den a my se prostě jenom scháněli tady stůl za odvoz, skříň z IKEA, prostě takovýhle věci a postupně v konci ledna už tam začalo vypadat jako bydlení a nějak to postupně se vlastně ve znamení jak zařizování z toho neslo až k začátku toho jara, no. A vlastně zároveň s tím už Martin s námi vlastně poprvé otevřel tu otázku toho, že možná potenciálně by se stěhoval pryč a že ten byt může spadnout tak trochu na nás, no.
4: Pak jsme se zabydlovali, řešili, kdo bude naším novým spolubydlícím a začali zařizovat jako byrokratické věci v rámci toho, co to pro nás bude znamenat, když Martin už teďka v tom bytě nebude bydlet. Zároveň jsme se zabydlovali víc a víc, prožili tam první léto, první čtyřicítky, a což se nám konečně vyplatily jako kamenný zdi a zima, která v bytě většinou je.
9: Tak nám rozkvětl nám dvorek konečně, takže to pro nás bylo, se nám otevřel vlastně nový prostor úplně životní tam.
4: Který se vlastně stal takovým naším dalším pokojem. Začali jsme tam zvát lidi, pořádat letní kina. Nejdřív jsme zkoušeli letní kino koncipovaný tak, že bude přímo pro naše sousedy, což úplně nevyšlo, ale pokračujeme v tady té sérii kin a třeba už někdy někdo přijde.
9: Když to porovnám teďka s tím ledem, tak je to fakt jako, je to docela šílený rozdíl, no. Jakože jsme to dokázali vlastně vytěžit za tu dobu, no.
14: Já jsem se nastěhovala v roce 73. Rok po svatbě, no, nějak.
7: Abychom si zkušenost starší generace dokázali lépe představit, poprosila jsem Veroniku, aby nás vzala na návštěvu ke své babičce, která celý svůj dospělý život bydlí v tom stejném bytě na Žižkově. V něm před sestěhováním s Tobiášem bydlela i Veronika. Krátce poté, co se babička provdala, nastěhovali se s manželem do jednoho ze tří pokojů v bytě, který obývali i manželovi rodiče.
14: No, měli jsme tenhle pokoj, no. Tenhle, ten jako jenom a rodiče měli ty dva, no. A to dostal jako tchán od podniku, od výzkumného ústavu tady v Malešicích duchotechniky. Museli jsme se přizpůsobit. Ten byt žádný není pro dvě rodiny, no. My jsme platili tady činži 550 korun i s telefonem. před těma 40 lety třeba, nebo ještě víc. No a když se narodila Dita, takže vlastně nám ještě snížili nájem o 50 korun jako.
15: Ale předtím teda nemáš jako pocit, že ten nájem by pro tebe byl, nebo pro vás jako pro rodinu nějak jako finančně, protože já vím, že prostě ty peníze, jako hodnota těch peněz je úplně jiná. Takže když teď řekneš 500, tak to zní jako nic. No, ale já rozumím, že to jako nebylo nic.
14: No, to taky málo vlastně. No, protože se bralo do 2000. Kdo už měl přes 2000, tak to už na tom byl dobře. No, takže když se dalo 550 a bralo se těch ani ne 1500, nebo tak.
16: Není správné, aby se dva lidé se vezmou, dostali jsme tři pokojový byt nebo dvoupokojový byt. Tak se počítá takto.
17: Jeden pokoj v rozděleném bytě a v něm tři děti a tři dospělí.
18: Paní Dubačová v posledním měsíci těhotenství. Dětské postýlky, postele, gauč. Nad hlavami šňůry a všude dětské prádélko, pleny.
16: Dva lidé se vezmou, se tří družstevně, ano, ti potřební, ale nejenom ti potřební, ale ti, kteří mají zásluhu o to výstavbu, přejdou do svého jaksi družstevního bytu.
18: Už 18 měsíců bydlí v jednom pokoji 6 lidí. Za krátkou dobu jich tu bude 7. 3 dospělí a 4 děti.
11: Když si představíme, čemu čelili mladí lidé při získávání bydlení v socialistickém období, tak samozřejmě oni si mohli požádat na OPBH, obvodní podnik bytového hospodářství, což byl správce všech těch, byl to vlastně součást jakoby té místní samosprávy a disponoval těmi byty. Takže jejich cesta mohla být tam s tím, že si požádali o byt. Samozřejmě jako mladí manželé, to je podstatné, jako že manželé byli zvýhodnění než jenom pár třeba bez uzavření sňatku. Byl předpoklad, že tady ty komunální byty jsou určeny především mladým rodinám, starým lidem. Jo? Mělo to tady ten sociální rozměr. Jako nenaplňovalo se to, ale ta idea tam zatím byla. Ta první cesta by vedla asi sem. Tam by byli zařazeni do nějakého pořadníku a čekali by. Vedle toho by asi, předpokládám, využívali nějakých neformálních

0: týčím mý partnerky, že myslím, že to jako, no jako nedokázal to asi úplně představit, jako já taky zároveň asi nevím, jak to bylo běžný v té době.
1: My jsme bydleli s obouma asi 3 roky a pak jsme bydleli asi 4 roky jenom s, jako s tchánem, no. Takže pomalu všichni začínali, že pokud měl někdo pokoj navíc, tak bydleli jako s rodičema, hodně známých teda, no. Nebylo to jednoduché a teď je to ještě horší asi. Co se týče financí teda, teď má byty, kdo má finance.
2: A tak v té době to tak jako nebylo, ne? Že by to byla prostě takový jako bohatství mít byt. Že mám pocit, že teďka jako kdo má byt,
1: no jo, no.
2: Tak má prostě vystaráno. A když má někdo víc bytů, tak má úplně no, vystaráno.
0: Jo, děti mají vystaráno.
3: Tak ono, když se mluvilo o tom výzkumu toho štěstí nebo spokojeností se svým životem, tak se mluvilo o takové jako úkřivce.
4: Adéla Piskáčková dokončuje studium na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci se věnuje dopadům krize bydlení na psychické zdraví a well-being studentek a studentů.
3: To znamená, že štěstí bylo na vrcholu nějak, když jste byli jako v tom mladším věku, jako mladší dospělosti, pak to klesalo ve 40 a pak to zase stoupalo. Ale dneska, hlavně jako v západních zemích, už to vidíme, ta křivka vlastně mizí, že mladší lidé jsou víc a víc nešťastní. Přesouvá se zase ta spokojenost do vyššího věku. A teď můžeme spekulovat, jestli je to bydlením, jestli je to dalšími věcmi, ale zároveň jako pozorujeme i velkou nerovnost v tom, jak ty generace mají přístup k tomu majetku. To znamená, že dneska mladší lidi většinou jako nevlastní majetky a ve středním věku už třeba to bydlení máte zajištěné. Takže si dokážu představit, že i to na to má vliv a bude to jeden z faktorů. No. Gen Z, víme, jak se má teď, víme, jak se mají ty lidi starší generace teď momentálně, ale nemáme úplně data o tom duševním zdraví jako té předchozí generace, když byli v tom studentském věku, protože se to mentální zdraví, jako je to vlastně téma až posledních 10 let, dejme tomu 15 možná, takže nemáme ty data prostě těch starších generací, jak jim v tom bylo a jak se tím třeba koupovali nějak. No.
5: Bude tedy řeč o mladých lidech, penězích a bytech.
6: V poválečných letech bylo postaveno přes 1 400 000 nových bytů. Znamená to, že takřka každý třetí byt je v domě, který vyrostl v údobí socialistické výstavby.
7: Do Prahy přijížděli postupně. Nejdříve lidé a auta, za nimi jeřáby, míchačky, betonárky. Zkrátka všechno, co patří k modernímu stavbařskému řemeslu.
6: Přesto se potřebu bytů nepodařilo uspokojit. Podle posledních známých dat je v Československu asi 4 350 000 bytů a žije v nich 4 770 000 domácností.
8: Bytové jednotky stavíme asi v 3 variantách. To jsou 8podlažní domy, dále bodové domy, to jsou 4podlažní o 16 bytech.
6: Zhruba v 420 tisících bytech žili tedy 2 domácnosti. V některých případech šlo o soužití dobrovolné, v jiných případech bylo výrazem nedostatku bytů.
9: Byt jako komodita není novinkou až bytové krize, které čelíme dnes, ale nacházíme tady přesně kořeny už v 60. letech, ale vlastně sahají daleko dál, protože i s těmi družstevními byty, které jsou vybudovány v první republice, je tenhle ten typ vztahu k tomu bytu a místu spojený také. Ačkoliv člověk není vlastníkem bytu, ale vlastníkem družstevního podílu, který odpovídá jednomu bytu plus podílu na společných prostorách, tak tady ten podíl se stává i předmětem dědictví. To znamená, že pro nějaké lidi třeba na začátku života nebo mladé lidi, kteří plánují rodinu, to má dlouhodobou perspektivu, tady ta investice, že i to čekání se vlastně vyplatí, protože to pak jednou bude byt i pro ty jejich případné děti.
2: Naše generace, když nějak ta rodina prostě třeba nemá byt nebo cokoliv, že už jako ani nejde počítat s tím, že si člověk za svůj život koupí byt.
1: No, pomalu to tak vypadá, no.
2: Když jako člověk dělá nějakou práci, kde buď počítá s tím, že si nevydělá nějak extra moc peněz, anebo teda ten jeho cíl nebude vydělat si peníze na to, aby si teda mohl dovolit byt,

0: Tak jako, když to potom člověk tak spočítá, tak to i kdyby šetřil fakt hodně,
1: No.
0: tak to prostě skoro jako nejde.
2: Kdo ví vlastně, jak to bude, no, ale jako za mě, jako, a myslím, že za nějakou moji bublinu, jako my si nějak jako nepočítáme s tím, že budeme si kupovat barák, bazén, psa, a spíš prostě to nájemní bydlení podle mě prostě nevnímáme jako nějakou ostudu nebo nějakou prohoru, no.
3: Dialog moci s veřejností začal.
4: Dnes začaly svobodné demokratické volby do obou sněmoven federálního shromáždění a do České a Slovenské národní rady.
5: Probíhá privatizace obecních domů. Mnozí lidé si kladou otázku, co vlastně kupují.
6: Ceny nemovitostí jsou všude stejný. Každý měsíc musím na nájemníka doplácet x korun. No tak potom vlastně dělám za vás sociální politiku.
7: Jako podnikatel v bytovém fondu máte hold tu smůlu, že podnikáte na nekonkurenčním prostředí a ta regulace tady bude do té doby, dokud se trh nerozhýbe.
8: V 90. letech začíná být v bydlení jako poměrně nepřehledná situace. A vysvětlím proč. Majitelem těch bytů všech byl stát. A zákonnou úpravou, která je opravdu i hned z počátku 90. let, ten bytový fond je převedený na obce. To znamená, že na obce připadne velké břemeno bez nějakého kapitálu. A to je úplně jako klíčová věc, která je spojená i s tou regulací nájemného. Právě tou regulací toho nájemného ani nemůžou zvyšovat těm nájemníkům to ty poplatky za to bydlení, aby se jim vyplatilo vůbec do toho investovat. Takže oni jsou opravdu v pasti. Oni prostě fungují spíše na úrovni nějaké účetní logiky. Vidí tady velkou potřebu investic a nemají absolutně žádné zdroje, jak to vlastně ty peníze na to získat. Takže se jako nejjednodušší způsob jeví to, prodat ty byty těm, kdo v nich bydlí. Pro ty samosprávy se tady to jeví jako nejlepší pragmatická cesta, která zároveň ale udržuje nějaký sociální smír. V těch nových poměrech těm lidem zůstane nějaká stabilita, nemusí opouštět své byty a podobně. To vlastně vůbec nepočítá s tím, že by někdo kupoval byt jako investici a nebydlel tam, což je vlastně problém dnešní krize bydlení, že máme spoustu bytů, které jsou prázdné.
9: Městská část Praha 3 s ohledem na velkou zanedbanost domovního fondu a malé množství finančních prostředků se rozhodla pro přípravu vlastního projektu privatizace domovního fondu.
10: 20% bude bezprostředně podepisovat smlouvy. To znamená, těch 20% teď je připraveno podepsat smlouvu, doplatit úvěr, převzít byt do vlastnictví a dál řešit své vztahy k družstvu nebo své vztahy navzájem.
11: Někdo využije toho, že obce mnohdy byty nabízejí jejich dosavadním obyvatelům pod tržní cenou.
12: Naši předchůdci v první a v druhé vlně privatizace si kupovali byty s takzvanou pobídkovou slevou a za 22% odhadní ceny. A my si máme stejné byty kupovat za 40% odhadní ceny.
11: Někdo si ale z různých důvodů, třeba finančních, byt koupit nehodlá. S tím jsou pak ale spojeny obavy, že po privatizaci o své bydlení přijde.
13: My jsme byli opakovaně ujišťováni v tom, že budeme upřednostněni jako nájemníci. To se bohužel momentálně nestalo. A kdybychom tohleto věděli před 10 lety, tak jsme si všichni mohli koupit byty za 60 tisíc.
14: Díky tomu, že třeba ty lidé mohli zprivatizovat to svoje bydlení nebo prostě získat právě nějaké další, které pak mohou předávat a tak podobně.
15: Tomáš Hoření-Samec působí v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde se věnuje bydlení jako společenskému a politickému tématu.
14: Tak nedochází prozatím jako k tomu ještě tak výraznému rozevírání nůžek mezi vysoko nízkopříjmovými, protože stále ještě mohou mezigenerační transfery se mohou realizovat i třeba v rámci rodin, které nemají ty úplně jako nejvyšší příjmy, když to tak řeknu. Ale je otázka, jestli tento model, jestli je jako nějak dlouhodobě funkční a udržitelný. To, že vlastně v současnosti ty transfery spíše jako fungují jako takový polštář před tím jako tvrdým nárazem do stěny, tak bychom se tím neměli nechat jako ukolebat, že nám to vlastně bude fungovat další jako x generací.
16: Yeah!
17: To je skočitá.
18: Ty vody!
19: Na tohle vstupní bránu.
15: Na Kolaudečce jsem se Veroniky s Tobiášem zeptala, jaké mají s bytem plány po odstěhování spolubydlícího Martina.
0: No, řešili jsme nějak trošku smlouvu s tím, že ale Martin se bude teda stěhovat. Nevím, kdy se přesně bude stěhovat, ale na začátku říjnu už bude ten byt přepsaný teda na mě. No, nějak jsme se domluvali o tom, jak ta smlouva bude vypadat, ale úplně ještě ne o těch konkrétních jako detailech v ní. Spíš jsme přesně řešili jenom to, jestli se bude uzavírat nová smlouva, anebo budeme jenom jako pokračovat v té nastávající s tím, že tam bude připsaný moje nebo Tobiášovo jméno.
2: No, já jsem nějak jednou se vracel domů prostě a najednou slyším na chodbě nějaký prostě hluk, že jo, my jsme v tom spodním patře a vidím, že ve dveřích stojí jakoby nějaký pán, jako který jsem jako poznal, jak zazadu, že to asi bude pan majitel, asi jako v našich dveřích a mluvil jako z Veru a prý tou dobou už se spolu mluvil asi půl hodiny.
0: Mluvil o tom, že, no, že se nemusíme bát, že ten nájem zůstane stejný, případně, že se bude jako hýbat o nižší stovky, případně jako ty inflační.
2: On to říkal přímo úplně konkrétní částku, dokonce už jako o 500, 700 možná dohromady, nebo ani 1000 určitě, no. Že hádám, že to nějak odpovídá, no.
0: Jako čeho si všímám já třeba v rámci naší rodiny? Oni moc nechápou, proč bychom měli platit nějaký nájem, nebo přijde jim hrozně jako nepraktický nebo takový hrozně jako nelogický platit ten nájem, který vlastně jako zmizí, ty peníze jakože zmizej. Potom, když se odstěhujeme, tak nám nezbyde žádná ta jistota těch peněz, který jsme do toho jakoby nasypali.
2: Jakoby člověk to pozná prostě, že jakoby, nejenom si nemůžeš si dovolit jako nebýt v práci, vody na drahou dovolenou, nebo já nevím, prostě člověk se musí nějak jako uskromnit, že jo, a tak do toho s tím podle mě člověk jako musí a my jsme s tím do toho šli. No, měl jsem 300 na účtě, asi 2 dny zpátky, no, a to je takový jako standard, podle mě jako docela prostě, no. Ale nikdy se mi fakt nestalo, že by to nějak nevyšlo prostě úplně, nebo tak, no.
0: Mám pocit, že je super, že jsme vyřešili nějaký takový ty položky jako jídlo a jsme si tam vlastně za ten půl rok našli nějaký jako systém, na kterém si myslím, že jsme schopni i docela dost jako ušetřit společně. Že děláme velký nákupy a prostě máme nějaký společný jako účet. No, ty prázdniny teďka budou takový jináčí v tomhletom smyslu, že prostě musíme víc tak jako vědět, že i bydlím.
2: Ty říš, že bys měl bez starosti, ale je to jako něco takovýho, jako že...
0: Každý měsíc nám odešla tady ta velká částka.
2: Přesně, vždycky jako musíš čeknout ten den před tím, že tam ty prachy jako aspoň jsou a pak jako by máš zase měsíc jako takový trošku klídeček, no.
15: Veroniku a Tobiáše jsem sledovala posledního 3/4 roku. Mohla jsem s nimi prožít situace, které dobře znám i já sama. Stres z hledání dostupného bytu, nadšení ze zabydlování i vystřízlivění spojené s poznáváním prvních nedostatků nového bydlení. To všechno si pamatuju ze svého prvního spolubydlení, které se tomu jejich v mnohem podobalo. Přestože nám profukovala okna, byli jsme tehdy s kamarády hlavně nadšení z toho, že bydlíme konečně sami. Cílem této série nebylo vyřešit krizi bydlení, ale z různých úhlů se podívat na to, jak zasahuje do každodenního života mladých lidí, kteří se chtějí osamostatnit.
14: Příběh, který dává do značné jako míry legitimitu prostě tomu nějakému současnému politickému ekonomickému systému, je založen právě na té meritokracii, kdo se prostě snaží, tak by za to měl být nebo měla být odměněna, tak ono právě to trochu naráží na ty limity. Jako, jak se kdo narodí, tak podle toho jsou dané ty šance.
15: Generace Z vstupuje na trh s bydlením, na němž podle oslovených expertek a expertů převládají nejrůznější nerovnosti. To přináší nejen spoustu nejistoty, ale přímo to dopadá i na to, jak vypadá životní styl mladých lidí a plánování jejich budoucnosti.
14: Emocionální odpovědi nebo projevy, ten stres, frustrace, obavy, nejistoty z budoucnosti a podobně. Pokud to bude naprosto neřešeno, tak právě bude zase možná docházet ještě k další jako reprodukci.
15: Kvůli drahým nemovitostem chce víc lidí raději bydlet v nájmu, což jejich cenu taky žene nahoru. Kdo má vlastní bydlení z dřívejška, z růstu cen profituje. Ale ten, kdo hledá bydlení nyní, má situaci o něco těžší.
14: Ten pojem krize bydlení můžeme vystupovat poměrně dlouho v tom nějaké jako veřejné diskuzi. Já mám pocit, že vlastně z té krize se spíš jakoby stává nějaké právě jako strukturální nastavení toho systému, že už to není jako krize, která by se snadno vyřešila, ale je to prostě už tak jako strukturálně ukotvené v tom, že je potom mnohem vlastně těžší to přinastavit a třeba začít snižovat ty nerovnosti.
2: Wow, to byl nejlepší zvuk v životě.
1: Dokument Nájemníci vám přináší Český rozhlas Radio Wave. Autorka Barbora Venclová, dramaturgie Jakub Horáček, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek, vizuály Barbora Navrátilová. Poslouchej ve vysílání a na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Můj rozhlas.
1: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: V této epizodě mluvíme o narušeném vztahu k jídlu a tělu. Pokud je to pro vás citlivé téma, zvažte prosím další poslech.
1: Stělesnění. Zdravý a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na Rádiu Wave.
4: Epizoda první. Pilates Girl.
5: Já jsem influencer a tohle to je moje práce a já mám spoustu času na to si vařit. Mám finance na to, abych si kupovala zdravý jídla, abych chodila do fitka každý den a trávila tam klidně 2 hodiny, protože je to nějakým způsobem taky součást mojí práce.
6: Nothing tastes as good as skinny feels. Tak to jsem měla na tapetě hodně dlouho na mobilu. Cítila jsem to tak a vždycky, když jsem se podívala na ten mobil, tak mě to jako motivovalo.
7: Štíhlý tělo v současné západní moderní společnosti je výhodný. Otázkou je, ale výhodný pro koho?
4: Já sama si dobře pamatuju úzkostný strach ze zakázaných potravin. Jídlo jako odměnu za fakt dlouhý běh. Disciplínu, konzistenci a žádný výjimky. Jsem Adéla, novinářka a dřív taky holka věčně nespokojená se svým tělem. Před pár lety otevřeli tuzemskou debatu o tělesnosti podcasty Sádlo a Hrana. Mně i mnoha dalším pomohli vnímat své tělo jinak, zdravěji. Za posledních 5 let se ale situace změnila a v něčem asi i zhoršila. A tak mám pocit, že je, bohužel, pořád o čem mluvit. Proto jsem se rozhodla udělat sérii stělesnění. Moc vás vítám u její první epizody. Je o fenoménu Pilates Girl, životním stylu, ke kterému patří pití mači a oblékání hezkých setů na cvičení, ale který vypovídá taky dost o tom, jak dnes přemýšlíme o našich tělech.
8: If you love pink and you love Pilates, this is the perfect aesthetic for you. In today's video, we are going to be living like the ultimate pink Pilates princess. Girl, if you love pink as much as I do, then you're going to be obsessed with this pink Pilates studio.
9: Get ready with me for a 7 a.m. Pilates class.
4: Pij hodně vody, jez spoustu ovoce a zeleniny. Nezapomeň na proteiny, dostatečně spi a vstávej brzy. Ráno cvič a potom zapoj taky jiný aktivity. Běh, chůzi nebo plavání. Buď motivovaná, sleduj svůj proces a hlavně zůstaň přirozená a krásná. To jsou příkazy, kterými mě roky zásobovala moje hlava. V posledních letech se pak vlivem sociálních sítí stala podobná rutina synonymem pro takzvanou Pilates nebo Clean Girl. Hladký culík, nenápadný, ale dokonale šťavnatý make-up. Na sobě matching set a budík v 5:30. Na první pohled se může zdát, že se dnešní ideál změnil. Místo článků z nultých let, které nás nepokrytě nabádaly k hubnutí, dnes častěji slyšíme buď fit, disciplinovaná a pracuj na svoji nejlepší verzi. Jenže změnilo se skutečně to, co považujeme za ideál. Nebo jsme jen starou touhu po hubenosti převlékli do nového kabátku zdraví a péče o sebe? Zajímá mě proto, jestli jde o neškodný estetický trend, který může bavit každou a každého z nás, nebo jestli se v něm skrývá něco víc. Narodila jsem se ještě do převážně offline světa, v roce 99. Jenže právě během našeho dospívání se všechno strašně rychle změnilo. Do první třídy jsem šla s tlačítkovým mobilem a ve 13 už jsem měla profil na 3 sociálních sítích a trávila spoustu času online. Do života nám tak vstoupily fotky cizích těl a ideálů. Když jsem si nedávno prohlížela moji první Pinterestovou nástěnku, našla jsem tam citáty o disciplíně a úspěchu. A taky Victoria's Secret modelky se zlatýma křídlama a v růžovým spodním prádle. Ukládala jsem si je vedle mých vlastních fotek v plavkách. Na jedné z nich máme vysoké podpatky a rukama si stahuju stehna tak, aby mezi nima byla co nejširší mezera, pověstný thigh gap. V letech, kdy jsem dospívala, zaplavily internet návody, jak ho získat. V oblíbených záložkách jsem tak měla uložená videa, která ho slibovala za 5 nebo 10 minut. Vždycky jsem ho chtěla, i když moje tělo prostě takový možnosti nemělo a nemá. Bylo mi z toho smutno, protože jsem si uvědomila, že přesně tohle byl dlouhý roky ideál, kterýho jsem se snažila dosáhnout. A taky proto, že mám pocit, že ani po letech jsme se od něj zas tak daleko nevzdálili. A že tak pro spoustu mladých holek pořád ideálem je.
10: So today I'm going to be showing you guys what I eat in a day as a skinny legend. First thing this morning, I've made my reformed matcha.
11: What's up? This is everything I eat in a day as a skinny legend girl. You can call it lean, toned, healthy.
12: Being skinny isn't just about your appearance. It is a mindset, a plan, and it is your personal power.
4: Představa, že hubenost je jakási superschopnost, kterou v sobě můžeme objevit, mi nepřijde v pořádku. Na sociálních sítích je ale podobných obrazů pořád spousta. Zajímá mě proto, jaký dopad má tahle touha na naše životy. V první epizodě Stělesnění se o tom bavím s dívkami mojí generace. S Natálií, Klárou a Terezí, které stejně jako já prahly po dokonalosti. A taky s Valentínou, influencerkou, která pro mě na první pohled stělesňuje ideál Pilates princes. Každá jsme jiná, máme jiné záliby a vyrůstali jsme v odlišném prostředí. Přesto jsme ale všechny došli ke stejné představě, že chceme být hubené.
13: Tady jsem o své postavě začala poprvé pochybovat. O pár let později se moje postava začala měnit a já jsem se začala srovnávat s ostatníma holkama. Ještě na základce už jsem se začala zajímat o to, jak méně jíst i cvičit, a v 15 už jsem trpěla poruchou příjmu potravy. Najednou jsem začala slýchat poznámky typu, jak jsem moc hubená, ať se najím a že to není hezký.
4: Natálii oslovuju do rozhovoru skrze sociální sítě, když narážím na její naučné video o poruchách příjmu potravy. Studuje humanitní vědy v Praze, o víkendech peče nebo chodí po horách. Když se potkáváme v budově Českého rozhlasu, bavíme se o jejich snech. Má jich hodně a je plná života. Není to ale tak dávno, co na tom byla fyzicky i psychicky hodně špatně. V té době obsesivně cvičila a úzkostlivě kontrolovala svůj kalorický příjem. Chtěla, aby její tělo bylo malé a hubené. Ptám se, kdy se její vztah k tělu začal měnit.
14: Ten přechod z toho dítěte, kdy se to tělo začalo měnit víc tou ženskou stránkou, tak tam to pro mě začal být problém, protože jsem si přesně říkala, jako nebudu se líbit klukům, jsem větší než ostatní holky, které třeba ještě měly tu dětskou postavu. Já jsem najednou jako chtěla být prostě dokonalá, a tím, že ve společnosti je takovej ten standard jako být hezká, pořád tady jsou nějaký ty jako modelky, i když teď už to tak nevidím, protože vím, že pravda je úplně někde jinde, tak v tu chvíli jsem to tak vnímala, že dokonalost té společnosti je prostě být hubená, taková ta jako fit postava, a bála jsem se, že to dospívání jako pořád půjde ta váha nahoru, a zároveň jsem si byla vědoma toho, že ani moje stravovací návyky nejsou úplně perfektní a že třeba prostě ve škole vynechám oběd a pak dojídám to doma sladkostma.
4: Natálie patří ke generaci, která už vyrůstala se sociálními sítěmi. Zajímá mě proto, jakou roli v tom podle ní hrály, co na nich viděla a čím se inspirovala. Překvapivě mi říká, že jako mladší na nich téměř nebyla. Na TikToku ani Instagramu svoje ikony nenacházela. Ale později, když začala řešit stravu, se pro ní staly místem, kde hledala rady. A v křehkém věku dospívání nedokázala odhadnout, jak problematické to může být.
14: V tu dobu ty youtubeři, kteří třeba ukazovali ten svůj den, a já jsem potom třeba hodně začínala sledovat i právě, co jsem dnes jedla, což v tu dobu bylo hrozně populární. A to bylo asi to nejvíc toxický, protože v tu dobu byl přesně ten trend, budeme jíst minimální počet kalorií a všeho a budeme hubnout. A vlastně nikdo jako nepoukazoval na to, že je to špatně.
4: Natálie mi popisuje ještě jeden paradox sociálních sítí. Zatímco na jedné straně mohou podporovat ideál štíhlosti, vytvářejí taky dost úzkou představu o tom, jak porucha příjmu potravy vypadá a kdo ji vlastně může mít.
14: Já jsem to věděla hrozně dlouhou dobu, že něco je v nepořádku. V tomhle už jsem byla ovlivněná určitě internetem a samozřejmě jsem třeba sledovala holky, které si tím procházely taky. A já jsem si říkala, že nikdy jsem na tom nebyla tak špatně, protože jsem vždycky jedla. A moje představa toho bylo, že prostě člověk, kdo má poruchu příjmu potravy nebo anorexii, tak sní třeba jedno jabko denně. A já jsem si vůbec nepřipouštěla, že to může být jinak. Mě taky jako spoustu lidí i psalo, že to si neměla poruchu příjmu potravy nebo tohle nebylo závažný. A zároveň si myslím, že spoustu lidí si myslí, že anorexie je jenom to, že člověk chce být hubenej. A já jsem si to upřímně myslela taky.
4: V mnohém podobný příběh mi vypráví i Terezie, která dnes pracuje jako zubní hygienistka. I ona chtěla být odmala hubená a měla jasnou představu o tom, jak by její tělo mělo vypadat. Svěřuje se mi, že se s poruchami příjmu potravy potýká už víc než 11 let. Momentálně se cítí stabilizovaná, uvědomuje si ale taky křehkost takového stavu. Ví, že si musí dávat pozor na spouštěče, které ji duševní obtíže znovu otevírají a zesilují. I proto filtruje některý obsah na sítích.
15: Myslím si, že je špatně to, jak lidi sdílejí, co jedí a jak cvičí a takovéhle věci. Mně to přijde hrozně intimní záležitost, která by se vůbec neměla sdílet mezi lidma, protože to je přesně to, že u nich v hlavě to nic nespůsobí. Neznamená, že tamhle pro Aničku, který je 13, ten Instagram má a kouká na ně, že se nebude inspirovat a každý ten člověk váží jinak, má jiný preference chuťový, spaluje jinak. A to jsou věci, které by se prostě podle mě vůbec neměly sdílet. Jako je fajn sdílet nějaký recepty a inspiraci, ale nedávat k tomu žádný makroživiny a nenazývat to jídlo jako dobrý a špatný.
4: Terezie i Natálie mi připomínají, jak velký vliv na nás můžou mít obrazy a estetiky, které sledujeme online. Chci proto znát i pohled těch, kteří obsah na sítě sami tvoří. O rozhovor tak žádám Valentínu, která pro mě stělesňuje onu ikonickou Pilates Girl. Na Instagramu, kde publikuje obsah o těle, sportu a životním stylu, ji sleduje bezmála 100 000 lidí, převážně mladých followerek. Valentínu zároveň znám už dlouhé roky osobně a proto vím, že se svým tělem řadu let bojovala i ona sama. Zajímá mě proto, jak dnes vnímá svoji roli.

0: těm lidem jako přiblížit to, že se nemůžou porovnávat s každým a se všem, co na těch sociálních sítích jako by vidí, protože já jsem to tak třeba měla a přesně jsem se porovnávala s Victoria's Secret modelkama i jejichž práce je vypadat tak, jak vypadají. To si myslím, že je hloupost, ale je fajn se jako inspirovat. Takže určitě za mě je no-go sdílení jakýkoliv mých kalorií a tak. Zároveň nemám ráda jakýkoliv moje tělesné dispozice, jako je váha, výška si klidně, ale prostě tady tohle, co mě přijde, že zase je to podle mě další nástroj, jak se můžou ty lidi sama porovnávat.
1: Přestože jsme se zatím hodně bavili o sociálních sítích a ideálech, které nám ukazují, poruchy příjmu potravy samozřejmě ovlivňuje spousta dalších faktorů. Od biologických přes psychologické až k těm kulturně společenským. Jinými slovy, roli hraje, jaké máme genetické predispozice, jaké procesy se odehrávají v naší psychice, to, kde vyrůstáme a taky, co lidi kolem nás považují za normu. Zajímá mě proto, co do toho všeho přidává právě dnešní doba. Ptám se na to psychoterapeutky Terezy Makové z organizace 3P.
2: Ta rovina, která si myslím, že zesiluje, nebo je větší živnou půdou pro ty onemocnění, je, myslím, to, co se nám děje v tom sociokulturním prostoru. Je to nějaké místo, kde zesiluje tlak na nějaké ideály, kde jsme obklopení nerealistickýma vzorama, kde je těch informací a představ toho, jaký ideály a jaký nároky bychom měli naplňovat, vlastně víc a víc a víc těch informací, obrovská spousta a vlastně nějaká jako nejistota ve vztahu k sobě a velký tlak na sebe je určitě jako hodně živná půda. Co se týká ale tématu, jako je body image, jako je vnímání vlastního těla, tam máme dost evidence, že se můžeme pod vlivem těchto trendů a té nediverzity a té jasné představy, že to správně je to štíhlý, dostávat prostě do pasti toho, že nám to naše prožívání tělový ovlivňuje negativně. Pak samozřejmě zase tendence algoritmu předkládat nám obsah, který v nás prostě vyvolává emoce a engagement, přestože to nejsou příjemné emoce a nejsou pro nás užitečný. Tak to už jako není ta věc, která by někoho zajímala. Takže to často zažívám i s lidma v terapii, kdy mluví o tom, že se vlastně chtějí si ty sociální sítě vyčistit, chtějí tam mít vlastně profily, který je opravdu inspirují na té jejich cestě, a nebo se jako úplně zbavit toho tématu jídla a cvičení. A je to hrozně těžký. No, je to jako strašně těžký a pořád jim to vrací ten obsah, který vidět nechtějí.
1: O různých podobách narušených stravovacích návyků a o společenské normalizaci nenávisti k vlastnímu tělu mluvím s Terezou Makovou do hloubky v doprovodném rozhovoru této epizody. Musím přiznat, že se sociálními sítěmi mám problém i já. Vím, že ukazují jen část reality. Racionální vysvětlení ale ne vždy stačí. Poslední dobou mi algoritmy znovu nabízejí obrazy dokonalých těl a žen, které zvládají všechno. Trénink, vyvážené jídlo i šťavnatý make-up. A možná si teď říkáte, co může být problematické na čistotě, rutině a zdravém jídle. Temné stránky aspirativních estetik mi dál přibližuje socioložka Vanda Černohorská.
3: Vlastně jako uživatelky a uživatelé těch sociálních sítí jsme vystaveni tomu nekonečnému proudu těch obrazů takzvaně ideálních těl, které nastavují tu normu skrze nejenom normu, jak bychom měli vypadat, ale i jak bychom toho měli dosáhnout. Takže to jsou věci typu, tohle jsem snědla za den, takhle vypadá moje rutina. Tady prostě ve 4.50 vstávám, v 5.10 si dávám v obličej do minerální vody, 6.20 vybíhám, 6.30 dávám elektrolyty, v 7.20 jsem na hodině pilátesu. Takže nebavíme se teda jenom o tom ideálu, ale vlastně i o nějakých jako velmi jako specifických návodných způsobech, jak se k tomu dostat. A to nemyslím na individuální úrovni, že je špatně něco s tím jako zabývat se svým vzhledem, svojí tělesností, prostě řešit fitness nebo cokoliv. Tenhle ten předpoklad neindividualizuju, ale vztahuju ho na nějakou právě jako obecnější společenskou rovinu, kdy je vlastně potřeba si uvědomit, čemu tu energii a ten mentální prostor a tu pozornost a ty svoje peníze věnujeme. To, proč je to politické a proč vlastně je to tak účinná strategie, je to, že to odvádí nějakou naši pozornost, kapacity, peníze od existujících problémů a nerovností, kterých je v té současné společnosti velmi mnoho.
1: V posledních měsících opakovaně narážím na texty, ve kterých odborníci a odbornice upozorňují na provázanost ideálu hubenosti s návratem politického konzervatismu.

0: nebo taky manosférických hnutí, která ženy vnímají jako nerovnoprávné. Mluví se třeba o tom, že právě fenomén Pilates Girl, stereotypně feminní ženy s disciplinovaným životním stylem, dobře zapadá do představ o správném ženství.
1: If your girl goes to Pilates, wife her up immediately. Pay for her whole membership every month. It's expensive, but it's worth it. Make sure she goes and that it's known that you support her Pilates addiction. If a girl does Pilates, she's probably not going out much on the weekends because she has to get up early to go to Pilates. And it's not like a regular weightlifting gym where guys will stare at girls and be creepy and hit on them. Girls can just go with their friends, have girl time, and get a good workout.
0: Možná se vám může zdát přitažené za vlasy, hledat za Pilates, mačou a touhou pohubenosti politiku. Propojení tělesnosti a moci ale není nic nového. Už Michel Foucault v 70. letech psal o tom, jak společnost ovlivňuje naše zacházení s vlastními těly. Feministická autorka Sandra Lee Bartky pak upozorňovala, že tlak na malé a hubené ženské tělo může být taky formou kontroly a disciplíny. A o tom, že ženský vzhled není jen osobní, ale taky politické téma, mluvila na vlnách Českého rozhlasu už Linda Bartošová v sérii Krása. Chtěla bych ale zdůraznit, že následovat určitou estetiku nebo formu tréninku samozřejmě nemusí být problém. Ani to z nikoho automaticky nedělá špatného člověka. Já sama ráda vypadám dobře, pečuju o sebe a někdy bezmyšlenkovitě naskočím na trend jen proto, že se mi zkrátka líbí. Myslím ale, že je důležité přemýšlet nad tím, proč se nám některé trendy zobrazují, komu vyhovují a jak na nás můžou působit. O tom, kdy se z nevinného trendu může stát něco problematického, se dál bavím s Terezou Makovou.
2: Ten trend cyklicky se jako stává znova aktualizovaným, akorát má trošku jiný kabátek, takže to, co možná někde v 90. mělo takovou tu syrovou nihilistickou linku, tak dneska je to víc oblečený do těch růžových outfitů na cvičení a těch slov jako clean a detox a hormonální rovnováha. Přitom je to vlastně pořád stejný a sofistikovanější možná. Pořád je to nějaká jako mocenská logika. Myslím, že tam je strašně důležitý ten princip toho marketingu, že se to vlastně dobře prodává. Je tady na to zaděláno obrovskou spoustu let a jenom stačí tomu změnit háv, změnit, oblíknout to do jiných šatiček a pořád to tady má prostě to podhoubí, na kterým to bují. A myslím, že vlastně v těch dnešních trendech, ve smyslu nějakých teda clean girls a Pilates princesses a dead girls, že vlastně nemusí být artikulovaná ta štíhlost jako ten svatý grál, ale že je nějak vizuálně prezentovaný ten trend, že tam je prostě patrný, že se vlastně podíváte, že ty těla jsou všechny stejný, nebo jsou vlastně štíhlý, možná tak trošku jako sofistikovaně nenápadně prezentovaný, jo? Jako vlastně v něčem, co je opravdu jako čistý a nenáročný, ještě by to všechno mělo být vlastně nenáročný, mělo by to vlastně hrozně easy, jo? Měli bychom vypadat tak princezny, takhle jsem se ráno probudila a vypadám takhle skvěle a nestálo mě to vlastně žádnou energii, až tam energii na celý svůj další život, což vlastně není reálný, takže nás to ještě možná než jen do té štíhlosti uvrhá do takový pasti, jak to vlastně všechno zvládat, jak být brutálně teda efektivní a produktivní a stávat si tou nejlepší verzí sebe sama.
0: Tereza upozorňuje na něco, co mi připomínají i příběhy mých respondentek. Dnešní ideály už neříkají zhubni. Mluví spíš o zdraví, pohybu a péči o sebe. To zní zdánlivě nevinně. U někoho to ale může být jen krok od stále větší kontroly. Mluvím o tom s mojí poslední respondentkou, biochemičkou Klárou. Všechno, co říká, je mi hrozně blízké. Jsme stejně staré, takže nás ovlivňovaly podobné kulturní fenomény. Mimo jiné nás spojuje taky výkonnostní zaměření. Klára mi vypráví, jak její nejhorší životní období, které vyvrcholilo pod výživou a ztrátou menstruace, paradoxně začalo jako pokus o zdravější život.
3: Jsem se začala soustředit na to, co jím. V té době jsem to jídlo ještě jako neomezovala, že jsem jako nepřestávala jíst, ale začala jsem vlastně vyřazovat nějaký určitý prostě skupiny potravin, jako byly sladkosti, pak to bylo pečivo a věci, které jsem považovala za nezdravý. A začala jsem se vlastně víc hýbat, začala jsem prostě sportovat, lépe řečeno cvičit. Takhle mi to vydrželo podle mě rok nebo dva, kdy jsem to vlastně ještě docela držela na té rovině toho, že jsem se snažila prostě žít jakoby zdravě. Vlastně se mi to jako docela dařilo, že si pamatuju, že jsem byla se sebou nějakou dobu docela spokojená. Zhubla jsem trochu, to tělo se mi vytvarovalo, Měla jsem prostě pocit, jako že žiju správně, ale pak po nějaký době to už nebylo dost. Začala jsem vlastně podnikat jako mnohem drastičtější kroky k tomu, abych vypadala tak, jak jsem chtěla, a zároveň vlastně ten obraz toho, jak jsem chtěla vypadat, tak taky vlastně začal být mnohem víc jakoby drastický. Už to nebylo jako zdravý, hezký tělo, ale už to byly fakt jako extrémy. Já si úplně konkrétně jako vybavuju ten moment, kdy mi v té hlavě vlastně přeplo. A už se to vlastně převalilo do té jako fáze, kdy to začalo být dost strašný a víceméně už jako neúnosný. Do dneška si vlastně pamatuju ten moment, kdy já jsem se na sebe koukala do zrcadla a v té době už jsem byla fakt jako na docela nízký váze a já jsem na sebe koukala do toho zrcadla a viděla jsem se vlastně v tom zrcadle jako strašně tlustě. A od té doby to šlo úplně jakoby dolů. Vlastně jsem jako přestala jíst skoro úplně a začala jsem prostě extrémně cvičit.
4: Podobný vzorec mi znovu přibližuje taky Natálie, kterou se mám představila už v úvodu. I u ní se z počáteční snahy cítit se lépe postupně staly obsesivní, nikdy nekončící myšlenky na pohyb a kalorie. Natálie mě pouští ještě hloub do svého příběhu, který ukazuje, jak nenápadně a plíživě se může porucha příjmu potravy rozvíjet.
5: Postupně jsem začala zjišťovat nějaké jako kalorie, makronutrienty, začala jsem to počítat a to už vím, že jsem jedla hrozně málo, ale mně to vlastně přišlo v pohodě a do toho jsem cvičila. A pamatuju si, že třeba ještě v dubnu jsme se jako vídali s kamarádama a nebylo pro mě jako problém vybočit třeba večer z toho režimu, dát si něco, ale už potom druhý den jsem byla taková, to jsem neměla jíst, ale v červnu to už bylo, že jsem jako nedokázala si dát společný oběd, nedokázala jsem přejít to, že dneska je jiný plán, takže nebudu cvičit. Mělo to jako docela rychlej spát. Určitě je důležitý zmínit, že já jsem nikdy nebyla ve fázi, kde bych nejedla a já jsem fakt striktně dodržovala snídaní, svačinu, oběd, svačinu, večeři. Byl to pro mě hrozný záchytný body, že já jsem fakt jako bez těchto pěti jídel nefungovala, protože tím, že jsem měla konstantní hlad, tak já jsem vlastně snídala s tím, že už jsem měla vidinu oběda, večeře, pořád jako dokola. K tomu jsem cvičila podle YouTube doma. Nikdy jsem jako nechodila takhle předtím do fitka, už jenom kvůli tomu, že jsem z malého města, tak jsem jako měla strach. Takže jsem vždycky cvičila doma a snažila jsem se dopoledne vždycky, ale jedla jsem prostě hrozně maličko, že když bych se četla celý den, tak třeba nebyla ani půlka toho, co bych jako na to, že jsem byla ve vývoji a sportovala, měla přijmout. Já jsem si připadala, že vypadám pořád stejně, já jsem nevěděla ty změny. Pamatuju si, že vždycky v pondělí ráno jsem se vážila, potom přes týden ani tolik ne, ale v pondělí jsem se měřila a vážila a hubla jsem poměrně rychle, když teď jako beru v potaz různé informace, které už vím s tím odstupem let, tak to bylo fakt nezdravý, kolik jsem zhubla za týden.
4: Na začátku této epizody jsem vám vyprávěla, že tělo je pro mě osobně velké a dosud bolavé téma. Čím starší jsem, tím víc mě kromě individuální roviny touhy pohubenosti drásá její celospolečenský rozsah. Může se zdát, že se v tématu tělesnosti točím dokola, že řeším, jak by možná někteří řekli, zbytečnosti. Ženská těla ale jsou bitevním polem, jsou politická a nepatří jenom nám. I když můžeme mít pocit, že se nás to osobně netýká. I proto dělám tuhle sérii, abychom se mohli zamyslet, co doopravdy chceme stělesňovat a hlavně proč. Vracím se proto ještě jednou pro komentář k socioložce Vandě Černohorské. Zajímá mě, co vlastně hubené tělo v naší společnosti představuje, jaké hodnoty si s ním spojujeme a komu takový ideál vyhovuje.
6: Disciplína, nějaká, řekněme, morální nadřazenost nebo integrita, schopnost sebekontroly, čistota, lepší optimalizace, funkčnost a samozřejmě, řekněme, nadřazenější estetický ideály. A to jsou nějaký atributy, kterými v současné západní společnosti s tím hubeným, a pak to ještě budeme dál specifikovat, často se jedná o hubený ženský bílý tělo, který vlastně nezabírá tolik toho prostoru, který je navázaný i na nějaký další stereotypní ideály, který si asociujeme třeba s ženskostí. To jsou ty, řekněme, dominantní asociace, které se nám vybaví, když se řekne hubené tělo. Štíhlý tělo v současný, řekněme, západní moderní společnosti je výhodný. Otázkou je, ale výhodný pro koho? A rozhodně není výhodný pro ženy jako konzumentky vlastně tohle imperativu, který pak následně veškerou svoji energii, čas, kapacitu, mentální kapacitu, fyzickou kapacitu, ale i vlastně svoje peníze dávají do snahy naplnit tenhle ideál, který je ze své podstaty vlastně nenaplnitelný. Takže vlastně v současné době, kdy sledujeme nestabilní geopolitickou situaci, řada vlád, mocností se přiklání k konzervativním, extrémně pravicovým, fašistickým tendencím, politický prostor často okupují mizoginní ideje, které reprezentují mizoginní politici. I ty poslední nějaké často diskutované opinion polls, kde se i ukazuje nějaký třeba rozkol hodnotový, i pokud se bavíme o roli ženy, muže, nějaké jako genderová témata. Tak to jsou vlastně všechno věci, které hrajou důležitou roli a které jako představují nějaké jako podhoubí, z kterého těží a vykvetl zase ten extrémní kult štíhlosti. Samozřejmě nějak jako kapitalistická mašinérie, konzumerismus, fitness, farmaceutické, plastické a jiné industry, tohle všechno jako náležitě krmí, ale ta politická linka je v tom určitě důležitá.
7: Proti ideálu hubenosti není jednoduché bojovat. Sama to moc dobře vím. Skrze příběhy mých respondentek vám ale chci ukázat, že cena za jejich naplňování je příliš velká. Natálie, Klára, Terezie i Valentína se mi svěřili se ztrátou menstruace, způsobenou nedostatkem živin a celkovou podvýživou. A taky s mnohými dalšími zdravotními komplikacemi, které poruchy příjmu potravy doprovází. Všem mým respondentkám se s pomocí jejich nejbližších a odborníků povedlo zastavit včas. Žádná z nich nemá trvalé následky. Nevždy ale mají podobné příběhy dobrý konec. Podle odborných studií patří poruchy příjmu potravy mezi psychiatrická onemocnění s nejvyšší mírou úmrtnosti. Nechci ale končit temnotou, smutkem nebo vztekem, které u příběhu o poruchách příjmu potravy často cítím. Ráda bych pomohla vykořenit široce normalizovanou nenávist k vlastní fyzické nedostatečnosti. I mně se ve slabých chvílích vrací v souvislosti s mým tělem negativní emoce. Teď už ale vím, že mít ho ráda a hrdě ho nést není hloupá ani klišovitá rada. Naopak věřím, že to může být důležitá zbraň. Tichá, ale radikální forma odporu. Protože těla svázaná a nezdravě disciplinovaná mohou přicházet o schopnost jednat a svobodně se rozhodovat. I o tom chci mluvit v dalších dílech série Stělesnění. Na rozloučenou se svých respondentek ptám, co je skutečně těžší, u čeho jsou šťastné.
8: Mě baví tenis, mě baví kolečník, mě baví šipky a dát si pivo. Jo. A není to úplně estetik jako Pilates Princess styl, ale o tom to vlastně jako přece mi přijde není. No. A myslím si, že je strašně důležitý, aby se lidi víc koukali dovnitř sebe a na to, co oni chtějí, co je vlastně baví, a ne na to, co tamhle kdo sdílí.
3: Já to dneska beru tak, že moje tělo je jako ta schránka, skrze kterou já můžu vlastně prožívat ten život. A to, jak se ty sám jako vnímáš a to, jak jako hezký si to uděláš v té hlavě, tak skrze to potom ty prožíváš celý ten život. To je důležitý. Na tělesných věcech jako nezáleží. Moji kamarádi a moje rodina a moji blízcí tak mě nemají jako rádi za to, jestli mám mezi stehnama nebo nemám.
9: Já se to i snažím ukazovat na tom Instagramu, že to, co člověk vydá online, tak tu realitu neodráží a že absolutně
5: to neurčuje nějakou jeho hodnotu, že on žije jinak nebo že ten jeho život nevypadá tak jako na tom Instagramu. Protože se jde navrátit zpátky do toho běžného života.
10: Teďka v těch 25 mi to jako dochází a paradoxně jsem víc taková jako crazy tomu a víc jako užívám toho života a méně se bojím dělat ty chyby. Furt si myslím, že je strašně důležitý být disciplinovaný, mít nějaký řád, žít zdravě, ale že je úplně v pohodě, prostě to občas trochu přetáhnout na nějaký party nebo něco neudělat, ležet v posteli, ale hlavně být jako happy a být jako v pohodě, no. Což znělo strašně deep, ale ono docela je.
0: Ještě jednou chci poděkovat všem respondentkám a odbornicím, které se se mnou podělily o své zkušenosti a pomohly tuto epizodu vytvořit. A děkuji i vám, že posloucháte sérii Stělesnění. Pokud jste se v dnešní epizodě poznali nebo máte pocit, že se vám vztah k vlastnímu tělu, jídlu nebo pohybu začíná vymykat z rukou, nebojte se říct si o pomoc. Rozcestník podpůrných organizací najdete na webu série Stělesnění. Moc na vás myslím a držím vám palce. Nejste v tom sami. Příště se podíváme na fenomén Gym Bros, mužského ideálu síly, výkonu a svalnatého těla. Těším se na vás a Adéla.
11: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Stělesnění. Zdraví a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
0: První epizoda je o Pilates Girl, zdánlivě zdravém a estetickém stylu, který se ale může překlopit do poruch příjmu potravy. Těch je podle aktuálních průzkumů v Česku nejvíc v historii měření a nejrizikovější skupiny jsou mladé dívky. Poslechněte si, jak rozeznat, že u vás nebo u vašich blízkých začíná problém. V prvním bonusu série Stělesnění přináším hluboký ponor do tématu poruch příjmu potravy u dívek a žen. Tereza Maková, klinická psycholožka a psychoterapeutka. Děkuji, že jste přišla. Dobrý den.
12: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Tak mě by na úvod zajímalo, jak rozšířené jsou vlastně poruchy příjmu potravy dnes u mladých lidí. Jestli jsou nějaké tendence patrné, jestli třeba roste jejich výskyt.
12: Tendence jsou takový, že z nich nemáme úplně radost. Přes veškeré snahy o prevence a osvěty ty čísla vlastně narůstají. Ta čísla nikdy nejsou, jsou spíš orientační, to je opravdu trend, protože my nikdy nezachytíme všechny lidi, kterých se to týká a taky nikdy nezachytíme lidi, kteří jsou někde na půl cesty a vlastně s tím jídlem fakt není dobře, ale třeba nenaplní úplně kritéria kompletní poruchy příjmu potravy nebo se nepřijdou léčit. Ale jedno z čísel, o který se opíráme, je, že za posledních 10 let se počet českých dětí s poruchou příjmu potravy zvýšil o 89% dětí do 14 let. Takže v té vlastně mladší kategorii, kde jich tolik nebývalo, tam je ten trend patrný jako hodně, ale je patrný po všechně. Na přelomu tisíciletí jsme viděli, nebo měli jsme data o tom, že celosvětově se s poruchou příjmu potravy potká zhruba 3,5% lidí a někde okolo roku 2020 už to bylo téměř 8%. Takže se dá říct, že každý 12. až 13. člověk se během svého života potká s něčím, co se dá nazvat poruchou příjmu potravy.
0: Jaký jsou ty důvody, proč se to zhoršuje?
12: Poruchy příjmu potravy jsou nemoc, která se nestane úplně tak, nějakým jedním konkrétním vlivem, jedním konkrétním zážitkem. A je to nemoc, která se zakládá na spoustě vrstev. Některý jsou genetický, biologický, nemůžeme vůbec ovlivnit, některý pak utváří náš život po celou jeho trajektorii. Ta rovina, která si myslím, že zesiluje, která vlastně nebo která se komplikuje, nebo je větší živnou půdou pro ty onemocnění, je, myslím, to, co se nám děje v tom sociokulturním prostoru. Je to nějaký místo, kde zesiluje tlak na nějaký ideály, kde jsme obklopení nerealistickýma vzorama, kde je vlastně těch informací a představ toho, jaký ideály a jaký nároky bychom měli naplňovat, vlastně víc a víc a víc těch informací, obrovská spousta a vlastně nějaký nějaká jako nejistota ve vztahu k sobě a velký tlak na sebe je určitě jako hodně živná půda, která těm nemocím nasvědčuje. Není to to jediný, ale je to, myslím, to, co se v těch posledních letech zesiluje.
13: Já se v téhle sérii chci zaměřit výlučně na generaci Z, to samozřejmě poruchy příjmu potravy se týkají všech věkových kategorií. Nicméně zajímalo by mě, jestli z vašeho pozorování, z vaší praxe vnímáte a všímáte si toho, že se nějak změnil právě vztah této generace, té generace Z, třeba oproti těm předešlým, těm starším generacím, jejich vztah k tělu.
12: Já se potkávám s lidmi v rámci psychoterapie a pak taky v rámci workshopů ve školách. Řekla bych, že v některých ohledech jsou možná víc kritičtější, že možná víc přemýšlejí o tom, co se jim teda nabízí, co jim možná kdo vnucuje, jak jsou v tom svobodní, jak jim v tom je. A současně si ale myslím, že pořád jsou to děti nebo dospívající, kteří jsou nesmírně křehký a všichni jsme v období dospívání a citliví. Myslím si, že v některých ohledech se snaží víc vnímat, víc přemýšlet, víc jako se ptát, jaký je pro ně to, co se jim z nějakého vnějšího světa nabízí. A současně si myslím, že pořád jsou to dospívající, kteří procházejí náročným obdobím hledání, osahávání si vlastní identity, vytváření si nějakých vlastních hranic a toho tlaku a těch informací je prostě obrovská spousta, takže zase může být náchylnější k jiným trendům, k jiným rizikům, který možná jsme v předchozích generacích zase znali trošku jinak.
13: My se bavíme souhrnně o poruchách příjmu potravy. Řekněte mi možná prosím, jaké všechny formy vlastně pojmenováváte vy třeba ve své praxi, aby jsme si vlastně ujasnili ty pojmy, o čem se vlastně bavíme.
12: Já možná nezačnu vyjmenovávat nějaké konkrétní nemoci, ale spíš to ještě rozšířím. Uhum. A řeknu to, že si myslím, že je hrozně důležitý vnímat to jako nějaký kontinuum, kde možná na jedné straně je to, co bychom si možná pro sebe všichni mohli přát, nějaký zdravý vztah k tělu, svý tělesnosti, sobě jako takovým. A možná teda na tom druhém protipólu je porucha příjmu potravy ve smyslu jako klinických onemocnění, který vyžaduje léčbu. Ale někde mezi tím je hodně, hodně široká zóna toho, jak já to s tím jídlem můžu mít. Někdy se používá takový spektrum eating disorder, jako porucha příjmu potravy versus disordered eating. To znamená nějaký narušený vztah k jídlu, pohybu, tělu, ve kterém vlastně obrovská spousta lidí žije, aniž by to považovala za třeba rizikový nebo nepatřičný, protože vlastně to, co nás obklopuje, nějaká dietní kultura, nám vlastně říká, že to je v pořádku, že bychom měli neustále to tělo nějak měnit, to hodnotit, dosahovat nějakých lepších tvarů a podob. Takže myslím, že jako obrovská spousta lidí, třeba podle nějaký nedávný studie, kterou jsem četla, tak 40 až 60% dospělých žen se neustále snaží hubnout. To je vlastně velikánský číslo a velká spousta lidí prožije nebo žije velkou část svého života v nespokojenosti až nenávisti ke svému tělu. A tady tahle ta zóna toho disordered eating, toho narušeného vztahu k tělu, je předpokojem pro poruchy příjmu potravy u lidí, kteří k ním mají dispozici. To znamená, který na těch dalších úrovních, nějaký svůj geneticko-biologický, nějaký svůj osobnostní a vztahový, jsou náchylnější k tomu, aby se jim ta nemoc stala. Takže může být někdo, kdo prožije ten život v nějakým hejtu s jídlem, ale do té poruchy příjmu potravy úplně nedopluje a může být někdo, komu jedna dieta otevře dveře a už se do ní dostane ani neví jak. A co se týká potom těch nemocí jako takových, tak jsou to zase, je to spíš spektrum, není až tolik významný bavit se přesně o tom, jestli jaký přesně kritéria, jaká jako frekvence něčeho, nebo jaká je váha, abych musel mít tuhle nemoc. To není to klíčový, to jsou spíš nějaký popisní charakteristiky důležitý pro zdravotnictví. Ale důležitý je to, že buď to mě ta nemoc vede k tomu, že já jídlo spíš omezuju, nějak se mi do něj vkližují různý pravidla, které jsou čím dál víc svazující, bere mi to flexibilitu jídle, stávám se otrokem těch pravidel, které zesilují a zintenzivňují a buď to můžu jít směrem k tomu, že chci hubnout a být co nejhubenější, ta nemoc mě k tomu nutí, anebo v poslední době zesiluje taky, tam teda mluvíme o hlavně třeba mentální anorexii, ale v poslední době zesiluje taky onemocnění, které mu se říká bigorexie a to je vlastně trošku podobné s velmi podobně ovlivněným myšlením a chováním a emocionalitou, ale spíš nás vede k tomu, že máme mít co nejvíc vysekané tělo, co největší množství svalů, co nejméně tuku v těle. Takže to je takový jako restriktivní spektrum. Pak ještě můžeme pojmenovat onemocnění ortorexie, nejsice oficiální v diagnostických manuálech, ale je to něco, co se tam podle mě brzo dostane, protože je to něco, co vídáme víc a víc v tom současném světě, kdy teda všichni máme to jídlo hrozně řešit, jo, pod vlivem všech možných trendů. A ortorexie zase tlačí člověku tu představu, že nějaký jídlo je lepší, nějaký jídlo je čistější, vhodnější, bezpečnější a nese ale úplně stejnou dynamiku do té psychiky, jako třeba ta anorexie. Akorát vlastně na první dobrou nehlásá, že hele, buď hubenej, ale říká buď zdravej.
13: A ještě, abych si mohla představit, co se v mozku děje při anorexii versus třeba při ortorexii. Jestli anorexie je jako o krok dál, nebo co je ten rozdíl, co vám ta hlava říká?
12: Může to tak být, že ortorexie bývá často takovým předpokojem mentální anorexie, že do ní prostě docestuju. Zase jde o to, jak mám v sobě poskládaný všechny konstelace hvězd. No, já to vlastně nevím dřív, než se mi to stane. Ale ono i žít s tou ortorexií jako takovou není žádný med. V podstatě mě to vede do podobných míst, často do velké izolace od lidí. Všude si potřebuji nosit svoje krabičky s jídlem. Dělá mi třeba i potíže jíst ve společnosti druhých lidí. Ztrácím schopnost, jako vytlačuje mi ten hyperfokus na jídlo, zbavuje mě kapacity žít život. Takže zatímco mentální anorexie možná v některých ohledech může být teoreticky třeba závažnější výst opravdu k fatálním důsledkům, protože prostě vyhladovím až tak, že to moje tělo nemusí zvládnout. Můžeme přemýšlet, že ortorexie třeba až takhle dramatický důsledky mít nemusí, ale taky může. Jo, vlastně vede taky k podvýživě, protože mě to vede často k tomu, že vynechávám celý velký skupiny potravin, samozřejmě často jako cukry, tuky, jo, a vlastně následuju nějaký trendy, které dřív byly víc o tom, co jsme si tak představili pod pojmem zdravá výživa, že lidi nakupovali v prodejnách zdraví výživy. Dneska pod zase tím tlakem brutálního množství informací vykupujeme nejrůznější e-shopy, nejrůznějších influencerů a firem s výživovými doplňky. A to, čeho já potřebuju dosáhnout, když mě tahle nemoc navštíví, tak je, že já prahnu po nějakém ujištění, po nějaký jistotě, ale vlastně ta změť těch trendů, které jsou, mě tam stejně nedovolí dojít, protože zase za chvíli zjistím, že ještě něco dalšího není správně. Takže mě to vede k tomu, že já vlastně vyloučím z toho jídelníčku takřka cokoliv, nebo takřka prostě všechno, co mě může vyživovat. A potom už na biologické úrovni, jo, když můj mozek nemá ty živiny, tak stejně začne vytvářet myšlenky charakteru mentální anorexie, začnu být obrovsky posedlá jídlem, začnu myslet na jídlo neustále, protože to je boj mýho mozku o přežití. Dovede mě to do podobných míst, když v tom jsem dlouho.
13: Zmínili jsme teda anorexii, bigorexii, ortorexii, nějakou celou škálu. Jaký další typy poruch příjmu potravy ale známe?
12: Do toho spektra patří pak další onemocnění, které jsou spíš charakterizované tím, že člověk má pocit ztráty kontroly ve vztahu k jídlu. Je to jednak záchvatovitý přejídání, což je v podstatě nejčastější porucha příjmu potravy vůbec. Jo. My hodně často mluvíme o té mentální anorexii, která víc vidět, když už se stane, ale záchvatovitým přejídáním prochází, má s ním zkušenost ještě větší skupina lidí. A často to jsou třeba i lidi, kteří mají nadváhu nebo obezitu a procházejí často léčbou těchto obtíží, aniž by bylo adresováno to, že na pozadí nebo v tom podhoubí probíhá porucha příjmu potravy a oni sami to nevědí. A další onemocněním je mentální bulimie, která taky je charakterizovaná tím, že člověk má zážitky, že vlastně ztrácí kontrolu nad tím, sní velké množství jídla, které se potom snaží nějak vykompenzovat, buď zracením nebo nějakou přehnanou fyzickou aktivitou nebo nějakými léky. Takže jenom je jako důležitý říct, že ty poruchy příjmu potravy jsou skutečně spektrum. Někdy mají lidi pocit, že no jo, to mě se staly všechny ty nemoci. Já teda jsem měl, nebo dokonce slýchají od zdravotníků, tak hlavně se nedostaň do toho dalšího extrému. Jo? Hlavně teda se nezačni přejídat. Už je teda máš normální váhu, tak už teda si ji drž a buď dobrý. Jo? Ale to je jako hrozně škodlivá myšlenka, protože pokud já jsem zažila, pokud můj organismus zažil ohrožení ve formě vyhladovění, tak je absolutně přirozený, že nějakou dobu potřebuje toho jídla víc, potřebuje zažít dostatek absolutní. A to se někdy může projevit jako velký hlad nebo jako nějaký stavy přejídání. A pokud se na tom nedostanu podporu, nedostanu podporu odborníků v tom, že tohle je naprosto v pořádku a projdeme tím společně, tak se mi může stát, že po nějakou ještě rouškou studu tohle to zesílí a mě se skutečně třeba zakotví, jak se mi jako petrifikuje třeba to přejídání jako takový, protože to považuji za něco, co jsem vlastně nezvlád a zůstanu s tím vlastně sám.
13: Já mám pocit, že v té debatě je to hodně často redukovaný vlastně na jídlo, protože ano, souvisí to s jídlem, ale vlastně často se tam dostávají rady typu, tak se najes. Tak by mě zajímalo, říkala jste, že to je komplexní a je to u každé osobnosti jiný, záleží na tom, jaký máte předpoklady, jaký máte genetickou výbavu a tak dále. Ale dá se říct, jaký jsou opravdu ty nejhlubší patra poruch příjmu potravy, jaký jsou ty nejhlubší příčiny?
12: Ta rovina jídla je to, kde to vidíme. Kde vidíme, že se něco děje, kde nám to probublává nad tu hladinu. Ale ty spodní patra jsou to, kde potom člověk potřebuje to léčení. Já hodně zdůrazňuju tu linku biologicko-genetickou, protože je to něco, co v poslední době máme o tom víc a víc informací a myslím si, že je strašně důležitý vědět, že skutečně jsou lidi, kteří na tom, jak je jejich nervový a metabolický systém poskládaný, tak jenom skrze tohleto jsou zkrátka k těmhle nemocem náchylnější a potřebuju podle mě slyšet, a všichni potřebujeme slyšet, že to není ničí vina, že ho tohle nemoc navštívila v jeho životě. Jo. Myslím, že to je jeden z obrovských mýtů, který ještě pořád jako se nese světem. Takže už to, jak já na tenhle svět přijdu, tak v tom bačušku mám buď rizikovější nebo mý rizikový nastavení. A potom jsou to vlastně veškerý takový moje jako zážitky, jak já to tady na tom světě mám s tím, jestli jsem tady vítaný, jestli prožívám pocit, že je tady pro mě dobrý místo. Jsou to jako hodně obecné věci, jak o tom mluvím, jo? Ale v těch příbězích lidí s poruchem příjmu potravy často zažíváme prožitky nepřijetí, nějak jsem jako byla divná, nějak jsem byla jako v něčem moc nebo málo, nějak to nepasovalo. Jsou to zkrátka zkušenosti, které já si skládám do nějaký svým říšky, skrze kterou pak prostě tady na tom světě žiju. Opravdu od úplně jako raných zkušeností, raný citový vazby, nějakého klimatu v naší rodině, emočního, jak tam je prostor pro všechny emoce. Jsou nějaký špatný a nějaký, který jsou preferovaný. Můžu být dítě, když mám být dítě, nebo jsou moji rodiče příliš zatížený a přetížený a já vlastně, byť to po mně oficiálně nikdo nechce, tak vstoupím do nějaký role, že třeba pečuju. V některé části svýho já jsem dítě, ale v některé části se stávám někým, kdo pečuje o třeba dospěláky, kteří v té rodině nemají kapacitu. Jo, takže těch věcí je velká spousta. Jak se to u nás doma děje s hodnocením, s oceňováním se? Jo, děje se za výkony, nebo se děje za to, že mi někdo dokáže dát zprávu, že tak, jak jsem vlastně fajn, jo, že jsem jako super, jo, že mě jako pomáhá to moje rodinný zázemí být na sebe zvědavý, poznávat se a objevovat se. A mít se sebou kontakt. A pak samozřejmě jsou to už zážitky, ve kterých možná některým máme větší nebo menší štěstí nebo smůlu, nějaký náročný zážitky v životě, které můžou přijít v obdobích, kdy na ně máme větší nebo menší kapacitu. Já můžu zažít něco těžkého a být na to zrovna dobře ready a můžu zažít něco, co objektivně není až tak těžký, ale vlastně moje kapacita na to není připravená.
13: No a teď by mě zajímalo, jestli mi dokážete říct, protože já to často rozděluju na takový různý patra a právě si říkám, v jakým patře ta touha po určitý estetice? Tedy jakou roli v poruchách příjmu potravy, v nějakém patologickém jezení právě hraje ta estetika, že chceme nějak vypadat, že chceme dosáhnout nějakých ideálů. Kde je tam to místo?
12: Nabízí se říct, že je to v té rovině nějakých kulturních fenoménů, ale myslím si, že to sahá už do těch daleko hlubších pater nějakých našich rodině sdílených narrativů, nějakých jako představ toho, jak se u nás doma mluví o tělech, jestli je u nás doma běžný spíš ty těla jako oslavovat, nějak o ně pečovat, nějak si jich všímat. Jo. Jestli je taky u nás doma prostor pro to jako mluvit o tom, že jestli ty rodiče mají kapacitu uníst, že to dítě začíná přicházet s tím, že se mu třeba něco na jeho těle nelíbí, protože prostě žije už v nějaký skupině lidí, která se k němu třeba nějak kriticky vztahuje. A jak to jako ta rodina dokáže ukontejnovat, uníst? Jo? Jestli vlastně spanikaří, anebo jestli proto dokáže udělat prostor a pomáhat zase tomu dítěti jako přemýšlet o tom, že to hezký může být různý. Jo? A myslím, že to je fakt vývoj, že to je proces a s tím, co nakoupíme v rodině, s tím a samozřejmě i s tím, jak nasusáváme, jak se to u nás doma dělá, jak se moji rodiče projevují ve vztahu ke svým vlastním tělům. Ne ve chvíli, kdy vědí, že na ně koukám jako dítě, ale kdy to třeba taky vůbec nevědějí. Jakým způsobem se to u nás doma dělá i s vnímáním dalších těl. Jestli si sedneme všichni k televizi a začneme si povídat o tom, jak je to hrozný, že tato ještě nezubla po porodu, nebo tenhle příšerně plešatý, že vlastně z toho komentování těla se stává nějaký fenomén, který považujeme za naprosto normální volnočasovou aktivitu. A moc si neuvědomujeme, že se to do vnímání těch našich dětí propisuje. Takže jako já si myslím, že nějaká estetika je něco, co patří k naší rase. Asi to tady vždycky bylo, asi i domorodý kmeny to tak mají. A jenom možná, myslím, že je dobrý přemýšlet o tom, že opravdu jako to, co je hezký, se tvaruje tou naší kulturou a že do toho jako máme co říct, že nemusíme být ten pasivní příjemci toho, že někdo řekl, že něco je teďka krásný, ale že v rámci těch našich menších komunit s tím můžeme nějak nakládat.
13: Vy pracujete s mladými dívkami i v 3P, třeba se, řekněme, podílíte na nějaké osvětě, ale pomáháte zkrátka i rodinám, které mají třeba zkušenost.
12: I s chlapci.
13: I s chlapci, to je taky důležitý říct, to je další díl, který řeším. Zůstaňme teďkon u dívek, protože tenhle ten díl se zaměřuje na takovou tu ideu té čistoty a nějaké pilates holky, která je taková růžová, cvičivá, vlastně dělá všechno správně, tak jak to naše společnost vlastně chce. Zajímá mě, když se s mladými dívkami bavíte, co jsou ty dnešní ideály vlastně, k čemu směřují?
12: To je strašně pro mě náročná otázka, protože já to vlastně v té svojí praxi zažívám možná trošku jinak, než jak se to vyloženě jeví na těch sociálních sítích, kde se zdá, že všichni jdou ty trendy a všichni chtějí tohle a tamhle to. A já pak, když s těma holkama mluvím ve své pracovně, tak si spíš bavíme o tom, že mají obrovský strach, jestli jsou dost, jestli tak, jak jsou, můžou být. Řeší témata dospívání, jako řešili asi všechny generace před nima. Akorát možná do toho vstupují tyhle ty aspekty, jestli opravdu musím být takováhle, jako mi ty některé trendy ukazují, nebo jako ta některá spolužačka má. Obstojím, když taková nebudu. Jo. Takže já vlastně asi nemám úplně zkušenost, že bych zažívala to, že vyloženě prahnou po těch jako následování těch trendů jako takovejch, což je vlastně zajímavý.
13: A je to možná nějaká berlič, nebo vlastně nějaká možná cesta, která vás chytí, nebo ani to nevídáte?
12: Já si myslím, že to jako řeší. Jo? Já si myslím, že to řeší, že často mluví o tom, že vnímají, jak je dokáže ten algoritmus čapnout, jak vlastně z nějaký dobrý nálady se najednou stane nějaký jako velký pocit nesebedůvěry, jestli jako můžu jít někam cvičit, když nebudu mít jako dokonalý outfit a jestli to ostatní budou řešit. Jo? Takže vlastně spíš tak jako čekuju, jestli to, co se děje na těch sítích, se děje i v té realitě.
13: No a je tam ta hubenost?
12: Určitě. Určitě.
13: A kde se to bere, že chceme být hubený? Kde je ten základ toho?
12: Já myslím, že tenhle ten kult štíhlosti jako nikdy nevymizel, nebo za tu dobu, kdy se objevil někde prostě v minulém století, tak, že sice tady byly nějaký hnutí body positivity a podobně, ale že taková ta představa, že ten asketismus, disciplinovanost, něco, co jako dřív možná v nějaký průmyslové revoluci bylo spojený s představou teda vyššího sociálního statutu a zatímco, že předtím v nějakých 19. století to bylo spíš naopak, že byl ten blahobyt a tělo, které bylo v blahobytu, tak vypadalo jinak než hubeně, tak myslím, že potom jako rozvoj technologií tohle to hodně změnil. A myslím si, že od té doby to vlastně jakože nějaký vložený respekt a dobrý pobejvání v diverzitě, že by nám v tom bylo dobře, že jsme se k tomu nikdy nedostali. A že ten kult štíhlosti je něco, co myslím, že to můžeme nasvítit ze spousty různých perspektiv, že se jako ten trend cyklicky se jako stává znova aktualizovaným, akorát má trošku jiný kabátek, takže to, co možná někde v 90. mělo takovou tu syrovou nihilistickou linku, tak dneska je to víc oblečený do těch růžových outfitů na cvičení a těch slov jako clean a detox a hormonální rovnováha. Přitom je to vlastně pořád stejný a sofistikovanější možná. A pořád je to nějaká jako mocenská logika. Myslím, že tam je strašně důležitý ten princip toho marketingu, že se to vlastně dobře prodává. Je tady na to zaděláno obrovskou spoustu let a jenom stačí tomu změnit háv, změnit, oblíknout to do jiných šatiček a pořád to tady má prostě to podhoubí, na kterým to bují. A myslím, že v těch dnešních trendech, ve smyslu nějakých teda clean girls a pilates princesses a dead girls, že vlastně nemusí být artikulovaná ta štíhlost jako ten svatý grál, ale že je nějak vizuálně prezentovaný ten trend, že tam je prostě patrný, že se vlastně podíváte, že ty těla jsou všechny stejný, nebo jsou vlastně štíhlí, možná tak trošku jako sofistikovaně nenápadně prezentovaný, jo? Jako vlastně v něčem, co je opravdu jako čistý a nenáročný, ještě by to všechno mělo být vlastně nenáročný, mělo by to vlastně hrozně easy, jo? Měli bychom vypadat tak jako princezny, takhle jsem se ráno probudila a vypadám takhle skvěle a nestálo mě to vlastně žádnou energii, ještě energii na celý svůj další život, což vlastně není reálný, takže nás to ještě možná než jen do té štíhlosti uvrhá do takové pasti, jak to vlastně všechno zvládat, jak být brutálně teda efektivní a produktivní a stávat si tou nejlepší verzí sebe sama, aniž bychom si uvědomovali, že jako nám protéká mezi prstama to, co bychom možná jako nazývali opravdovým životem.
13: Vy jste to nastínila, ale ještě se na to zeptám konkrétně. Máte pocit, že ty poruchy příjmu potravy jde v dnešní době, v době sítí, veškerých těch trendů, o kterých jsme se bavili, vlastně maskovat za nějaký zdravý životní styl? Je to něco, co se děje? Všímáte si toho?
12: Myslím, že v obrovské míře. Myslím, že tomu nahrávají zase další trendy typu biohackingových strategií. Aniž bych to chtěla všechno házet do jednoho pytle a očerňovat, tak pořád vždycky tak vrací k tomu, kdo na tom vydělává a co z toho kdo má. A máme tady teda obrovský nějaký teda hnutí biohackingu, témata jako longevity a přesně optimalizace úplně jako absolutně všeho. A já mám vlastně pocit, že nám to jenom nějak legitimizuje úzkost, kterou jsme možná vždycky měli, hledali jsme, jak teda jako v tom světě nejlíp bejt, ale teďka nám někdo nabízí ty zkratky, nebo nabízí nám to, co teda opravdu máme dělat a opravdu nám to pomůže. Takže my namísto toho, abychom se učili, jak zacházet s nějakou mírou nejistoty v našich životech, která v současné době je obrovská a je taková obrovská součást naší lidské rezilience. Já prostě potřebuji, aby byla odolná, tak já vlastně potřebuju umět ustávat nejistotu ve svém životě. Potřebuju hledat, kde tu jistotu mít můžu, o co se můžu opírat a jak navigovat tím životem, když vlastně není dopředu nalinkovaný. A myslím, že tyhle ty všechny možný trendy, které na první dobrou neříkají pojďte mít poruchu příjmu potravy, ale říkají pojďte dělat tohle, pojďte následovat tuhle cestu a on je to ten směr. Bude vám dobře, budete optimalizovaný a konečně budete mít ten dobrý život. Tak ono je to vlastně hrozně lákavý, protože i ta porucha příjmu potravy je nějaká v uvozovkách velmi zjednodušeně náplast na nejistotu. A teď jsme v problému toho, že zatímco člověku s mentální anorexií velmi brzo začne okolí říkat, hele, to už není úplně OK, dávej si bacha, přestože mu předtím říkali, ty jsi krásně zhubla, to je pecka, jo? Tak v zápětí další dějství se zvedne opona a už ježišmarja, co se to stalo, tak u těchto linek ve smyslu nějakého přehnaného fitness a ortorexie s miliardou doplňků stravy a ulpívání na všech možných rutinách, měření všech možných nošení wearables, který kdo vymyslel, tak je to vlastně stejný mindset, je to vlastně stejný postoj k životu. Já musím kontrolovat něco vnějšího, protože mám strach, že se mi to nějak rozpadne mezi prstama. To riziko je v tom, že když já budu dělat všechny tyhle ty možné rutiny, tak možná vnitřně mi v tom nebude dobře, ale zvenčí budu dostávat oceňování za disciplínu, protože s tím kultem štíhlosti pořád je taky nějaký kult disciplíny a já budu daleko delší dobu, než člověk s mentální anorexií, dostávat zprávy. To je skvělý, jak si dokážeš hecnout, sebe zapřít. Já bych taky chtěla mít takovou disciplínu a nemám. Jak to děláš? Takže vlastně pokud jsem člověk, který má nižší sebehodnocení, nějaký prožitky, nedůvěry v sebe sama, tak mi tohle bude strašně dobře, mě tohle bude cítit a bude mi to ukazovat, že ta cesta je správná a ještě mi to třeba povede k tomu, že to budu hlásat dál do světa, na což jsou prostě sociální sítě skvělý partner.
13: My jsme zmínili estetiku třeba ta clean girl a ta třeba často prezentuje takový dokonale zvládnutý život, řekněme, protože tam skvělé tělo, zdravé jídlo, rutina právě, jak jste říkala, to, že vlastně toho zvládáte hrozně moc, stáváte v pět a všechno to stihnete. Co se tohle, co nám říkají, tyhle trendy, nebo vlastně tahle přesně, tahle ta cesta, pojďte to dělat takhle, jsou různý návody na to, takhle vypadá můj den. Co se tohle to může rozvinout? Jako, co jsou ty momenty, které jsou nebezpečné v tom? Co jsou ty rizika?
12: Myslím, že je dobrý jako vracet se k podstatě toho, proč se do těchto věcí pouštím, co mi to má vlastně přinést. A jestli mi to přináší to, že se ve svém životě cítím líp. Já myslím, že je dobrý rozlišovat mezi strukturou, něčím, co mi prostě pomáhá se orientovat v mém životě, v mých potřebách, v mých vztazích, a mezi rigiditou, mezi tím, že něco prostě dělat musím, protože mi to někdo řekl, že to je správná cesta. Proto nefungují zkratky, proto nefunguje to, že mi někdo něco nadiktuje a já to budu dělat. Já to můžu zkusit začít dělat, ale měla bych to reflektovat. Měla bych si vždycky zhodnotit, jaký to pro mě opravdu je, co dobrýho mi to přináší a jestli mi to třeba naopak nerozmíchává nějaký věci, které se mi nelíbí, jestli mi to někde nerozmíchává nějakou jinou linku úzkosti, nějaký jiný pocit, že nejsem dost dobrá. Jo, pokud hledám něco, co mi pomůže cítit se dost dobrá, a zjistím, že mi to spíš vyvolává pocity, že to tak není, že se neustále s někým o to víc srovnávám a připadám si, že to nezvládám, tak to možná je místo, kde by si říct, hele, je tohle opravdu to, co já chci. A pokud zažívám, myslím, že ta důležitá linie, ta červená čára je to místo, kdy si všimnu, že mi to bere flexibilitu, že to prostě nemůžu dělat jinak a že se stávám otrokem nějaký rutiny namísto toho, aby mi ta rutina pomáhala se nějak strukturovat.
13: Vlastně se ptám na tu hranici mezi sebepéčí, která by byla fajn, a nějakou posedlostí, která může vést k něčemu nezdravému. No, že vlastně...
12: Já myslím, že je hrozně potřeba jako obracet pořád tu perspektivu dovnitř. Jo. Nejenom na to, co teda mi říká, že bych ještě měla dělat a co ještě si koupit a co ještě si nastudovat a co si ještě na tělo navěsit za přístroje. Můžu teda zkusit nějaký malý kousek, ale pak si zase obrátit tu perspektivu dovnitř, protože my se vlastně pořád, i dneska se vlastně pořád bavíme o tom těle. Ale furt se bavíme o něm jako o nějakém nástroji nebo o nějakém předmětu hodnocení. Ale vlastně úplně nám z toho uniká ta linka, že to, my jsme to tělo. My nejsme, jako já nemám tělo, kde já jsem a pak je moje tělo a já s ním teda tvořím nějaký vztah. Já jsem to tělo. A jenom já si můžu skrze obrácení pozornosti dovnitř na svoje signály vlastního těla všímat, jak mi to, co jsem si do toho svého života přizvala na zkoušku, jak mi s tím je. Co dobrýho mi to přináší, jak se s tím mám emočně, v čem mě to posiluje, co mě to učí. Na tohle nebývají rychlé odpovědi. Já většinou potřebuji dát si čas, dát si pro sebe prostor a to v té rychlosti těch digitálních médií není to žádoucí. Že? A zase, když to vrátíme k marketingu a biznesu, nikdo nechce, aby jsme byli pomalí, abychom si věci reflektovali a uvědomovali, jestli se nám pomáhají. Tam chtějí, abychom rychle nakupovali a rychle následovali trendy. Já myslím, že je strašně důležitý zkoumat tu svoji motivaci. Jestli to, co mě vede, je, že to se sebou myslím hezky, že na sebe myslím, že mi to dělá příjemně, že se něco třeba učím, jo, že se klidně i vystavuju nějakým nekomfortu, ale že vím proč, že mě to dává nějaký smysl, jo, že já se prostě hecnu, budu chodit teďka prostě třikrát týdně někam trénovat, ale vím, v čem je to pro mě dobrý. Ne pro nějaký okolí, proto abych se někomu líbila, v čem jako mě to dělá dobrý pocit. A nebo jestli ta motivace je nějaká úzkost, něco spíš z toho ranku, že musím a že když to dělat nebudu, tak se něco stane, neobstojím, selžu. No. Někdy je fakt těžký zjistit, jestli když nejsem naladěná na to, si se sebou hezky povídat a spíš když se do sebe podívám, tak nacházím nějakou kritiku a spíš nějaký znehodnocující komentáře, tak může být těžký rozlišit, jestli to, co teďka dělám, je pro mě hezký a nebo jestli hledám způsob, jak se konečně začít mít rád. Takže já to jako nemám jednoduchou radu, ale ta otázka mi přijde klíčová. Hledat, jak se dostat na to místo, ze kterého se koukám na sebe, na svůj život a říkám si, jo, co já se skrze tohle pro sebe učím, co se skrze tohle o sobě dozvídám, učím se, jak se odvážit jít někam do skupiny lidí a tam cvičit, protože se za to, nevím, stydím se za něco, nebo chtěla bych se zbavit nějakého studu z větší skupiny lidí, jo, nebo o čem to jako pro mě je a jak mi v tom je, co já z toho skutečně získávám. A nebo jestli to, co objevím, je nějaká motivace strachu, když nebudu, když nevyhovím, když neobstojím, tak... Když vlastně nevím pořádně, co pro sebe chci a když mi z toho skutečně mizí možnost udělat to jinak. Když vynechám nějakou rutinu, nějaký režimový kroky a zaplaví mě výčitky a zaplaví mě ještě třeba větší kritický hlas, který mě znehodnocuje, řekne ani tohle si nezvládla, vidíš to, tak ty jsi úplně k ničemu. Tak je to místo, ze kterého myslím, že to jako není dobrý dál dělat.
13: Zmínila jste digitální média, zajímá mě... Jak zásadně mají sociální sítě vliv na, řekněme, tu nespokojenost právě s tou naší tělesnou schránkou?
12: Myslím, že sociální sítě nejsou démon a pachatel úplně všeho. Myslím, že můžou nést jako fajn aspekty do života a obecně, když se zkoumá, jaký vliv mají na duševní zdraví třeba právě dospívajících, mladých dospělých, tak se prostě pořád ukazuje, že to je jako dobrý sluha, zlej pán. Záleží, co si vybírám za obsah hlavně, jak ty sítě využívám. Co se týká ale tématu, jako je body image, jako je vnímání vlastního těla, tam máme dost evidence, že ty vlivy nebývají úplně fajn, že se můžeme prostě přesně pod vlivem těchto trendů a té nediverzity a té jasné představy, že to správně je to štíhlý, dostávat prostě do pasti toho, že nám to naše prožívání tělový ovlivňuje negativně. Pak samozřejmě zase tendence algoritmu předkládat nám obsah, který v nás prostě vyvolává emoce a engagement, přestože to nejsou příjemné emoce a nejsou pro nás užitečný. To už jako není ta věc, která by někoho zajímala. Takže vlastně to často zažívám i s lidma v terapii, kdy mluví o tom, že se vlastně chtějí si ty sociální sítě vyčistit, chtějí tam mít vlastně profily, které je opravdu inspirují na té jejich cestě, a nebo se jako úplně zbavit toho tématu jídla a cvičení. A je to hrozně těžký. No, je to jako strašně těžký a pořád jim to vrací ten obsah, který vidět nechtějí. A dokonce jsem zažila párkrát až takovou jako traumatickou zkušenost s tím, že pro někoho jako obsah, který sledoval v těch pro sebe jako nejstrašnějších fázích toho onemocnění, se mu vlastně vracel a jako způsoboval mu nějakou jako znova prožívání těch těžkých míst.
13: Pokud třeba si všímáte nějakého toho obsahu na sociálních sítích, tohodle výkonnostního slash vlastně pečujícího, sebe pečujícího, dokážete mi říct, co tam nacházíte jako vlastně problematicky?
12: Jako, mě napadá obsah, který je vyloženě totální rudá vlajka pro člověka, který se v nějaký nebezpečný zóně s jídlem pohybuje, a to jsou prostě obsahy typu co jsem dneska jedla, všechny možný témata ohledně jídla, konkrétních jako jídelníčků. Často jsou velmi rizikový, spousty profilů, které se tváří jako podpůrně recovery profily, podporují uzdravu, ale vlastně hrozně často je spravují lidi, kteří jsou ještě velmi hluboko v tom onemocnění a třeba na to nemají náhled, nechtějí to dělat záměrně škodlivě, ale nesou zprávu, která do té nemoci prostě někoho může klidně dovíst. A obecně myslím, že jako jakýkoliv jasný návody, jakýkoliv jasný představit toho, hele, tohle dělej, mě to pomohlo, taky jsem tápala a tohle mě spasilo. No, takovýhle vlastně jako způsoby vyzývání k připojení se k něčemu, o čem vlastně vím hrozně málo. Samozřejmě obrovský red flag je, když zároveň prodávám něco, co následuje tuhletu moji hodnotnou myšlenku. Ale jinak si myslím, že to mnohdy ani třeba ty influenceri fakt nemusí dělat, že to nedělají záměrně, ale že jako když si jdu na ty sociální sítě pro podporu a můžu být nějakým křehkým období, tak se prostě strašně snadno čapnu něčeho, co si pak vstáhnu jako do toho svého příběhu, kde je momentálně hodně nejistoty a prostě neudělá mi to tam něco dobrýho.
13: Vypínat to, když vám není dobře.
12: Jo, a to prapůvodní záměr sociálních sítí byl podpořit blízkost. To jako byla to fakt jako sociální síť, můžeme si teďka říkat, že jsem tady jako za boomera, jo? Ale já vlastně nad tím víc a víc přemýšlím, když se třeba objevíme někde na workshopech pro středoškoláky, tak říkají, hele, já si vlastně pořizuju tlačítkový telefon a mám smartphone, ale vypínám ho. A myslím, že to je taky nějaký proces, který se v této generaci objevuje a přijde mi hrozně fajn. Tak si vždycky jako poodstoupit do větší vzdálenosti a říct si, jo, co to tady teď dělám, od něčeho se odpojuju, disociuju, nebo o čem to tady teďka pro mě je, a já jsem ten důležitý, jo? Já jsem ten důležitý člověk, který rozhoduje, k čemu mi to bude. Já si můžu stoupnout do toho místa a říct, tak jo, líbí se mi teďka to, co tady ty socky mi nabízejí a co já s nima teďka dělám, jak já s nima teďka mám vztah, a pokud ne, tak můžu vědět, že potřebuji udělat těch několik kroků zpátky, protože dokud jim budu takhle hodně blízko, tak oni mají hrozný náboj k tomu, aby mě nepustili do té obrazovky. A to není o tom, že jsem slabý. Oni to prostě mají absolutně jiný technologie. Prostě než můj mozek, jo. Takže já prostě potřebuji vědomě udělat těch několik kroků zpátky, abych se zpátky mohla napojit na sebe, říct si taky, jak já to teďka chci. A rozšiřovala si tuhletu schopnost se rozhodovat podle sebe.
13: Já jsem ještě hodně četla, dívala jsem se taky na takzvaný skinny talk, zkoušela jsem to hledat, vlastně i ten typ obsahu, který se pod tím hashtagem zhlukuje třeba na TikToku. Typicky to propaguje opravdu extrémní hubenost, vlastně to vyzdvihuje ty nezdravé až anorektické návyky. TikTok nicméně ten hashtag monitoruje, nějakým způsobem zakazuje, ale samozřejmě poměrně jednoduše si můžete najít opravdu dost příbuzný typ obsahu. Co tohle s mladými lidmi může dělat, dělá, když tohle vidí, a zároveň co s tím lze dělat v téhle společnosti, kdy sociální sítě prostě jsou součástí třeba nějakého pracovního profilování se?
12: Si vždycky vzpomenu na jednu kolegyni, která, když jsme si o tomhle povídali na nějakých konferencích, kulatých stolech a nějak jsme sledovali ten vývoj, jo, že vlastně dřív byly pro anorektické, pro bulimické blogy, pak se přesouvaly přes různé sítě, které byly popředí dřív a dneska je to teda TikTok a Instagram. Ona tehdy říkala, jako, tak ale to je přece strašný, tak to musíme tomu panu Zuckerbergovi říct, aby to věděl, co se tam děje. Jo. Já jsem říkala, no, on to jako asi ví. Co můžeme dělat? Já vlastně jsem hrozně ráda, že se teďka začaly objevovat, že dlouho to byl takový pocit možná třeba i mě jako individuální člověka nějaký pocit bezmoci nebo frustrace takovýho opravdu jako co můžu a zmůžu. A vždycky jsem se znova a znova vrátila k tomu, že můžu dělat strašně moc ve své vlastní komunitě. Můžu mluvit s dětma okolo sebe, můžu mluvit s dalšími lidmi okolo sebe, můžeme nějakým způsobem reflektovat tyhle ty fenomény a trendy, můžeme kultivovat nějak svůj vlastní jazyk, můžeme si víc všímat, jak o těch tělech okolo nás a svých vlastních tělech mluvíme. A byť se může zdát, že to třeba není přímý ovlivnění toho, co se děje na těch sociálních sítích, tak si myslím, že když podpoříme sebe navzájem, sami sebe a sebe navzájem a ten narrativ, ten diskurs, ten jazyk, tady to všechno, jak to děláme okolo těl, se bude měnit, tak se to prostě věřím do tohohle taky může propisovat. A je to pak samozřejmě jako i to, že jako s napětím sleduju, kam se budou dál vyvíjet nějaký soudní spory lidi versus Meta a podobně, protože myslím, že jako je na čase. Nějak věřím, že se některé věci začít hýbat můžou i v tomhletom jako systémovém legislativním rámci a budu se snažit nějak tomu jako napomoct, co bude v mých silách. Ale primárně bych fakt hrozně ráda dávala lidem tu kompetenci i sobě, protože to často musím připomínat, že jako nemusím být ve vleku toho, co se nám na těch sítích děje. Že jako jasně ty algoritmy nějak fungujou, ale když dojdem do nějakého místa, kdy si řeknu, já tohle opravdu nechci, tak s tím nějak pracovat můžu. A

0: Od 10, 11 jsem měla přístup k internetu, takže není to ještě teda jako ta nejmladší generace, která opravdu vyroste už s, nebo se narodí s přístupem k sítím, ale v takovým jako tom křehkém věku 12, 13 prostě byly takový ty V-Hearted, Pinterest, Tumblr a sledovala jsem to hodně. Tak mě jenom zajímá, jestli třeba si myslíte, co vlastně způsobuje to, že vidíme stovky, tisíce dokonalých těl. Vlastně má to reálně nějaký efekt, protože často mi, jak říkám, tak mi mamka říká to, ale není možný, že tě to dělá tak špatně. Teď tak si řekni, že to není realita. Já vím, že to je i není. Tak teď vlastně mě zajímá, co reálně víme, třeba i z hlediska psychologie, co to s náma fakt dělá, když tomu jsme vystavený.
1: Já myslím, že normálním se pro nás stává to, čemu jsme vystavovaní opakovaně. Že norma není nic jako objektivního, ale něco, co vídáme, co tou normou se to pro nás stává, když je to obsah, který je dominantní. Jsem jako absolutně přesvědčená o tom, že se to prostě do nás může propisovat, může to nás to jako zasahovat velmi výrazně a zraňujícně, když vlastně nevidíme ty vzory, které by odpovídaly tomu, jaký my jsme, ale vidíme jenom ty, který jsou takový, jaký bychom měli být. Myslím si, že když budu jako úplně upřímná i sama k sobě, tak můžu milionkrát vědět, že to není realita, ale stejně můžu zhlídnout náhodně jakýkoliv video a prostě ta emoce je rychlejší. Já si pak samozřejmě řeknu jasně, nějak si to zpracuju, nějak se opečuju, ale kur situaci, kdy mi třeba zrovna není dobře v mém životě, zase to vstoupí do nějakého zranitelnějšího místa, tak se prostě stane, že si říkám, tyjo, jako jo, a ta emoce je tak rychlá, že mnou prostě projede a já, když si to zase neuvědomím, nebudu mít se sebou kontakt, tak to se mnou prostě může nést dál. Může to mít zásadní. A myslím, že má. A pak si myslím, že je taky jako dobrý bavit se s těma staršíma ženama o tom, jak oni to jako opravdu mají s těma svýma, s tou svojí vlastní tělesností. Protože když se podíváme na to, že jednak se můžeme dívat asi na svoje vlastní komunity, jak to fakt u nás doma probíhá, našich jako mám a tét a babiček, a jako nakolik jsou fakt v míru se svýma tělama, nakolik jsou tam takový ty diet talks neustálí, třeba jiný než v souvislosti s těma sítěma. Ale já si myslím, že to není jako nic novýho. Já často zažívám to, že když za mnou přijde rodina s dítětem, který tou poruchou příjmu potravy prochází, tak mi říkají, hele, ale my to jako máme s jídlem jako úplně v pohodě, u nás jako všechno jako možný a jídlo máme rádi a užíváme si ho. A teprve postupem času začnou vyplývat, když třeba to samo dítě začne získávat nějaký náhled a odstup, tak začne nějak jako v samou nosit takový zážitky a stříp, říká, hele, jako máma se nikdy vlastně s náma nenají a pořád vlastně říká, že jí zase tady někde něco narostlo a táta si nedá dezert, když nebyl na volejbale a doma máme fuj tablový šuplík, ve kterém jsou sladkosti a první, co se řekne, když se pustí televize, je, kdo tam se zhubnul a přibral a že je to vlastně jako skrytý něco, co jsme si fakt možná jako normalizovali, jako že takhle to prostě je a že je vlastně normální být nespokojený se svým tělem. Já si nemyslím, že by to mělo být v mém světě, já pro sebe nechci, pro svůj blízký svět, ve kterém je normální být v hejtu se svým tělem. Já myslím, že já bych si přála, aby bylo normální chápat, že já jsem tělo, mám jedno jediné tělo na svůj jeden jediný život, který tady mám a skrze něj prostřednictvím svého fyzického já ten život žiju a já ho prostě nechci prožívat neustálém hejtu. A to, že zažívám nějaké nespokojenosti, je asi přirozený. Zažívám je i se svojí osobností, se svýma charakterýma rysama, nějak s nima pracuju, ale neznamená to, že bych se s tím měla jako smířit a říct si, jo, já se budu jako do konce života trápit.
0: Máte pocit, že se vrací v nějakém cyklu zase víc ten kult hubenosti? Je to něco aktuálního teď?
1: Myslím, že jo a myslím, že vlastně právě takový ty trendy body positivity, který, nebo ty hnutí, který měli za cíl trošku, myslím jako prapůvodně, měli za cíl bojovat proti diskriminaci těl lidí s nadváhou, obezitou. Pak se z toho zase stal spíš marketingový nástroj, který zase, když se vyprázdnil a vyždímal, tak se zase cyklicky vrací ta štíhlost jako taková. A myslím, že tomu zase asi tam bude víc věcí, ale myslím, že tomu nepomáhá i teďka současný kontext nějakých farmakoterapeutických strategií hubnutí, které jsou skvělý pro spoustu lidí, když jsou indikovaný, ale jinak si myslím, že nám sem zase jako posilujou tu představu toho, že je jako dostupný až jako zase jiným způsobem, až v uvozovkách zázračným způsobem možný ty svoje těla, ty jejich vnější schránky vlastně měnit a dosahovat těch ideálů. To mi trošku dělá husí kůži.
0: Návrat konzervatismu, hraje to v tom taky roli podle vás? nějaký tendence takový svět.

0: světový politický.
1: Může být a jako přijde mi důležitá i ta určitá jako feministická perspektiva, že vlastně přijde mi to jako zase taková trošku sofistikovaná past. Jo. Já můžu mít pocit, že tyhle ty trendy ve smyslu Clean Girls a Pilates Princesses a já nevím jako čeho všeho, nám jako dávají nějakou sílu, nějak nás jako zkompetentňují, bejt teda, cítit se dobře, bejt, jo, nějaký empowerment, prostě nějak nás to posiluje. Ale v realitě nám to odčerpává kapacitu. Když mi veškerá moje kapacita odteče do mých 23 krokových rutin a zbytek času dělám, jsem nešťastná z toho, že jsem nenaplnila 24. krok, tak už mi jako nezbývá další energie pro to, abych se nějak mohla propsat třeba do tady toho života, který tady mám. Takže myslím, že nějakému zaběhlému systému se i tohle hodí.
0: Zajímá mě na závěr, pokud by nás třeba poslouchal kdokoliv, kdo třeba se zabývá tím svým tělem a cítí, že tam není všechno v pořádku. Co byste mu poradila? Jaký jsou ty kroky toho uvědomění a případně potom nějaký další pomoci?
1: Přála bych mu, aby měl někoho, s kým o tom může mluvit. Asi hodně záleží, kolik mi je, v jaké životní fázi jsem. A v obecné rovině bych si fakt potřebovala najít pro sebe prostor a říct si, jak mi je s tím, co dělám, jaký věci mi to do života přináší a co si teda vlastně o tom svým těle myslím, že pokud začnu zažívat nějakou nejistotu ve vztahu ke svému tělu, tak může být fakt těžký si tyhle otázky pokládat sám. Mohlo by si nabízet začít si hledat nějaký jako zdravější zdroje, ale ono se to pak těžko diferencuje, když už je to pro mě téma, a nějaká nejistota ve vztahu k tělu, tak a začnu hledat nějaký zdroje právě třeba ve světě médií, filmů, knížek, tak hrozně často můžu najít zdroje, které mi spíš nepomůžou. Takže myslím, že teďka teda jsme křtili minulý týden knížku Rydne Ahmedový Moje tělo je moje, která je moc fajn. Tam jsem vlastně hrozně ráda, že vznikla knížka, která jako pozbírala zkušenosti současných teens a vlastně tu můžu úplně s čistým svědomím doporučit. Ale jinak je vlastně jako těžký najít nějaký zdroje, který mě spíš podpořejí. Takže si myslím, že je hrozně dobrý jako mít o tom, s kým mluvit, mít s kým sdílet tady ty svoje nejistoty s někým, kde fakt cítím bezpečí, kde to nebude o tom, že mi někdo řekne, hele, to neřeš, prosím, jsi krásná holka, tak jako to mě přemýšlej. A pokud není nikdo takovejhle v mém okolí, tak může být relevantní to probrat se školním psychologem, zavolat někam na linku, zajít se psychologem jako takovým. A nějak bych hrozně si přála, aby tohle bylo nějaký téma, za který se nemusím stydět. Že mám nejistoty vzhledem ke svému tělu, téma, který nějak řešíme všichni a jenom možná potřebujeme prostor, kde se s tím můžeme potkat bezpečně, bez nějakých rychlejch řešení, nějakých rychlejch tlaků na to, co by se přesně mělo stát, kde je spíš prostor pro otázky, jako jaký to je, v čem ty nejistoty jsou, jak to zažívám jako ve svém opravdovém životě. A nějak tomu jako porozumět, protože teprve z toho porozumění já můžu nějak získat představu, co bych potřebovala.
0: Děkuju.
1: Rádo.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
7: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Bones.
1: Aha.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na Rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.